Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, tak to pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřiny. Pak vezmou sklenici potaženou fólií a hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla rty plné jedu a začíná předem prohnaný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes seděla justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý blbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš, Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem, a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku mila. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít.
Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Teodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy. Případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Teodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Teodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím, později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo, ta mrtvola tam byla. No, a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Teodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Teodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Teodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Teodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Teodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Teodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovívavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí málo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení Vlzonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer a...
2: A to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale... Říká se tomu klimatický žal, neples klimakterický,
2: abyste neměli... Počkejte, teď si já ta legraci.
1: Ne, vážně, jako, že už to najdete v tisku.
2: Přijete k doktorovi a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem.
1: Ano, ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo? Jak si lidi cucají u McDonaldu, tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco, zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho. Aha,
2: a co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no,
2: i vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancují
2: se. Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam někdo jiný,
2: ne,
1: není.
2: A to by byl na billboardu. Kdo...
1: Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, někdo když nejste tahat. Na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu, proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří Money Play a bez něj by se nepohli. Ani paní... Ta by se nepohla bez ní.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil. Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký vytázky. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli, to by se i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza no. A běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy z železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý
2: jo, já věci. Vím. A už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Facebookový žal.
1: No.
2: A ty si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Nyní snad začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono.
2: Já vám řeknu,
1: že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu. Ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, to musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám tam do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super.
2: No jo.
1: Protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy
2: taky si dáte někdy. Už je to slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný.
1: Michal.
2: Nejvyšší podpora. Mockrát děkujem. Poděkování za Vlezonovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchillem. No, to se možná neměla ani číst.
1: Ne? Ave Maria Gloria, no. To bude pruser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli. Jo, držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlze 90, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlze 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlze 90. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, je to, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně na blízku.
1: Akorát, že když to vezmu
2: spání. No je vidět, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku.
2: Jo.
1: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku.
2: Tak jí držej ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo,
2: vás
1: ne. Tak ty já už nemám. No. Pravda. Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A tady nejsi generál Petr anebo generál Pavel.
1: Svatá prostoto. Už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho, nebylo to za svobodné demokracie tady, jo. Ale to bylo to.
2: Ale vy počkejte.
1: Mě teď napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase, vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv, když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne, a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: to udělám. Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho anti-Babiše, nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem
2: ale počkejte,
1: politolog ve službě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? To je taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že vám to končí 14.
2: Já už se to má domluvený, že bude, podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, ale že by stihnul
1: má,
2: tu prezidentskou
1: on
2: volbu.
1: On řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, jestli nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tu ty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní,
1: ne? No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky, alespoň na pantofle pro pana Xavera vít, abyste nemusel furt nosí nějaký
1: aspoň,
2: onuce, nebo
1: aspoň,
2: co to nosíte, nebo hadry si motáte kolem
1: pičutky
2: nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte, přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papír na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvělá jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš.
2: Inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakový to razítko, jako kulatý,
2: jo.
1: Jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud, ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho. Ale
2: já jí přeju, aby prohrála ten soud za tohle.
1: Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No. A
2: polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milzonku.
2: No a mohli bychom udělat milion chvílek

0: tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Hmm. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme pro ukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským gigantickým tlakem.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Taky s námi byl jeden Slovák, Josef, kamarád, novinář na Blízký východ, znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád dopravního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu? Ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítlo ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonělo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre, ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšený. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat, upíre. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní 3 věci a kámoš smlouval dál. Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlata a hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nijak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byly jejich malí děti. Dovolím všechno, ale odsaď, pocaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, tak ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám si, kolik
3: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. v souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček, Souček, na odstřel Klouček.
2: Ano. No, a myslíte, že ho ta rada odvolá?

Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Siblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojoj, běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků, můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utržený z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tyadada, tyadada, hůctu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš pomlka? K rodičům ještě větší pomlka? Vůbec žádnou úctu. A taky mne na lecos užilo. Spolužák udržel zas na kdeco byl kadet. Ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to ses moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás hochy užilo nazběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci, již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest, hezky popsal, pěkně posloupně, neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku, manželství pochopili, jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahli jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to,
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, věřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva. Vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil usmrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravy ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Česká a americká country na Rádio Xaver. Rádio Xaver.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývat tak hlupě, kdybych se měl větší slovo v chalupě. Aby mělo děvča, tež co si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskotéku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, já kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl šílenou pecku. Přes kotary šli jsme nahoru a dolu s tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cary jast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. V tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tým prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bez ironie, no. Je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový v té, když ona je v těch televizních debatách? Všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
2: tak je takhle napřímená celou
1: ona
2: dobu.
1: Ona je jak pravítko celou dobu.
2: No, protože má pevný rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevný a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
1: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
2: Já takhle nikdy neseděl ještě.
1: To s charakterem nemá co
2: dělat. Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
1: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
2: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
1: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalouse máme rádi.
2: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
1: No, obdivujete to, že je rovná jako pravítko?
2: 2 hodiny to udrží.
1: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. A ne. Ona je držák.
2: Je?
1: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
2: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude zafixovaná
1: nevím,
2: trochu?
1: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
2: Kosmodisk, no, by to mohl být.
1: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
2: Jo, no drží rovinu, ne?
1: Je nezesměšný.
2: No, já to nezesměšnu.
1: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
2: Je?
1: Že forma by tam byla. Kulhá ten obsah.
2: Jestli ji vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
1: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
2: Mhm. To jo? No tak napíšem nějaký.
1: Otevřený dopis?
2: To jsem myslel, no.
1: No, podívejte, pane Holče, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
2: jo.
1: Prostě, a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
2: Já už ji pociťuju trošku. Takový tlak jako...
1: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, jo, pane Holče, nedá.
2: Počkejte. No, chcete říct, že vy už taky necítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
1: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
2: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
1: Ani to necítím.
2: Ne?
1: Ne.
2: No tak vy jste takovej, empatie vám nic neříká, ne?
1: No ne, tak kde to mám, jako... Mám přijít někam, kde jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
2: No, jasně.
1: No, tak to já nedělám.
2: Ne?
1: Ne.
2: To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
1: Jo, nepřijde vám to intimní věc?
2: Je to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba. Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše.
1: Pane Holče, jste ochoten... Co kdybychom dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
2: Neziskovku?
1: Neziskovičku.
2: No a čím tím pomůžeme?
1: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
2: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
1: No ne, jako...
2: Já jsem říkal, že mě zase chcete pumpnout.
1: Že bychom udělali to gesto. Gesto, že, jako, že nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
2: Na co byste třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
1: A vložky už se nepoužívají, pane Holče, kde žijete?
2: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma, jestli to víte.
1: Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikúru, ale chodí se do nechtového studia.
2: Jo.
1: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
2: Mm-hmm.
1: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
2: Aha.
1: skřidelky, bez skřidelek, vy no v tom vůbec nejedete?
2: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
1: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. No pojďme říci, že pirátka...
2: Paní Olina.
1: To ne.
2: Ne?
1: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
2: Že budou...
1: Já bych se řekl vložky, ale...
2: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
1: No možná budou jenom ty skřídelky.
2: Jo.
1: Já nevím, jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Holče, nebo...
2: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
1: Jaká
2: to, co...
1: ještě bude chudoba?
2: No, se vším.
1: No dobře.
2: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
1: No to jo, ale toto není věc vlády. To
2: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany a pak nejenom si řeknou tak a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
1: No tak...
2: No tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
1: Jurečku.
2: Tak. A další věci? Tak,
1: historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
2: A možná, že on, jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat
1: on nic. On má farmu?
2: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
1: Že? Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
2: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
1: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
2: Můžete pracovat si jazykem krásně.
1: Přece, jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím teda. Ale někdy tam zajdeme, pane Holče.
2: No, tak je to...
1: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát, a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne pan Holec s panem Xaverem říkali...
2: No dobře, a nedá se na to taky udělat nějaká Síkelova tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
1: Myslíte na tu menstruačku?
2: Tak...
1: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
2: Já bych řekl tak 15.
1: No a... Teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat a oni řeknou, tady vyplňte ty a teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak a teď to tam...
2: To bych
1: tam...
2: viděl na nějakou komisi. To by bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by jí vyspovídala tady z toho.
1: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační
2: jo.
1: No určitě něco takového bude.
2: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
1: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
2: To by bylo hezký.
1: Nebo deštník proti menstruaci.
2: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne? Nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci...
1: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
2: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
1: Tak to říkám vám po druhý, že tato to byla nějaká pirátka.
2: Ale je ve vládní straně, proto je to, že já vím, že není ministrině, ale prostě ve vládních stranách teď už bují hloupost. No. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
1: Nějaký to muselo napadnout. Tak...
2: No jas,
1: přemýšlím nad anatomí toho nápadu.
2: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě si řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
1: Nevím.
2: No tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
1: Já bych udělal letecký most. Jsem si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, no? A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na Na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
2: Hamáček. To je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
1: No to jo.
2: A teď budeme všichni plést svetry.
1: Ty divadelnice, herečky
2: no v těch šatnách. Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, co?
1: Aha. Já jsem to dnes, teda že se vracím k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mi říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco takové existuje?
2: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
1: Taková, já jsem tohle viděl na internetu, existuje a já přemýšlím, jestli to koupím.
2: Tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
1: Ne biznis, biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
2: jo.
1: Vám, paní Pekarové, mm-hmm. Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
2: No jasně. No.
1: Ale...
2: A svůj nějaký to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
1: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
2: Jo.
1: A už mi došla vlna.
2: A tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
1: Jenom muset koupit ovci asi ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
2: Jo, to bych rád tady. Viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
1: Ne, já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
2: To k vám půjde. Mm.
1: Ale zase jí mám málo, tak ono to tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
2: No tak se takový barvitej člověk, ne? No, co? No.
1: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
2: Jo.
1: No, jako nebude to úplně... Jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9 000, takový ten krasavec, to nebude.
2: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
1: Nebude tam napsáno Markéto děkujeme.
2: Jo, tak to jo.
1: Bez jelenů úplně.
2: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
1: Jelínka?
2: Jelínka, no, menšího.
1: Jenže jak já
2: tam... Byste mohl tam dostat, ne, nějak?
1: Hladce, obratce.
2: No, tak...
1: Tak já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
2: Nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.

0: mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle.

drift and off to see the world. There's such

Zatímco Bernard se opil téměř do němoty s těmi dvěma nám i jemu nesympatickými povaleči, Keter a Kertész přijeli k statkáři Pustajovi. Jeho sídlo stálo osamoceně, daleko od vesnice, na rovině uprostřed kukuřičných polí. Dům byl až na jakýsi komický pokus o věž přízemní. Okrově zbarvená omítka opadávala a za plotem zahrady zahlédli psy i zablácené vepře. Vypadal jako lepší selské stavení, o které se nikdo příliš nestará. Tohle je zámeček? Podívil se Keter, když se blížili. Pustaj není Pálfy ani Erdédy, usmál se soudce. Navíc je vdovec, nemá děti a miluje prasata. Salon v Pustajově domě byl ověšen velmi zaprášenými vyšívanými sametovými závěsy, jež možná obýval rozmanitý hmyz. Plátno kulečníku, který po obědě hráli, popíjejíce barack pálinku, bylo místy tak odřené a vyleštěné jako písařův loket, o dvou trhlinách nemluvě. Jen statkářův nos zářil svěží červenou barvou. A co teda s těmi cikány uděláte? Zeptal se Pustaj po skaženém karambolu, nikoli prvním. Červený nos mu zazářil nad špatně oholenou tváří. Justice má svá pravidla, je svým způsobem svatá, řekl soudce a nakřídoval si tágo. Přemýšlel, jak zasáhnout kouli koulí a vyhnout se jedné z děr, kde by koule mohla vzít špatnou faleš. Nemůžeme ji zesměšnit. Soud proběhne, souhlasil Keter. Dával si pozor, aby se jeho čisté oblečení nedostalo do kontaktu s žádným neočištěným kusem nábytku. Po pečených vepřových kolenech se zelím mu nebylo dobře a hra ho nebavila. Měl příliš malý žaludek. Vážně? Podivil se Pustaj. Všichni se přiznali, odpověděl trpaslík, až na jednoho. A kdo se nepřiznal, nebyl odsouzen. Od této chvíle se další rozsudky smrti, dodal soudce, zmírňují nanucené práce. Jeho koule se odrazila naprosto nečekaným způsobem. Uhnula totiž na mrtvolce komára, dostala opačnou faleš, než jakou zamýšlel, a dotkla se suchým třesknutím, druhé a také třetí červené koule. Pustaj zatleskal. Dobrej šťouch, řekl uznale. Práce jim neuškodí, dodal Keter, bera tágo do ruky. Budou stavět obytné domy, cikáni, které má císař tak rád, zase pro cikány. Pustaj se zamyslel. Nalil další meruňkovici. Možná by šlo zařídit, navrhl, aby ty domky postavili tady u mě. Mám málo lidí a utíkají mi. Nechtěl bych to zadarmo, pánové. Jak se vede dětkovi? Všichni věděli, že má na mysli starého barona. Mors meta malorum, odpověděl soudce. Smrt je koncem všech strastí. Baron Selméči opouštěl tento svět pomaloučku a polehoučku, jako kdyby se rozpouštěl v mlze. Ale to činil ještě dva nebo tři týdny, až se jednoho rána neprobudil.

0: Bernard měl zpozornět hned, když vstoupil do budovy s tiskárnou Wienerbotte, a na otázku, kde je pan Pleitner, jemu neznámý člověk ve tmavé livreji odpověděl, že pan von Lichtenfels se má vrátit brzy. Bernard však byl unavený z týdnu opilství a po nepohodlné cestě utratil po hospodách téměř všechny peníze a svezl se tedy lacino s nákladem dříví a chtělo se mu spát, proto nespozornil. Prosím, podivil se jenom tomu titulu. Jaké je teď plné jméno pána? Můj pán se jmenuje Franz Pleitner Freiherr von Fichtenfels, odpověděl muž v livreji. Jak dlouho? Muž se téměř usmál. Není to dlouho, co jeho veličenstvo pána ráčilo povýšit. Máte zajímavý přízvuk, řekl Bernard. Odkud jste? Jsem z Lipska, pane, uklonil se velmi mírně sluha. Bylo vidět, že si Bernarda už zařadil a choval se k němu zdvořile, ale chladně. Znám, řekl Bernard. Možná jsem vás tam viděl, odpověděl muž nevzrušeně, když jsem pracoval u pana Ričeho v jeho tiskárně. Ach tak, kývl Bernard. Svobodný pán Pleitner von Fichtenfels dorazil asi za 2 hodiny. Bernardova přítomnost ho nijak nepřekvapila. Zavedl Bernarda do své kanceláře. Přestěhoval se do větší místnosti a nakoupil ještě zdobnější nábytek se zlaceným kováním a mnoha ozdobami. V novém mramorovém krbu hořela buková polena. Poptal se zběžně po osudu honských cikánů, pokrčil nad ním rameny a zdálo se, že se hodlá s Bernardem rozloučit. Přejete si snad ještě něco? Co říkáte mému rukopisu? V pořádku. Totiž to je slabé slovo, je to výtečně napsáno. Člověk by nevěřil, že ti cikáni mají tak zajímavé životy, že? Máte schopnosti, i když musím říci, že někdy jsou vaše věty zbytečně šroubované, což v knize nevadí, ale myslím, že noviny mají být jednodušší. Kdy začneme? S čím? Vykulil Pleitner von Fichtenfels lehoun se šilhající oči. S vydáváním na pokračování, přece. O, ano, ano, to byl dobrý nápad. Začnu co nevidět vydávat na pokračování práci pana Josefa von Richtera dopisy jistého Eipeldauera jeho bratranci v Kagranu. Je to velice vtipné a satirické dílko. Jeho veličenstvo cenzuru naštěstí zrušilo. Ale dohodli jsme se přece, pokusil se ještě Bernard. Pleitner von Fichtenfels se opovržlivě usmál a řekl Bernardovi, aby si raději přečetl smlouvu. Bernard už přece dostal zaplaceno. Rukopis a celý příběh teď patří jemu a jenom jemu a toliko on rozhodne o tom, kdy a jak ho případně bude publikovat. Půjdu s tím k někomu jinému, vzdoroval Bernard, ale tušil, že vzdoruje jen slabě a nadarmo. Nepůjdete, pravil Pleitner von Fichtenfels a nalil Bernardovi skleničku červeného vína. A proč ne? Napijte se, chlapče, usmíval se studeně vydavatel. Když si přečtete naši smlouvu, všimnete si, že v tom případě mi musíte náhradou zaplatit 100 000 zlatých. Neptal bych se na vašem místě ani po práci v nějakých jiných novinách. Nemělo by to moc smysl a ztrácel byste čas. Řekl bych to tak, že ve Vídni prostě pro vás žádné takové místo v novinách není. Není ani v Lipsku, Berlíně nebo v Mnichově či Praze. A to vím určitě. Bernard vypil sklenici na ex. Rozumím, odpověděl. Doufám, poplácal ho po rameni Pleitner von Fichtenfels. Leda, že byste zkusil Moskvu, tedy pokud umíte rusky. Pak natáhl nohy k ohni a přestal se o Bernarda zajímat. Bernard si maně otřel dlaní rameno, kterého se vydavatel dotkl a pak se vzdal. Stanu se nejspíše písařem, vzdychl. Nic jiného nedovedu. Pak se usmál. Vzpomínáte, zeptal se, jak jste mi kdysi říkal, že vaše noviny musí začínat tam, kde ostatní noviny končí? Vzpomínám, řekl Pleitner von Fichtenfels, na tom se nic nemění. Ale většina novin končí na záchodech, kde slouží jistému účelu, pravil Bernard. Uvažujte o tom, navrhuji. Uklonil se a odešel. Za jiných okolností by asi na sebe a svůj vtip byl pyšný.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: play.cz. Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
3: Bitcoinová kauza?
2: Nebo ne, co vám není jasné a chcete znát odpověď?
3: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
2: Já to pan jasné minister, je a stát
3: pan minister, hledá. Pan minister Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
2: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné? Jako,
3: já si říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
2: vědět. Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
3: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nima stejně obchodovali jako český stát. No,
2: počkejte, paní Dekorová chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
3: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekorová, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj. Tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekorová. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, jo, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, tam má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.
4: Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje, a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce

0: Herna poskytovala obvyklý vzhled podniků toho druhu. Zelené stolky byly plně obsazeny pány i dámami a v místnosti se těžce převaloval tabákový dým. Ba nechyběli tu ani šachisté. Utrpení, které jim působil hluk, zračilo se v jejich soustředěných tvářích. Avšak nikdo jich nedbal. Pozoroval jsem, že jako všude jinde i tu byli šachisté nejméně vážení, snad proto, že jsou hosté příliš nevýnosní. Pan Lebeda mě představil panu řediteli Justicovi, jehož klidná otylost vzbuzovala důvěru a dávala tušiti rozvážného a zkušeného hráče. Sotva jsme usedli ke stolku, tu vynořil se odkudsi smoking, v němž vězel mladík s knírkem. Na tenkém krčku vyklala se mu příliš velká hlava a jeho tvář byla pomačkaná, jak to vídáme u novorozeňat. Údělem mladíkovým bylo vésti časté půtky s monoklem, jemuž se asi nelíbil pobyt v této dětské tváři. Ten jinoch zahuhňal několik slov, z nich jsem vytušil, že onen monokl s knírkem je celkem vzato doktor Znamenáček a úředníkem ministerstva zahraničí. Zahrajete si s námi, pane doktore? Otázal se jej bodře pan ředitel Justic. Spozoroval jsem, že pan Lebeda nespokojeně zavrčel. Hráti? Zahuhňal mladík, upevňuje si monokl. Se hraje? Ambojamo. Tak licitovaný mariáš, tuším, jak? Tak jest. Umíte hrát ambojamo? Pod smokingem rozduřil se krátký boj. Konečně knírek s jakýmsi odhodlaným úsměvem usedl. Smluvenou party bridge, pronesl jako na omluvu, čtvrtý se ještě nedostavil, politování hodná nedochvilnost. Sesa, možná zatím pohrátí ambojamo. Milý pane, přerušil distingovaný monokl pan Lebeda, mariáš se nehraje zatím. Buď se hraje, nebo se nehraje. Pardon, omluvil se mladík a zručně zamíchal karty. Ukázalo se, že onen knírek projevuje pozoruhodné schopnosti hráčské. Avšak spoluhráče dráždil onen schovývavý úsměv, jimž mladík provázel svoji hru. Zejména panu Lebedovi nelíbily se drobné chyby, jichž se monokl dopouštěl a které dělali dojem úmyslnosti. Oh la la, omlouval chybné vynesení. Jaký si faux pas. Prosím, omluvte mě, dlouho nehrál tuto hru. Odvykl si, pobyt v cizině zajisté. Tam ona hra neznáma. Hráli jsme se stísněnou myslí. Přítomnost mladíkova působila nám nevolnost, jako bychom polkli kostěný knoflík. Avšak brzy byli jsme zbaveni jeho společnosti. Do herny vplul těžký oblak moderního parfému a s ním kudrnaté mikádo, zbytečně hluboká dekoltáž a jasnými barvami pomalovaná líc. Milosti, vzkřikl mladík a hnal se dámě po ruce. Dobrý večer, doktore, zašveholila dekoltáž. Společnost je zde? Všecko připraveno a zmíráme touhu po vás, povykoval mladík. Obrátil se k nám. Páni prominou, zadán na bridge. S pánem Bohem, zařval pan Lebeda svým sklepním basem. Nad naším stolkem se rozhostilo ticho. Po chvíli jsem se otázal, kdo byl ten pán? Výtečný mladík, zvolal nadšeně pan Justic, jehož temperament nutil všecko posuzovat i optimisticky. Pan Lebeda temně vrčel jako pes, jemuž odnímají kost. Bylo viděti, že se v něm převalují mračné myšlenky. Vytáhl slámku z viržinky a ukázal k oknu. Poleďte tam, velel. Pod lampou se stínítkem ze zeleného hedvábí seděli čtyři hráči. Pán s monoklem a dáma s hlubokou dekoltáží mezi nimi. Drželi karty v ruce, ale jejich tváře připomínaly kamenné masky soch, jaké jsme zvykli vídati na státních budovách. Tato partie byla pokryta jinovatkou chladného mlčení. Zdáli se provozovati velebný, davu nesrozumitelný náboženský obřad. A když někdo z hráčů vynesl kartu, tehdy činil tak s takovou váhavostí, že připomínal některé filmové scény, jejichž tempo jest určeno zpomalovacím aparátem. Co činí? Tázal jsem se. Co činí? Opáčil pan Lebeda a zachechtal se potupně. Hrají bridge. Bridge? Vzkřikl jsem. Jak zajímavé. Můj zvěčnělý tatíček přál si poznati tuto hru, ale nebylo mu to dopřáno. Snad by bylo dovoleno přihlížeti. Zadržte, zvolal pan Lebeda hromovým hlasem. Půjdete-li k ním, pak vás nechci znát. Mlčel jsem udiven. Ještě nikdy jsem neviděl svého patrona tak rozkaceného. Ten zadýmal z viržinky a pak pokračoval řezavým hlasem. Bridge. Představte si hru, ve které se nemusí přebíjet.
1: Opravdu?
0: Ano. A dále vězte, že není dovoleno během hry platit.
1: Jakže?
0: Ano. Oni zapisují výtěžky i ztráty do sešitku. A po skončené hře se nějakým nenápadným způsobem vyrovnávají závazky. Během hry se musí zachovávat naprosté mlčení. Kárati spoluhráče, vytýkati jeho chyby, jásati nad vítězstvím, tupiti poražené je šoking.
1: A prosím vás, co pravíte?
0: Tak jest. My čeští lidé jsme živého temperamentu. Naší národní povaze hoví hry, při kterých možno uplatňovat i tradiční pořekadla a břitká úsloví, jež jsou nám drahým odkazem našich předků. Není ani na úkor hry, jestliže při ní hlasitě prospěvujeme. Při některých situacích je to dokonce nutno, jak sám víte. Když jsi za mořem byla, zapěl jsem s porozuměním, zajisté. A nyní jsme svědky tendence roubovatí bridge na náš národní organismus. Představte si, kamaráde, že po skončené hře, třeba byste byl těžce zničen, máte povstati, úctivě se spoluhráčům pokloniti a poděkovati se I thank partner. Ještěže nežádají, abyste s obnaženou hlavou zaspíval Home sweet home. Udeřil na stůl a zvolal. Zvítězili jsme ve světové válce, nebo jsme byli poraženi? Což jsme rabi cizáků, nebo samostatný národ? Jsme svobodni po 300leté porobě, nebo jsme nadále spoutáni? Dáme si rušit i naši domácí tradici a vydáme se v plen cizákům? Nikdy, zahlaholil pan ředitel Justic. Nastala chvíle mlčení, kterou přerušil pan ředitel Justic slovy. Dlužno se vším souhlasit, co řekl přítel Lebeda. Já sám se přiznávám, že jsem byl mnohdy okolnostmi nucen hráti tuto hru. Věřte mi, že nemám příjemných vzpomínek na bridge. Kdysi jsem se zapomněl a vytkl spoluhráči, že hraje jako ponocný. Byl z toho jakýsi konflikt. Kýchl do kapesníku, zatroubil na nos a rozváděl svou řeč. Náš přítel Lebeda zapomněl uvést ještě jednu okolnost, která svědčí v neprospěch bridge. Je to nekonečně dlouhé pauzírování. Během pauzírování vám narostou vousy, můžete se dát oholit, vyřídit některé záležitosti a ještě vám zbude čas kochati se pohledem na kožené tváře vašich spoluhráčů. Kdybych se neobával, že vás budu nudit, vypravoval bych vám příběh, jenž charakterizuje funebrácké tempo oné hry.
1: Vypravujte,
0: povzbudil jej pan Lebeda. Přineste mi jedno moka, obrátil se pan ředitel Justic na číšníka a pak pokračoval. Znáte příběh lorda Blackberryho?
1: Neznáme.
0: Ovšem, přihodilo se to v dobách mého mládí. Tehdy mne obchodní záležitosti nutili cestovat po světě. Přihodilo se to, tuším, v Leicesteru. Ne, nikoliv, v Londýně. V letech 90. Onen případ je v kriminálních análech londýnské policie zaznamenán podle jména Aféra Miss Rebecky Flowerové. Slyšeli jste něco o mistru Sullivanovi, členu tajné policie?
1: Nikoliv.
0: Výtečný chlapík tento mistr Sullivan. Bystrá hlava.
1: obratný ku podivu. Teprve nedávno, jak mi sděluje můj obchodní přítel, odešel do penze. Ještě dnes ve svém vysokém stáří je proslulý jako obratný hráč golfu. K věci, pane řediteli, ba, máte pravdu, jsem poněkud rozvláčný. Tedy, v Londýně jest starobylý Good Yellow's Club. Zatraceně, kdy mi přinesou to moka?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
3: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
2: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda. Ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
3: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
2: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek, náš den, a já jsem tady byl 14 dnů bez vás.
1: Jak jste to přežil, Xavere?
0: Vy jste mě odložil normálně jak do dětského domova. Na 14 dnů.
1: No, ale teď jsem natěšený. Nebudete věřit, jak?
0: Já taky jsem natěšený. No, a dneska ráno jsem přijížděl a na parkovišti říkal jeden pán, že každý idiot dneska nosí kšiltovku. Tak jsem se tady vyhrával ve skladu nějak.
1: No vidíte, jak to umíte potvrdit. No. Co?
0: A je to, vypadám aspoň jak řidič kamionu nebo něco takového?
1: Spíš multikáry.
0: Multikáry. No to oni tady mají, jak mají ty vlaky pod nama. A já jsem je přemlouval, aby oni mají tu ještěrku, ale nepůjčili mi to.
1: Ne?
0: Ne.
1: Jste mohl mít brigádičku letní, ne?
0: Tak co? Já mám v tom Tesku.
1: Jo. Ale už teď to není potřeba, my bohatneme všichni, takže no, už se na to vyprněte.
0: Počkejte, na toto já mám dneska na vás zásadní dotaz, na vás vzdělanýho člověka. Ale musím vám říct informaci, kterou si pro vás šetřím od minulého týdne.
1: Ne.
0: Představte si, pane Holče, já jsem vám měl sen. A je to vždycky nebezpečný. A sen, prostě Šlachta se stal ministrem vnitra. Ale tam, počkejte, tam figurujete vy.
1: Ne, Xavere, no. Počkejte, to brzděte, to neříkejte, protože někdo, napadá mě třeba takový jistý Petr Fiala, jestli ho znáte, ten by mohl dostat infarkt nebo mrtvici nebo obojí najednou z tohohle.
0: No jasný, ale toto byl zatím sen, já myslím, že to není vůbec nemožný. Jo. Ale normálně jsem v tom snu viděl, jak Šlachta sám řídí takový to, jak je ten vězeňský autobus, ten fialovej.
1: Já myslel ještěrku, že to tam pojede na brad, hele, celý to odmaze.
0: A na tom prvním sedadle za tou mříží seděl Fiala a vy jste běžel vedle toho auta a křičel jste na toho Šlachtu, a ještě tam má ty barmský ženy,
1: jo,
0: nezapomeňte
1: jo.
0: Na to.
1: Ne, ale Xavere,
0: to byla taky rozkrádačka a já jsem jako říkal, ať nejste tak zlej.
1: To je od vás hezký, ale víte, že já bych normálně jel s plukovníkem asi tentokrát už. Já bych tam vyrazil s ním.
0: Tak já si taky myslím, že...
1: Víte, možná by to trošku smrdělo, že by to bylo méně zákonný třeba, jak se to občas stane, ale tahle vláda si se zákonama taky nedělá hlavu, tak co?
0: No jasný.
1: Tak to naložíme a odvezem, ne?
0: Ale jako stokrát lepší Šlachta, než tady ten pán z toho Kolína, ne?
1: Pán z Kolína je hustej.
0: No, tak to je jako...
1: Toho bych postem by měl svůj vlastní Anton, pro jistotu.
0: No, Anton se tomu říká, já jsem přemýšlel nad tím slovem. No, tak si to představte, že je to asi předzvěst něčeho.
1: A ne, nezeptáme se plukovníka, neřekneme mu, tak jako, hele, měli jsme, řekněte mu to, měl jsem sen, že zase jedete na Strakovku jako ministr vnitra a on třeba by to nastartoval.
0: No, já jsem teda slyšel z dobře informovaných zdrojů, že někteří chlapci a dívky z poslanecké sněmovny z pětikoalice jsou podělaný jak vějce z toho, že uspěl ten Turek Macinka a že Šlachta chodí okolo.
1: To se nedivím.
0: A já si říkám, jako normálně si to, nikdy bych si to nepřál, já si myslím, že on jako vlastně má někde jinde ten svůj parketu a teď si to přeju.
1: Jo, to já taky.
0: Šlachta ministrem vnitra.
1: A tak mu dáme impuls, ne, nějaký, co?
0: No chtělo by to. Tak zajedeme za ním do těch Pohořelic.
1: No,
0: a
1: já jsem pro.
0: Vezmeme si transparent. Ta Gregorová nám půjčí, ne, ten transparent.
1: Jasně.
0: Prcat.
1: Ona taky v té vládě nechce být. Tak taky pomůžeme taky.
0: No jasný.
1: A říká, že tam Piráti nemají co dělat.
0: Říkala jo.
1: No tak hele, to dáme dohromady.
0: Já bych do toho šel, pane Holče, tomu musíme pomoct na světlo.
1: Jo.
0: A potom bychom se mu mohli vnutit do nějaké komise, která bude určovat, kdo se bude vyšetřovat.
1: No jasně, vyšetřovací komisi. To bude, to vidím, hele, jak...
0: Tak pane Šlachto, pojďte, Kamperička, tady začneme, barmský ženy, taky podvůdek, to a jeli bychom.
1: Záložnička, že jo, co?
0: Záložnička.
1: Nákup dluhopisů, byteček další v Brně, co?
0: No já myslím, že to je takový hezký, skoro vlhký sen.
1: No a tak sny se mají plnit, ne? Stává no. Skutečnost.
0: A navíc on se teď už se nějak ostřílel v té politice, teď se dostává do věku, kdy už to má nějakou vážnost. Pane Holče, všechno hraje pro něj.
1: A navíc se vrávním teď, jak má tu novou energii po těch eurovolbách. Hele, ten to nastartuje klidně.
0: A jak jsou ti lidi naštvaní, tak stačí do nich takhle cvrknout a říct, tenhle toto všechno vyšetří.
1: No jak se vrát, úplně vidím ty špalíry po nábřeží, jak tam jedou tím Antonama, jak je veze, jak tleskají, ale konečně.
0: No, byli jsme, pane Holče, o víkendu na výjezdu.
1: To znamená co, jako
0: no,
1: Antonem taky?
0: Xaver jede naším Antonem a tím obytňákem, a musím vám říct, že se spoustou lidí jsme mluvili, nebo s několika lidma, a oni, někdo říká, vy nedělejte to, škodíte tak, že nějaký pán říkal, že jsme ohrožením pro demokracii.
1: Opravdu?
0: A na dálnici nás ukazoval někdo takhle a někdo takhle.
1: Aha.
0: Ale ti lidi jsou tak naštvaní na to, že i ti, kteří vlastně nenávidějí Babiše a všechny, celou opozici, tak ještě víc nenávidějí to, co
1: Fialovce.
0: Ale jak to možný? Co se stalo?
1: Co se stalo?
0: No.
1: No tak všechno to, co udělali ve vládě, ne?
0: Aha.
1: Ale oni trošku popřední klíčových slibů volebních, trošku lhaní, ne? Trošku podvodů.
0: No, lhaníčka tam trošku je.
1: Trošičku, ne? A počkejte, kam jste jel?
0: No, byli jsme, prosím, na Moravě. Jižní Morava, krásná zem, osázená vinným keřem.
1: No jasně.
0: A tak jsme tam jako bloudili a den předtím jsme byli na Sázavě a na jednom hudebním festivalu.
1: A který pán říkal, že škodíme demokracii?
0: Nevím, přišel tam za náma.
1: A proč?
0: Sedli jsme si před obytňák na ty rozkládací židličky, jo, nosnost 150 kg. A já jsem pod 150 už. A kafičko a tak, a vedli jsme, ale příjemný člověk, jo, a on říkal, že to je blbý, jako, že takhle, jako úplně se všema mluvit. A pak jsem mluvil se studentem nějakým, který mě oslovil, že by se chtěl se mnou sejít, co sleduje XTV, a ten mi to říkal taky, že...
1: Co?
0: No, že škodíme demokracii, protože dáváme prostor všem.
1: A demokracie, když se dává prostor jenom některým vybraným?
0: No, vyvoleným? Já jsem mu to takhle vysvětloval, on říkal, že někteří lidi říkají tak strašné věci, že by neměli být v tom veřejném prostoru slyšet vůbec. Říkal.
1: A jmenoval někoho? Měl nějaký příklad?
0: No jasně. No,
1: jako Rakušana nebo
0: hodiny. Ne.
1: Fialu?
0: Třeba Babiše jmenoval a Okamuru jmenoval a tak. A říkal, že se už několik let nebaví s rodičema, protože oni volili Babiše. Tak on se s nima nebaví. Říkal. A já jsem...
1: A nenapadlo, jestli něco není v nepořádku s ním?
0: Ani to... No, ne. Pozor. Sebevědomí.

0: No, ale pozor, tak toto oni slyšejí, že jo? Tak toto v těch školách tak je.
1: No, ne ve školách.
0: Ne ve školách, no. V některých rodinách, no. Tak prosím vás, pane Holče, zajímá mě ještě, předpokládám, že jste k vašemu uchu donesla zpráva, že se včera provádělo odvolání moje z Rady České televize.
1: No já jsem jim tak fandil, ať vás odvolají, Xavere.
0: Děkuju.
1: No, vy, co?
0: Děkuju.
1: Ne, no, mě to strašně bavilo a víte, že jsem velký fanoušek, fakt ultra pana Jakoba. A on měl hvězdný moment a proto mě to tak bavilo.
0: No, on přednesl obžalobu celou.
1: Jasně. Měl tam už i verdikt připravený, ale bohužel tam stála v cestě sněmovna, ale...
2: A celý to tam přečetl a řekl, že jsem teda nedůstojný
1: reprezentant. A to se vás zeptá, Xavere.
2: České televize.
1: Řekněte mi...
0: Vždycky vás budu chtít potrestat, tak začnu mluvit jako Jakub.
1: On si z nás dělá prdel, dělá to schválně, protože...
0: Neříkejte prdel, to je, já jsem řekl jenom Ježiš, prdel a už mě odvolávají, pane Holče.
1: Ještě, že mě nemůžou úplně odvolat.
0: Pojď. No tak to vás odvoláme tady Six TV, uděláme komisi.
1: A nebo k soudu mě dostanou.
0: Ne,
1: to se může stát. Co? No ale počkejte, dělá si z nás legraci, jako tohleto, bere to celý jako, že se nám vysmívá?
0: Ne, to je osobní záž. Ani ne možná toho Jakoba, ale té Pekarové a popravdě, pane Holče, po té, co jsme tady oni řekli, všechno, co jsme řekli za ty
1: tak se nemůžeme divit, jasně.
0: Tak se nemůžeme
1: ale
0: divit.
1: Tak se,
0: Predajkyňa, prej, na tom trvá.
1: Jo, chápu, ale řekněte mi, já když jsem to sledoval, teda tu nedůstojnost toho obřadu jeho, neměl by být odvolaný on za to, že snižuje důstojnost sněmovny, ne, která už je i tak mizivá?
2: On je velmi důstojný v té sněmovně.
1: Ne, nechcete toto navrhnout?
0: Za první, v té obžalobě, jaký tam přednesl, já to nechápu, jak je možný, že mu to někdo nepřečte předtím. Má několik faktických chyb.
1: Tak.
0: Jako
1: to
0: opravdu
1: je,
0: jako...
1: Ježiš, fakta nějaký ksa... No, neblněte.
0: A... Mimo jiné říká, že jsem urazil režisérku Somerovou, to jsou ti lepší lidi, jak říká.
1: Jo.
0: A já jsem natočil video, celá urážka je v tom, že jsem řekl, že ona je lhářka a ona je totální lhářka.
1: Ona lže.
0: Já v tom videu Somerová lže, to je teď důležité, abyste všichni pustili. Beru větu za větou a uvádím to na pravou míru a každý si to může dohledat. A ona je, Somerová je lhářka.
1: Ale?
0: Tak já jí urazit ještě jednou.
1: Měl, uražte jí,
0: no
1: je, ale...
0: Lhářka. To není žádná urážka, ne?
1: Jasně, no. To je jenom konstatování faktů.
0: Subjektivní odnosy.
1: A teď máme vrchního cenzora, Foltýna, který dohlíží na správnost faktů, Xavere. Mají se dodržovat fakta.
0: A on už je?
1: Má, no jasně. Ježiš. A říkal, že všichni máme právo na názor, ale na své vlastní fakta. A jestli má jako faktický chyby a špatný fakta v té obžalobě, okamžitě Foltýna na něj. Co?
0: No tak pozor, Foltýn je jich, že? Tak
1: myslíte, on je na stranický.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Jo, tak to určitě. No a tak to mě překvapilo, že a s tím já jsem si to stáhnul, vypořádám se s ním, až přijde čas.
1: Necháte to uzrát.
0: Nechám to uzrát, protože jako... A normálně se seknul v několika věcech, až jsem na to jako čuměl, že tak, no, když je to pro ně tak důležitý. No a ono to nedopadlo, se ten bod přerušil a bude se to probírat někdy jindy.
1: No. A nenapadlo je, že neodvolali Šarapatku takovýho.
0: Pozor, ten, Šarapatka co? Je na správné straně.
1: To bylo takový hodně nedůstojný, ne, toho působení?
0: Šarapatka byla u nich, jo. Takže to bych jako vůbec ne...
1: Ten urážel kde koho, ne?
0: No, ale kandidoval za TOP 09.
1: Ale je pravda, pozor. Že... Počkejte, já jsem si na to vzpomněl. On urážel lidi hodnotově.
0: On,
1: tak to
0: ano. A to sam Pavlík náš.
1: Z Řeporí? No. A Pavlík je, prosím vás, to byla jeden tweet, jak říkal Don Pablo. Jeden tweet.
0: Já nevím,
1: jinak je to... Pavlík úplně slušný člověk.
0: Já nevím, jestli to byl jeden tweet.
1: Jeden tweeteček, co? A navíc se kaje. Marek Benda říkal taky, že se kaje.
0: No, já myslím, že je strašně důležitý, pane Holče, aby na toto ti lidi mysleli, až půjdou k volba.
1: No to
0: a my jim to do té doby musíme den co den připomínat. To je jediná cesta. No takže já se, ne že těším, tak je to prohra, když mě

0: volají, to je jasný. Ale slunce vyjde druhý den, myslím, ne?
1: Nebo, já myslím, že jo.
0: Jo, zatím. Ale je, zapadá to všechno do sebe neuvěřitelně, protože já jsem velký odpůrce zvyšování poplatků, vůbec televizních poplatků.
1: Já bych říkal poplatky, já bych doma říkal daň, ne? Je to daň?
0: No, je to podle mě racketeering.
1: Racketeering je to slušný. Navíc on tomu, Andrej Babiš o tom mluvil ve sněmovně a i on to správně nazval daní, ale on to nazval nepřímou daní. Já bych řekl, že to je přímá daň, protože z toho se prostě nevyvlíknete. Abyste se z toho vyvlík, a to vy víte asi líp než já, tak musíte napsat jakýsi čestný prohlášení, že nevlastníte vlastně už dneska téměř nic elektronického doma.
0: Že nedýcháte.
1: Že nedýcháte, že jste mrtvej vlastně. A jinak no, prostě musíte platit a to je normální přímá daň.
0: Tak to je to, proč ta Česká televize, že je v takové partě tady s něma. Proto jim jdou tak na ruku.
1: To znamená.
0: No, podívejte, teď už se ukázalo, že víte, kdo je ten pan Hynek?
1: Ten, co se infiltruje?
0: Ten, co se infiltruje, tak pozor.
1: A on se infiltruje furt?
0: No, on se neinfiltruje, on je tak, on, počkejte, já to tipnu. On je
1: zdravotní
0: na,
1: dovolená.
0: On je na zdravotní dovolené už někdy od března. A to vás potěší, protože abychom teda byli úplně, jo, tak to vám přečtu.
1: Jako vyvážený, chcete říct?
0: Je to velmi vyvážený. Jiří Hynek porušil kodex ČT. Etický panel generálního ředitele ČT na svém prvním zasedání posuzoval jednání reportéra Jiřího Hynka v kauze IKEM a došel k jednohlasnému, pane Holček, jednohlasnému, jakože hlasovali všichni stejně, závěru, že známý televizní reportér jednal v rozporu s kodexem ČT, a to proti dvěma jeho ustanovením. V nálezu etického panelu je mimo jiné uvedeno, že se reportér Hynek dopustil střetu zájmů. Hmm. Takže už to máme černý na bílým od takzvaného etického panelu, aha, který ten, ta Česká televize tak ctí. Jak když byl Dvořák, to řekl etický panel.
1: No ale ono ctí, když vydá edikt správnej, ne? Co?
0: No, je to tak.
1: No a co teď bude s Hynkem?
0: Jinak, co bude s Hynkem?
1: Bude se dál infiltrovat to za bude, naše daně?
0: To bude na Seznamu nebo na Fóru, ne? Kam jinam?
1: No to by aspoň nebyl za naše.
0: No. A já se bojím, že já je jasný, když se podíváte na celou tu kauzu, jak tam domlouval té manželce do pořadu. To jsou ty rodinný klany, o kterých já pořád mluvím. Jo.
1: Tak oni nějak rodině potřebovali pro nějakou operaci, ksabere, tak se infiltrovali.
0: Tak jo, a přesto se mi to nelíbí.
1: No spousta máte pravdu, no prostě operaci, je to a televizní daň, Xavere, a rozhlasová daň, a mě to, teď to fakt řeknu, sere, protože je to vlastně daň za vládní propagandu, vyšší.
0: No.
1: Nic jiného.
0: Podívejme se na debatu předvolební, před evropskými volbama. Tři zástupci jednoho politického subjektu v předvečer voleb na televizní obrazovce České televize. Už to projednává velká vysílací rada. Pozor, to ne, že to... A za to to máme platit výpalný?
1: No.
0: Já doufám, že budou chodit takový, jak... už mi to tak trošku přijde, že to jednoho dne musí do toho stádia dojít. Plaťte ty televizní poplatky, my vás budeme chránit za to, no.
1: Jo.
0: A mě to tak rozčiluje, ještě to chtějí zvýšit.
1: No ale oni se nás vlastně chrání.
0: Aby na tady ty Hynky a tady na ty lidi pan Moravec do dneška nevysvětlil, jak je možný, že předsedu parlamentní politické strany Okamuru nepozval 9 let do svého pořadu. Doufám, že to dočkáme teď.
1: A tak třeba ho přehlíjíte jenom nebo co?
0: No tak možná nevěděl, že už je.
1: Se může stát.
0: Může se to stát. Může se, ale tak talentovaný člověk s tak obřím rozhledem a bezbřehým intelektem, jak je Vašek. No to přece není možné.
1: Není to možný. A máte pravdu, vy jste říkal, že to dojde do stádia, že nám budou říkat, plaťte to a my vás budeme chránit. Oni už nás chrání, Xavere. Před pravdou. Co?
0: No.
1: Slušně, ale.
0: Tak na takový chránění, pane Holče.
1: No počkejte, ale ono je ještě hůř, to pozor. Víte, co je v té vládní novele ještě taky? Že teď Česká televize a Český rozhlas mají být vládním nástrojem v boji proti dezinfu. A víte, co je taková jako...
0: No, tak to je přiznání.
1: A teď řeknu znovu prdel, ale vlastně není...
0: Pane Holče, neříkejte toto přede mnou.
1: Jo.
0: Vy jste nedůstojný reprezentant, víte, tady co? Wilsonky. Tak...
1: A to popisuje Fialovu vládu úplně nejhůř. Že my nemáme právní definici dezinformace. A legislativní rada vlády, čili vlastní orgán vlády, počkejte,
0: co tohleto... Co právní definici, jste jak děcko?
1: Napsal přesně tenhle ten argument, jak se bude vymáhat nějaký odhalování dezinformace, když Česká televize má fungovat v právním rámci nebo v zákonném rámci a my nemáme zákon dezinformace, kdo to bude posuzovat, ale vláda to tam přesto...
0: Nějaký panel nebo někdo, to je jednoduchý, ne? No, udělá se panel nebo něco.
1: Víte, ale... já jsem vám říkal před časem, že tady si taky panel mezi náma.
0: Však já na tom pracuji. No ale, pane Holče, toto už je úplně jedno. Oni už přiznávají, že ta televize je jejich. A včera to tam říkal ten pan Fiala v té Fiala z Který? SPD, že celý zatím za mým odvoláním není nic jiného, než to, že tam nechtějí nepohodlného radního. Já říkám nezvyšovat poplatky, říkám líp hospodařit.
1: Ale k samozřejmě vlastně prosazujete vládní program. Vzpomeňte si na ministra Baxu, který říkal, naše vláda v tomhletom období nezvýší televizní daně a rozhlasují.
0: To říkal?
1: No jasně, že to řekl.
0: To je.
1: Tohle řekl, takže vy prosazujete program Fialovy vlády. Vy to tam hájíte. Vy jste v podstatě jako miniminister.
0: Fakt? Tak neměl bych dostávat nějaký prachy.
1: No metal a prachy.
0: Já bych chtěl raději ten metal.
1: Já vím, vy jste hodnotový člověk, no, já to vidím na vás. No.
0: Tak podívejte, pane Holče, je potřeba myslet na to, že oni tímto krokem, neboli to tím zákonem, přiznávají definitivně. Víte, jak to křičel ten Šarapatka na tom náměstí?
1: Ten toho křičel už tolik, že jenom přesně, co myslíte?
0: On měl úžasný vystoupení, já si to někdy pouštím, to na Facebooku.
1: Jo?
0: Na Václavském náměstí byla nějaká...
1: Jo.
2: My Českou televizi nedáme.
1: Jo.
2: My si ji necháme.
1: Jo. A ještě vám ji zražíme.
0: Geniální, ale pozor, říkám to s úctou, protože já bych to neuměl, já bych tam nepípnul ani slovo.
1: Líbě jste to neřekl, ne?
0: Ne, vůbec bych to neřekl. Já když tam přišel, ještě tam, já vím, jak to je, když mluví ten na mikrofon někde, kde je velká šalanda před váma, tak se vrací ten zvuk, to není jednoduchá disciplína a bylo vidět, že...
1: Vlastní slova se vám vrací, no, co? Jasný, rekem, ale...
0: Takže klobouk dolů přes rukem, já bych tam neřekl ani dobrý den.
1: Počkejte se, když jsme u Šarapatky, kdyby vás odvolali, nenastoupí na hru Šarapatka, nezastoupí.
0: No musel ho zvolit.
1: No to já vím, tak na to mají teď sílu, ne? Ještě do voleb.
0: No ale on už se pokoušel a nezvolil. Jo.
1: Já vím, tak on se trápí trošku, ne? To je,
0: já nevím, já jsem Vozeňkovic, nevím, myslím, že se netrápí.
1: Já myslím, že se trápí, že by tam taky chtěl.
0: To není o penězích.
1: Ale i taky, Ksavre. Pro lidi, kteří se neuživí jinak pořádně. No.
0: No, já teda ve svém civilním zaměstnání si vydělám víc než české.
1: No právě vy se uživíte jinak, ale...
0: No a teď ještě chodím na ty brigády do toho Teska. Včera,
1: to dneska, je zásadní, ne?
0: Dneska v noci jsem vyrovnával Tatranky, pane Holče.
1: Kolik stojí Tatranka teď, Ksavro?
0: Já nevím.
1: Co, nějaký... Já, nemáte tady
0: tak nějaký? Tatranky, já nemůžu, prosím vás, kolaborovat s Tatrankama, já jedině manérky.
1: No jo, vlastně.
0: Ale hlavně oni už ani ty Tatranky nejsou, co bývaly tady.
1: Já nevím, já už jsem ale to fakt dlouho neměl.
0: Kolik stojí Tatranka, fakt nevím. 3 koruny? 4? To jste mě teď dostal, tak.
1: Víte, na co jsem si vzpomněl? Já jsem kdysi znal člověka, který jezdil ještě za totality jako personál těch rychlíků.
0: No.
1: A oni se chlubili tím, jak tam kradli všechen tenhle ten proviant. A tam byly i Tatranky.
0: Cože?
1: No.
0: Pane Holče, nebudete mě věřit.
1: No kolik?
0: No kolik byste řekl?
1: No tak počkejte, já si to tak sesumíruju. Máme Fialovou vládu, která zvládla inflaci nejúspěšněji na celém světě. Teď bohatneme, tak si myslím, rostou nám reální platy a příjmy tak 2,20?
0: Jo, určitě.
1: 2,20, ne? Tak 2,30.
0: Tatranky, oplatky Tatranky Opávie, lísko oříškové, 20 korun, no, 72 haléřů. Plus doprava za 137 korun, ale to je asi... No,
1: tak jako, to jsou ale sakra hodnoty.
0: Nějaký e-shop,
1: to jsou sakra hodnoty, Ksavre.
0: Tatranka stojí 20 korun. Mimochodem, já jsem teď nedávno nakupoval na tom košíku. Víte, co je košík? Mm-hmm. A já si nekupuju moc věcí, jo. Ale už jsem se fakt díval, co nutně potřebuju a co fakt nepotřebuju. To jsou věci, které koupit musíte. Přesto tak nejde. Musíte koupit jár a minerálky a toaletní papír a něco. Jo. Ale třeba sůl do vany levandulovou. Já si kupuju takovouhle pixličku a najednou jsem viděl, že je strašně drahý, už jsem si nekoupil.
1: Ale je na to nějaká dávka?
0: Sociální.
1: No. Nemůžete si zajít někam na sůl levandulovou?
0: Tak zajít můžu.
1: Nestýďte ale... se, jak říkal premiér.
0: No ne.
1: Na tak... to bude něco, podle mě.
0: Takže to... že by mě poslal levandulovou sůl?
1: Myslím, že jo.
0: Jako pro ženy v barmě?
1: No jasně.
0: No počkejte, vy mluvíte o sociální dávce, my když jsme byli na tom výjezdu teď, tak jsme natáčeli rozhovor v obytňáku s panem Petrovem, Luďkem, což je chlapík, takový statečný bojovník na vozíku, 60-letý pán, a ten si byl žádat o sociální, kdyby to nebylo tak tragicky, tak bych se tomu fakt smál. O sociální dávku se svým bratrem dostali 50 korun, jim vyměřili. 50 korun.
1: Jsou dvě tatranky teda? Říkal jste 22?
0: 27, ne?
1: Jo, tak, ne, tak ani ne, jo.
0: 20 korun, no, tak jsou to dvě a půl tatranky.
1: Tak podle toho se to asi počítá, ne? Si myslím na tatranky, co? Jsou dva, jste říkal, ne? Brákové?
0: No, jsou brákové.
1: No, tak každý jednu
0: je to všechno v tom rozhovoru, on to tam říká, tam líčí, jak potom už po druhý žádat nešli, už tam přišlo trapný. Ale normálně přišel výpis, což tam nějaká úřednice určitě zpracovávala 3 dny a s 50-tisícovým platem a vyměřila jim 50 korun. Měsíčně teda podotýkám. Tak jako na zemi to nenajdete, jako 50 díkačku. Ale to je to, že jak nikoho nechají padnout. No a mluvil jsem s jedním kamarádem z Brna, který má tatínka zaměstnanýho v Zetoru. Jo, už člověk jako těsně před důchodem, tatínek jeho, a říkali, že teda dostal výpověď, že propouští Zetor, a říkali, že jsou tak naštvaní ti lidi tam na toho Fialu a na tenhle ten spolek.
1: Jak dělá, co je třeba?
0: Jak dělá, co je třeba? Protože úplně jednoduše několik tisíc lidí přišlo o život, o podstatu,
1: já vím, o úživu. Vy jste říkal, jak Fiala říkal, nenecháme nikoho padnout, tak on to myslel, nenecháme nikoho z našich lidí padnout.
0: Jo, takhle.
1: No se to, vlastně se, to je takový dezinfo, co se z toho stalo. On to myslel takhle.
0: Pane Holče, myslíte, že ten člověk dobře spí?
1: Já se obávám, že klidně jo.
0: Jo.
1: To je u něj nejhorší. Já myslím, že on je fakt tak, jako opravdu chorobnej lhář a podvodník, že mu to přijde normální. To kvůli čemu třeba, já nevím, jak vy,
0: já si to o něm nemyslím.
1: Co?
0: Že je chorobnej lhář a podvodník.
1: A proč tak lže?
0: Tak,
1: a proč podvádí lidi po volbách?
0: No, protože ho někdo drží pod krkem, nebo neví, co s tím, nebo něco, třeba je z toho sám nešťastný.
1: To, já si myslím, že ne.
0: A přijde domů a říká manželce, mámo, zase jsem musel lhát těm lidem.
1: Ksavere, já si myslím, že on přijde domů k manželce, sedne si a řekne, teda dneska jsem zase celý den lhal, hele, to si měla vidět. Že je to takhle, že to je horší.
0: A nebo přijde k manželce domů a řekne, mámo, dneska to cinklo zase.
1: Řekne, kam se podíváme, kde máme ten milion další?
0: Tak to by bylo ještě horší, no, kdyby to bylo tak.
1: No, já si myslím, že to je tak.
0: Fakt? Spíš,
1: že je nemocnej, tak na mě působí prostě psychicky nemocně.
0: No, já jsem četl nějakého vyjádření pana ministerského předsedy, abychom byli úctiví k těmto lidem, musím. Tak v okamžiku, kdy se ukázalo, že vznikne ta Babišova a Orbánova frakce v Evropském parlamentu, tak tenhle ten člověk má napsal, nebo někde prostě ze sebe vyblil, já to nechápu, že to je proruská frakce. Že to slouží.
1: Já bych tomu řekl dvě věci. Za prvý vlastně Babišovi potvrdil, že to trefil.
0: Jasně.
1: Když vidí tenhle ten ruský kvičení Fialy, tak má potvrzení fakt, že něco udělal správně, že se Fiala bojí. A za druhý jestli je Petr Macinka, to teď řekl velmi přesně, prostě tady s těma kecama o Rusku, tak řekl Fialovi, ať už přestane konečně parazitovat na ukrajinské válce, protože nic jiného nemá a stará se o Česko a normální politický program.
0: To řekl samozřejmě dobře. No. Nepříliš hodnotově teda.
1: Hodnot je tam míň.
0: Hodnot je tam o hodně míň. Ale zase na druhou stranu, řekněte, toto je věc, která jde z něho, nebo mu to někdo poradí? Hele, běž a řekni, že ta frakce je proruská. To bude dobrý, ty to buduješ.
1: Já si myslím, že jak znám i ty lidi kolem něj, že se sešli opravdu tak jako čtyřka, pětka, takový jádro tvrdý, který jsou stejní fanatici jako Fiala. Lháři, podvodníci a fanatici.
0: A to je kdo třeba?
1: František Cerha, Smolka, Havelková, ona už se dneska jmenuje jinak. A ještě jeden poradce. To je taková, jako, to bych řekl, pětka kolem Fialy. I s Fialou.
0: Jo. A myslíte, že v tom, že do toho třeba čeká něco úplně kop?
1: Ona ten si čeká jenom třeba něco pro sebe.
0: Ježiš, to je neštěstí. No, ale podívejte, ještě se k tomu, ještě se musím vrátit k jiné věci. A co myslíte, že tady ti lidi by dělali, kdyby ten Šlachta byl tím ministrem vnitra?
1: No, ty by museli zdrhnout.
0: A kam by asi tak zdrhnout?
1: No, tak vidím Barmu. Vidím Barmu, Severé, ta si připravujou, chápete? Já to je úniková to... cesta. Oni se tam předplácej. No, anebo by jim vrátil tu lásku Volodymyr, ne? Že by vzali zase vlak do Kyjeva. Co myslíte? No radši asi spíš tu Barmu, ne?
0: Alexandra, nebo jak se jmenuje ta jeho?
1: Olena, ne? Nebo asi jo, nějak. Tak.
0: No tak oni by je spolu jako by si je přijmuli na svůj hrudní koš a řekli, tady máme jednu vilu, tady máme druhou vilu, my vás všechno...
1: Kterou chcete?
0: No jasně. No a prosím vás, všiml jste si taky... Jo, já jsem se teď musel strašně smát. Na Facebooku jsem viděl nějakou, tak jak se dávají ty různý citáty, jo, na různý jména. Tam měl člověk, že jste si mohl doplnit nějaký jméno do nějaké milostné poezie nebo něčeho. A tam někdo mu to vyfluslo a on to tam dal, ten post, a byl to hrozně vtipný. Alexandra je motýl, Alexandra je včela, Alexandra je růže vozená do kostela. Alexandra je první i poslední můj hřích. Nepoznat Alexandra nemiloval bych. Víte, co to je? To je Manon.
1: Aha.
0: A tam si na nějaké mašince, na nějaké aplikaci hodíte jakýkoliv jméno. Mhm. Ale to Manon jede, jo? Manon,
1: jo, je,
0: Manon je včela, Manon, aha, je růže vozená do kostela. Ale tomuto jsem se musel tak strašně smát, že jsem si říkal, že ti lidi nemají soudnost vůbec. Mhm. Že by zkuste to tam někdy. Já vám pošlu tu aplikaci,
1: no,
0: a vy si tam hodíte Xaver.
1: Jo, jo.
0: A tam bude Xaver je motýl, Xaver je včela.
1: Tak to já jsem radši mluvím.
0: Xaver je růže pozená do kostela.
1: Vidím Petr. Petr je motýl. Co?
0: No to Petr do toho moc nejde.
1: Ale Xavere.
0: Ne, tak to si raději hoďte tu Alexandru. Zkuste to Xavera tam dát. Za to nic nenáte a ono se to, jo, a ono se to automaticky...
1: Zamluvávat vaše jméno.
0: No, protože jsem váš tady nejvěrnější kolega, kterýho jste opustil.
1: Vy znevažujete svoje důstojnost Rady České televize a další věci. Počkejte, to jsem se vás chtěl zeptat teď. Vy jste vzal vlastně citát z pohádky.
0: Cože?
1: Tom, na tu Vašáriovou.
0: To je Manon.
1: Ale Manon... Ježíš, brás ti dostane prdel.
0: No, pane Holče, to jsem neslyšel.
1: Počkej, tady to je romantická pohádka.
0: Ale
1: bojím se, já to vím, bojím se, že letos princezně roztrhne mráz prdel. To je citace z pohádky, kde hraje mladá Vašáriová princeznu.
0: Mě chcete zahubit.
1: Počkejte, a teď se chci zeptat, jestli, jak oni si teď ustanou tu radu na přepisování historie, jestli vlastně teď kvůli tomu...
0: Ne, to takhle je dobrý taky.
1: Takhle je to lepší, protože já vám pak něco řeknu.
0: Takhle jsem skejťácký týpek.
1: A jak si teď zakládají tu radu na přepisování historie?
0: Já nevím,
1: pro
0: aby,
1: vlastní
0: jak to udělat,
1: účely,
0: abych odvedl vaši počkejte, pozornost.
1: Tak jestli přepíšou i tuhle tu pohádku, jestli to vymažou, ten citát z toho. A mimochodem, víte, koho jste mi tady připomněl? Teď jsem si to uvědomil, jak na vás koukám. Postavu jednu z těch hlavních mafiánů ze Sopránu. Přesně takhle tam je.
0: Jo,
1: nosí kšiltovku, když je na útěku. Ale já vám nebudu říkat, jak skončí, protože to není hezký. Je to nehodnotový.
0: Buď to, jak je to v nějakém tom filmu, že drží tu pistoli a říká, že ta krev bude buď to...
1: To je v Kmotrovi.
0: To je v Kmotrovi.
1: A tady nejsou pistole, tady jsou baseballky. A víc vám nebudu říkat.
0: Jo, jo, no vy se díváte na takovýhle. Jo, rozumíte, já se dívám na romantický komedie a pláču
1: no,
0: toho.
1: No, Xavier mě fascinuje zlo. No.
0: Fakt? Xavier je motýl. Xavier je včela. Naučte se to. Xavier je růže vozená do kostela.
1: Xavier, já na vás koukám teď. Pořád toho motýla nevidím.
0: Tak, tak asi, když to psal, tak tam nedal hrocha, dal tam motýla. No. Tak si to změňte. To tam, na to bude taky aplikace.
1: Není tam motýle?
0: Motýle. A motýle dneska excelovale.
1: To teda, no.
0: Ve sněmovně. Hmm?
1: Řekl to správně.
0: Jo.
1: Taky proto je tak nasral zase, no. To už.
0: Pane Holče, já vás důrazně abyste hovořil tady hezky, prostě protože to
1: může... Jazykový kód, co?
0: No ne, tak rozumíte, podívejte se, co to potom způsobuje. A tam řekla nějaká poslankyně včera při té diskusi, nějaká za lidovce, že pozor, a to je důležité, řekla, že názorově jsou jí blížší názory pana Xavera než paní Vašáriové, ale nemůže být v radě člověk, který nezvládá svoje vystupování. Tak já vás tady žádám, abyste vy zvládal svoje vystupování.
1: Je a to máte pravdu. A nemohl bych na sobě ještě zapracovat. Tak vy jste mi říkal, že v radě máte novou radní, která vám dává lekce z vystupování na veřejnosti. Nemohl bych se někdy zúčastnit?
0: Pane Holče...
1: Kdybych si to předplatil?
0: Dovolte, abych se k této věci vyjádřil pouze v přítomnosti svého právního zástupce.
1: To je škoda.
0: My tam taky máme...
1: To je škoda, abych tam šel, rád bych se přiučil.
0: My tam taky máme mravům. Radní, která píše udání.
1: No tak to je ale nádherný. Počkejte, teď je doba bonzů.
0: Vážená paní místopředsedkyně.
1: Počkejte, taky napište na seznam těch návrhů na vyznamenání 28. října.
0: Já myslím,
1: to stihnete ještě a dostaneme metal od Petra Pavla.
0: Jo.
1: Je doba bonzů, Xavere.
0: Jo,
1: vy nebonzujete vůbec?
0: No tak to víte, že si občas
1: trošku ne, jako si bonznete, ne?
0: Ale tady většinou s váma. No ale podívejte se, kam to potom vede.
1: No jo.
0: No. Takže, pane Holče, ještě vám chci říct jednu podstatnou věc. Co ten Orbán?
1: Orbán?
0: Podívejte, ten se úplně utrhnul z řetězu.
1: Orbán jede, co?
0: On jel za Alexandrou, za Volodymyrem a najednou za Vladimírem Vladimirovičem. Tak co on chce vlastně?
1: Pak do Číny?
0: No asi, no.
1: No ne, tak chce mír, ne? Tak já vím, že je to špatný.
0: Ježišmarja, jak můžeš chtít mír?
1: To je ještě horší slovo než prdel, ne?
0: Pane Holče, s váma je to fakt těžké. Vy byste měli teď napsat dopis do té sněmovny, že vy jste ten, kdo mě svádí k hříchu.
1: To je pravda. A na oplátku vy byste mohl tam sehnat to, ne? Seznam oficiálně zakázaných slov, takový index, ne?
0: No. Tak on to nakonec bude muset stejně posoudit soud. Co je hrubý porušení?
1: Počkejte, tak soud je vláda, ne? Nebo pan Jakob, ne? Soud.
2: Myslíte, že má nějaký soud už vymyšlený?
1: Já úplně vidím, hlejte, jak takhle tohle jeho řečí vynáší ten verdikt.
0: Jo, jak to je.
1: Ten by trumfnul Urválka.
0: No, pane Olče, musím říct, všechno zlý k něčemu dobrý.
1: No to
0: víte,
1: jo,
0: ne?
1: To jo.
0: Umíte si představit ty Wilsonky, až nebudu v radě?
1: No, počkejte, Wilsonky, až vy nebudete v radě. Představte si Wilsonky bez téhle vlády.
0: Co budeme dělat? No tak Šlachta nás bude za nima pouštět.
1: No,
0: budeme s nimi dělat interview.
1: Jo, ale ty to prostě tvoří sami.
0: Musíme
1: jako
0: se teď vnutit plukovníkovi. To je základ. Pod jeho křídla.
1: Jo.
0: A až to bude jako... Tak on nás tam... Hele, nemohl byste nás pustit na jeden rozhovor s Petříkem? Máme vzkaz od žen z Barmy. Důležitý. On nás tam pustí.
1: Ale myslím, že Petřík on nebude na Pankráci, nebo tomu bude na Osmice, na Praze.
0: Co to je na Osmice?
1: V Bohnicích.
0: Myslíte, že to takhle...
1: Spíš bych si myslel tak, že u mě je to spíš duševní stav.
0: Jo. No, vidíte to na předčasné volby?
1: To asi ne už.
0: Po těch volbách, co budou teď?
1: Úplně ne.
0: Ne? Já jsem o tom slyšel včera nějaký podcast.
1: No jako vidím, jestli přesvědčíme plukovníka, aby nastartoval ještěrku, tak možná jo.
0: To se mi strašně líbí a strašně mi to baví, co teď vlastně, jakou hrůzu jakou hrůzu mají z toho Macinky a z toho Turka. To je vlastně tak hezký.
1: No je to zábava.
0: Najednou dostali černý na bílým, že ti lidi jim věří. Tak řekli si o to, ne?
1: No tak říkají si o to furt.
0: No a my budeme teda dělat, co my máme, jaký plán? Vnutit se plukovníkovi a potom vyčkat, až to nějak dopadne.
1: Jo.
0: A chceme...
1: A pak vrzonky točit, až budou to na jiných místech.
0: No, budeme jezdit v obytňákem.
1: Jo, vidíte, to bude. Počkej, a já vám něco řeknu. Oni se naučí nás milovat, protože budou chtít společnost a kontakt se světem.
0: Kafe.
1: Budou se na nás těšit, budou na nás mávat. Už jedete, pojďte.
2: Už jedete. Už
1: vám říkám, i Markéta si nás oblíbí.
0: Ne, tak ta nás, pane, musel jsem to uznat, když mi tady vyprávěl, nebo tady ne, ale na jiném místě, abych to řekl přesně, jeden člověk z pětikoalice, protože já tam taky s někým mluvím. Jo?
1: No tak a proč ne?
0: A mi říkal, ty vole, ta je nenávistná tak, že to má úplně do konce života, že ty musíš vypadnout z té rady.
1: Počkejte, z rady Xavere, tím to neskončí, to je jenom začátek. A vás dostane z Česka. Vy skončíte v té barmě, taky.
0: Dělala?
1: No, dostanete nějaké vystěhování nebo něco.
0: Jo, to
1: no, počkejte.
0: Taky. Jo, ale tak musíme mluvit o predajkyni s úctou, ne?
1: Jo, protože viděla jste jí ve Varech, jak tančila?
0: Ne, tančila. Dobře?
1: Tak jako Markétkovsky. Vy jste to neviděl? To si pusté.
0: Tak já nejsem takový fanoušek, jak vy. Já mám jiný favority.
1: Já vím, no.
0: Květákový steak.
1: Jo.
0: Ale viděl jsem nějaký video, kde tančí Medveděv. Viděl jste to?
1: Ne.
0: Na nějakým asi abiturientským večírku.
1: Jo.
0: A to je strašná prdele, jak tančí Medveděv. To se fakt podívejte, jako já jsem ten poslední, kdo by se to měl srandu, to ještě jsem neviděl tančit mě, jo. A to já taky se umím rozjet, jo. Ale Medveděv,
1: nebo jo.
0: To je to někde na YouTube, pane holče. No. Ještě tady mám, počkejte, nesmím zapomenout děkovačku, jo?
1: No.
0: Na transparentní účet XTV nás podporují někteří lidé stále dokola, i když pan Holec se sebere a jde pryč.
1: To je zasloužená dovolená. Pojďte, Marcela Skořepová, ta nás podporuje.
0: Ježiš, ta Marcela, to je tak hodná žena, to je něco jako já.
1: Pana Xavera a pana Holce zdraví, Marcela, jste skvělí. Vidíte? Tomáš Pokorný taky. Na čistotu Vítkovo krimibandy, multifunkčnost kosmonautiky Blbuše a Vlzonku, která je po dvou týdnech abstinence opět zpět. Vidíte? Jsem se vrátil.
0: Holec se vrátil.
1: Jiří Bidžovský, V10 koncesionářský poplatek, Alena Davídková, Azalka. Na Vlzonku od Azalky a Tomášova Vlzonova 920 na vysílání první české blbonautky. Je se to líbí, ta lidová tvořivost. Astronautuše do temno dalekého a hlubokého vesmíru třetí kosmickou rychlostí. Je to teď něco připomnělo?
0: Mám podezření, že se nechováte úctivě k ženám, pane Holče.
1: No a tady by se dalo říct, že jsem se mohl nakazit od vás, ne?
0: No,
1: já jsem se dočetl, že vy máte trošku problém.
0: No, jsme na konci, pane Holče, já už se těším na příště a některé věci, které jsem nastřádal, musím nechat na příští týden.
1: Vy jste to už řekl trošku jakobovsky, já to vidím, vám se to dostalo pod kůži, Xavere.
0: Co myslíte?
1: Nejvyšší čas skončit, Xavere.
0: Nejvyšší čas skončit. Tak jo?
1: Já vás odblábám.
0: Ještě by měl mi takový ten meč.
1: Jo.
0: Tak jo, pane Holče, jsme na konci a jdeme se věnovat další práci.
1: Budeme matat, ne? Poctivě, co?

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem si vzal spoustu prázdných stanovisek a pěkně klokotové vybavení, manžetové knoflíčky, protože dneska budu obrazem stávající české diplomacie, čili jedno velké hlasité nic.
1: No, dostali jsme lekci diplomatickou, politickou a dostali jsme lekci od největšího bubáka, kterýho jsme si ovšem stvořili sami, asi se Roberta Fica.
2: Já jsem se lek, že nám napsala Jana Černochová a vyhlásila válku.
1: Ne, ale k tý se dostaneme taky, protože i Janíčka...
2: To jste mě uklidnil.
1: Janíčka Sluníčko, jak jí říkají kolegové v ODS, ta do toho spadá taky, do dnešního tématu. A sice my máme vládu, která neumí vládnout reálně, není schopná řešit reálné problémy země, ale za to, o co víc selhává v tomhle, o to víc nám dopřává patetických, trapných gest, ale která už začínají škodit zemi. A já jsem to začal Robertem Ficem, novým slovenským premiérem, kterého a nejen vláda nebo vládní politici, ale i prezident Petr Pavel před slovenskými volbami jsme tady zažili nenávistnou kampaň vůči Robertovi Ficovi. Náš prezident Pavel dokonce hrozil, jestli si Slováci dovolejí zvolit Fica, takže se zhorší československé vztahy. Z vlády jsme viděli obdobu toho, když Robert Fico skutečně teda nakonec, když naší vládu vyslyšeli slovenští voliči a opravdu Robert Fico vyhrál ty volby, tak jsme viděli, že nebyli ani většina našich vládních politiků schopná mu pogratulovat, jak se sluší a patří. No a teď jsme byli traumatizováni dlouho první povolební návštěvou Roberta Fica už ve funkci premiéra, jímž už je mimochodem po čtvrtý, jestli se nepletu.
2: Ne, já jsem byl úplně překvapený, protože si pamatuju ještě, je to teda sranda, že my tady čím dál víc vytahujeme a že už si možná posluchači i sledují naše medailonky, jak jsme staří, že tady vytahujeme takový jako vousatý historky z pozdního komunismu, ale já jsem fakt měl pocit, že ten pátek, co přijel Robert Fico, tak došlo k reinkarnaci Kadáfího. A Kadáfí prostě nějak po smrtné vůli se rozhodl, že navštíví jednu jedinou zemi na světě, a to Českou republiku a vládu Petra Fialy a celou tu naši sestavu těch nejvyšších ústavních činitelů. Protože oni se, jako je provázela úděs, neschopnost vlastně jako to pojmout jako oslavu Československý, jako dvou národů, který mají k sobě blízko. Teďka řeší navíc spoustu stejných témat. Jako možnost nějakého pragmatického souznění. A máte pravdu, Robert Fico přišel věcně, klidně. To vůbec nebyl ten bouřlivák Robert Fico, jako kolikrát známe. Trošku jsem měl pocit, že spíš měl jako štefánikovské rysy. A oni opravdu na něj fakt koukali, jak kdyby prostě Kadáfí se svým stanem přijel a České republice se snažil vnutit svou jako pouštní armádu, nebo já už nevím co.
1: No, počkej, ještě to Robert Fico byl milosrdný na rozdíl od Kadáfího, který cestoval s tím pouštním stanem, v podstatě pouštním haremem, ten rozbalil i v Paříži. Když přijel navštívit Sarkozyho, tak Robert Fico přijel bez pouštní stanu a bez harému, ale přijel už jako nový premiér s tím puncem, vy jste mi tak potrhávali nohy ve volbách, že já jsem vám teď jedu dát za pravdu, že jsem teda ty volby skutečně vyhrál. No a ono vlastně se, tady bylo takový trauma ve Strakovce i na Pražském hradě, bude sem chtít přijet ten nenáviděný Fico, ten bubák Evropy a prokremelský šváp a já nevím co všechno. No a najednou jsme viděli, jakoby, jak se to diplomaticky komplikuje a v médiích najednou, v provládních médiích začaly vycházet články o tom, jak náš prezident i vláda vlastně vycházejí vstříc Ficovi, jak se do toho pozitivně vložila jejich oblíbenkyně slovenská prezidentka Čaputová. No a ono to ve skutečnosti bylo víceméně naopak. On vlastně Robert Fico se snažil víc vstříc našemu prezidentovi i vládě. Nakonec tedy přijel a dal nám lekci v tom, že to byla pragmatická návštěva, diplomatická, a on tady nikomu nic, v podstatě to nebyla žádná vendeta, ani známky žádný vendety za to.
2: Naopak ještě chválil,
1: ale vlastně jestli byla nějaká vendeta, a to už se stává nějaká tradice, že se sešel i s Andrejem Babišem, podobně jako se i Macron sešel s Babišem, když byl na návštěvě tady, tak jsme vlastně viděli...
2: A to prošlo. Sice se to trpně jasně, přemlčelo, ale prošlo to.
1: Ale dostali jsme diplomatickou lekci od největšího bubáka, v podstatě kterýho naše vláda, náš prezident dávají na stejnou úroveň, jako je maďarský premiér Viktor Orbán. Tak tady jsme dostali lekci krásnou z politické a diplomatické, nebo z politického a diplomatického pragmatismu. Ta návštěva, prostě Robert Fico to udělal skvěle. Ale ono to už je jenom to poslední z těch gest naší vlády i prezidenta, který teda vyvrcholil nebo kulminovali v těch slovenských volbách. My jsme viděli podobně vlastně šéfka naší sněmovny a šéfka vládní strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vlastně scénář se opakuje, historie se opakuje. Před maďarskými volbami posledními takhle vzkazovala maďarským voličům, ať teda vyženou toho nenáviděného Orbána.
2: A zapomněla, že maďarština je přece trošku jiný jazyk a oni si to přehodili.
1: Jméno
2: a příjmení, oni to mají opačně, takže to nějak blbě pochopili a volili navzdory.
1: A Viktor Orbán vyhrál samozřejmě. Teď jsme viděli další krásný gesto a zase v tom naše obvyklá podezřela Markéta Pekarová Adamová vyrazila do Kyjeva s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem. To je další gesto, kdy vidíme tu zoufalost toho, že už to nezajímá ani ty jejich zpřízněný média. Z toho byly tři titulky a samozřejmě, co tam dělali.
2: Ale silné fotky byly.
1: Jsou z toho silné fotky. Já myslím, že šéfka TOPky Markéta Pekarová se rozhodla atakovat nebo trumfnout premiéra Fialu, protože ten má Nutellu a teď nově holinky s iglitovými pytly a Markéta Pekarová teda má tu krásnou fotku v té vestě neprůstřelný a v té vojenské helmě.
2: Já jsem myslel, a to se fakt strašně moc omlouvám, ale to jenom ukazuje, jaký já jsem ignorant a že bych měl jít k očnímu, ale já jsem si začátku myslel, že to je Jan Lipavský, no. Protože ona jak měla na sobě nadanou tu vestu a tu helmu a byla tam celá do toho zaražená.
1: A měla podobný pohled jako Lipavský, tak, trošku nepřítomný.
2: Tak, brýle podobný a jak dneska už člověk prostě neví, jestli někdo on nebo ona, tak mě už ani ta kabelka jakoby nevarovala a já jsem si fakt myslel, že došlo ke změně a že právě díky teda Kadáfímu Robertu Ficovi, čím se teda omlouvám Slovensku, protože mám velmi rád, tak, ale tak je tady u nás vnímán, tak jsem měl pocit, že teda Markéta Pekarová Adamová zůstala doma se svým slovenským manželem, mimochodem krásný důkaz federálního soužití a já jsem za to rád, protože duší jsem stále federalista, tak že jede Jan Lipavský. Pak jsem teprve dokouk a řekl jsem si, Honzo, ve jménu opravdu tvé politologické, čisté, panenské kariéry, k tomu očnímu už zajdeš. Fotografii jsem si zaznamenal, ponechal, hledám takovou helmu podobnou, protože tak trošku závidím. Ale Petře, promiň, proč jsem zneužil toho teďka gender vstupu, abych tě znejistil, kdo tam teda vlastně je.
1: Já jsem ti chtěl jenom ocenit, že jsi velmi progresivní a že smazáváš rozdíl mezi pohlavími, to se mi líbí.
2: Je to pravda, já jsem si říkal, proč ta Markéta Pekarová Adamová nemohla dát Pavel Janu Lipavskému, už stejně píská vládu a premiéra. A ve výsledku pískala pak předsedu Senátu, ale přesně máš pravdu, k čemu ta cesta vedla, že vlastně z toho žádný výstup. A to je nádherně ukázaný u toho Roberta Fica, že tragédie současnosti je, že my jsme vlastně začali jako strašně ideologizovat zahraniční politiku, diplomacii a ekonomickou diplomacii. Samozřejmě nám vůbec z toho nic jakoby nekvete, nikdo nás nebere vážně. My tam, kde můžeme reálně dělat vztahy, kde opravdu můžeme to využít k duhu obou těch partnerských vztahů a naší ekonomiky a našich ekonomických zájmů a diplomatických vazeb, tak tam jenom káráme, doporučujeme, hodnotíme. To je vystřední Evropa, tady jsme mistry, že je, jako nebereme moc potaz, nerozvíjíme ty vztahy, ale tam, kde jsme s odpuštěním, někdo by řekl jako trn někde, osina v zadnici, anebo já to teda říkám eufemisticky, písečný malý drobný kamínek na saharské poušti, čili velevýznamný, tak tam teda do toho promlouváme. To jsou naše vzkazy Americe, Číně, Tchajvanu, Ukrajině, kdo tě napadne, tak tomu doporučujeme. Naposled jsme ohromili a otřásli Afrikou, doteď se ještě nespamatovali.
1: No, třásáme celým světem, jsme pukem světa.
2: Znejistila.
1: Musíme být hrdí. No, já jsem jenom chtěl dát
2: trošku prázdný fráze, no.
1: Průchod svojí škodolibosti taky, když to udělal ty. A sice já, když jsem viděl tu fotku Markety Pekarový Adamový s tou vestou, tak nejdřív jsem si myslel, že ona tam má batoh na prsou, jenom že ho nemá na zádech, ale na prsou, a že tam veze ty trika Zelenskýmu s tím Putinem, protože fakt to bylo naprosto směšný. A ještě...
2: Z nás mluví závist.
1: To je pravda. Ale co ještě se nestalo, on tam přijel téměř ve stejnou dobu švýcarský prezident a ten tam prostě chodil po tom nádraží bez helmy, bez neprůstřelný vesty. A já už říkám, oni vlastně...
2: Vždyť i dokonce předák senátu. Vždyť pan Vystrčil to strašně kazil kolegyni.
1: Že byl, vedle
2: že byl bez helmy a bez vesty.
1: A byl vestu, on měl tu vestičku takovou tu hipsterskou. On jak teď dělá do mody hodně, tak měl tu vestičku je, hipsterskou, šáličku. Takže bylo to samozřejmě celý směšný. Ale já jsem si jenom říkal, jestli už oni nezačali, jestli je nenajal Vít Rakušan, že vlastně budou zavdávat jako příčinu dezinformacím, protože když je tam člověk viděl hlavně Markétu Pekarovou v té helmě a neprůstřelné vestě, tak jak lidi říkají, oni nebyli v Kyjevě, to se točilo někde na Barandově, nebo byli ve Strakovce někde ve sklepě a tam si to celý zaranžovali. Oni v podstatě už tohle to píšou sami, protože to už je neuvěřitelný. Viděli jsme, že už je to... Jasně, první, kdo tam vyrazil na Ukrajinu, byl Petr Fiala, krátce po ruské invazi, to bylo ohromný mediální halo, ještě to bylo s dalšími politiky středoevropskými.
2: Máš pravdu, nějaký země typu Polsko, Slovinsko.
1: Jo, pak musel samozřejmě to udělat i prezident Petr Pavel, bez toho se to nemohlo obejít. Mělo to taky velký mediální pokrytí, ale teď, když tam vyrazili tyhle dva, tak vlastně už to nikoho nezajímalo. Z toho bylo pár titulků, ale nikdo to neřešil, nikdo to nesledoval. Vlastně do dneška nevíme, proč tam byli, co tam vlastně přivezli, co bylo v té kabelce, protože no, Miloš Vystrčil, ten aspoň na Twitter napsal teda, že tam přivezl nějakou svíčku, která může vytopit, já nevím, jestli ukrajinský parlament, říkal, zbraně jsem sem přivést nemohl, tak jsem přivez aspoň svíčku a ta vás, tou se tady můžete zahřát.
2: Tak to se obávám, že teďka je Ukrajina teda opravdu jako ve velkých těžkostech, protože jestli už pomáháme touto formou, jo. Tak mě už začíná být ukrajinského lidu opravdu líto.
1: Vozíme svíčky.
2: No, tak to dotáhneme daleko. Ale to krásně dokumentuješ faktu naší diplomaci. Protože, hele, vždycky byly úlety. Ne, všechno se nezdaří, ale relativně jsme byli v dobrým konzervy. A snažili jsme se jako měnit, co se měnit dá. Někdy jsme byli velmi přihlouplí, viz uznání Kosova, viz oplítačky třeba Bosně a Hercegoviny a tak dál. Já pevně věřím, že z toho je jedno velké poučení. Ale teďka, aby jsme jako mistrovali tam, kde fakt nepohneme s ničím, a jsme směšní. A tam, kde opravdu můžeme něco opečovávat a má to nějaký smysl a můžeme to doplnit nějakýma hodnotama či realpolitikou, to znamená, řekněme, v Evropě, ale primárně v našem nejbližším okolí, kdy fakt jsme furt ty ekonomické recesy a hodila by se nám úspěšná ekonomická diplomacie, tak my jenom káráme, mistrujeme. Ono je mimochodem směšný i to. A to jenom dokumentuje, jak jako se koukáme přes prsty. My jsme strašně dlouho mistrovali Polsko a Maďarsko. Daňový ráje v podobě Irska, Lucemburska, Kypru, mimochodem to je báječná země, na to se podívejte nejen počasím a teplým mořem, ale hlavně jak se tam krásně properou ruský miliardářský peníze, často špinavého původu. A my jsme ticho. To nás nezajímá. To není problém. My furt jdeme do Maďarů, ale Orbán není čistá ovečka, ale kdo je? Co se děje v Rakousku? Jak fungují jejich rafinérie? Z jaký ropy to dělají? Co jsme mimochodem teďka lobovali, aby nám ta ruská ropa dál tekla, protože bychom měli sakra problémy. A to teďka v tom, že už celkem nevíme, jako na jaký problém se zaměřit a kde to všude na nás vykoukne za průšvih. Tak to by nám hodně zkomplikovalo situaci, protože najednou dvě naše rafinérie, prostě by jim ropa, respektive následní produkty z toho významně chyběly a fakt bychom najednou tady měli jako fronty před benzínovými pumpama, což je asi poslední, co potřebujeme. Ale my jako fakt vymýšlíme perpetuum mobile. Fico je špatně, Právo i spravedlivost je dobře. Já třeba teďka se velmi bojím o italskou premiérku Giorgio Meloni, protože tu navštívil Petr Pavel s výraznou ekonomickou delegací, já jsem za to neskutečně rád, ale říkám si, když Petr Pavel má problém s Robertem Ficem, socialistou, čtyřnásobným premiérem teď aktuálně, jak zvládne Giorgio Meloni, sice to pohlednou dámu, ale která tady byla taky vykreslovaná pomalu jak posel všech fašistů, teďka teda nějak tak najednou nevědějí, kam ji zařadit, ale jako jak v tomhle světě chceme obstát. Máme ministryni války, já jenom připomínám, že naposled jsme ministra války měli Václava Klofáče v první vládě československé, pak už nikdy. Dáma, která se nebojí opravdu vyhlásit válku a vyzvat na steč úplně všechny.
1: Včetně OSN.
2: A já myslím, že OSN se sakra začalo bát, protože my zakládající stát, když my zakládající stát ve své době, Československo se hrdě hlásilo k OSN, ale má spoustu problémů. Ale jako chraň Bůh, jako my, kteří bychom mohli kádrovat svět, my si musíme nejdřív jako vyčistit na svém prahu a že tam máme problémů hodně. A jsme středně velký stát, středně lidnatý, který jako v jeho zájmu je mezinárodní právo. Prostě zrušej ho, bude tady zákon džungle, budeme poslední, na který bude brát ohled. Ne, my přesto i touhle cestou jdeme, aniž by něco cokoliv následovalo. A mimochodem, hlavně ještě kouzelný je, že my do tyhle ty organizace se chceme nominovat a uspět v Radě bezpečnosti. A tak si prostě v podstatě nejdřív řekneme, že ten klub, do kterého vlastně chceme, je blbost. Pak projedeme půl světa, kde jako nenaplníme očekávání, viz africká cesta, ale přesto jako stále se tváříme, že my bychom zrovna mohli teda v té radě bezpečnosti být hodně plodní a pískat to.
1: Počkej, ale v Etiopii, nebuď škodolibej a neférovej, v Etiopii jsme navázali zase kávový biznis, když tam byl premiér Fiala.
2: Já vím, já se přiznám, já jsem zapšklejčař.
1: No,
2: takže to mě to zase nechytilo. A dokud nebudou chtít ty naše jako stíhačky a hlavně, dokud nezaplatí. Tak já se omlouvám, ale já bych byl hodně opatrný a to mám Etiopii jako horskou, neskutečně krásnou zemi rád.
1: To jo, a počkej, jak Afrika je známá tím, ta je plná tvrdých měn, od jak živá.
2: Ale je teďka jí ano, ne?
1: Afričani platí. No já bych to řekl takhle, my jsme hodnotoví ve světě, akorát ty naše hodnoty doma, zvlášť ekonomický, jsou čím dál tím horší. Já bych řekl, že jsme o to hodnotovější ve světě, nebo pseudohodnotovější, o co jsme hůř hodnotoví doma. Ono to přesně tomu odpovídá. Když už se zmínil toho Orbána, taky dalšího bubáka našeho premiérsko-prezidentského tandemu, tak Viktor Orbán, ten nepoučuje svět, nevyhlašuje hodnotovou politiku, no ale pokud jde o skutečný hodnoty ekonomický, tak on je na dobrý cestě udělat z Maďarska epicentrum budoucí autoprůmyslu evropského, protože tam asi dokáže nalákat největší čínské investory nebo výrobce autobaterií a tohle to je to, co...
2: Na druhou stranu, kdo měl Suzuki z Maďarska, tak ví své.
1: No, ale...
2: ale promiň, to byl jenom osobní porotek. Mě ho dělali v pátek,
1: to jo.
2: Před víkendem.
1: No, ale co, když člověk zjistí, že čínský baterky anebo komponenty jich používají už největší evropské automobilky, ať už italský nebo německý,
2: máš pravdu, no.
1: Tak Viktor Orbán je na dobrý cestě, protože to dělá v podstatě hodnotově dobře pro Maďarsko. Ale nám se zatím ty investoři vyhejbají. Vidíme, že my máme tady velkou cestovku politickou na Tajvan a Tajvan potom, když se rozhoduje, tak postaví tu fabriku na sofistikované čipy v Drážďanech a naše hodnotová vláda nebo hodnotoví politici vládí nám oznámí, že vlastně musíme slavit s Němci, protože Drážďany jsou velmi blízko Praze.
2: Ne, jako smutná pravda je, že dokud my jsme Tajvan respektovali, ale v podstatě jsme tam moc nejezdili, jenom jsme se snažili vytvářet dobrou ekonomickou biznisovou diplomaci a biznisové podmínky pro tchajvanské firmy, tak tady zakládali a jsou jeden z našich nejbohatších obchodních partnerů. To všechna čest, nakonec ostatně jeden z kandidátů, že v lednu budou na Tchajvanu prezidentské volby, mimochodem hodně zajímavý, a kandiduje jeden taky z vlastníků tady Foxconu.
1: A já si nekandiduje Miloš Vystrčil.
2: No, je pravda, že Tchajvancem je, ale víš, ono problém bude, že Miloš Vystrčil možná bude za chvilku nucen, protože začíná tady být ideový obrat. Já už začínám vidět jako čínské rysy na Petru Fialovi a polovině jeho vlády. A očividně prostě Tchajván už se jim znudil, okoukal a začnou jezdit.

0: intenzita je obdobná, případně se tam objeví Španělé a Britové. My se furt tváříme, že nikdo nejezdí, protože my jsme drsňáci, my tuhle variantu odmítáme, protože Pekin byl Zemanův. Namísto toho, aby jsme prostě rozvíjeli to, kde to má smysl a byli suverénním, rozumným, předvídatelným partnerem, tak jsme přesně spustili diplomatickou ofenzívu všech azimutů, kdy jsme de facto každému akorát posílali velké fráze a do ty ekonomiky vzájemných vztahů jsme moc jako neinvestovali a skutek utek.
1: No, ono...
0: Jo, teďka tvrdě nás to objíždí, míjí a jsme tím kruhovým objezdem Petra Fialy. No,
1: no, když jsi zmínil francouzského prezidenta Macrona, ten tam nedávno byl s nejpočetnější delegací podnikatelů v Číně, samozřejmě, a to Francie je asi tou zemí, která se ráda opájí hodnotama a filozofií v politice a ráda káže hodnoty podobně jako Fiala světu, ale nakonec...
0: Ale v Číně ne.
1: A no, ono vlastně, pokud jde o tady ty gesta, ono nedávno nám, zvlášť politici ODS, pořád si pamatuju Marka Bendu, když jsme řešili, proč jsme na energetický burze v Lipsku, proč tam prodáváme naši elektřinu, kterou lacino vyrábíme doma, ale platíme tady za ní jedny z nejvyšších cen v Evropě, tak jestli by nebylo dobrý z té burzy odejít ve vlastním národním zájmu a neničení, nebo aby jsme nepokračovali v ničení národní ekonomiky kvůli drahým energiím, tak Mark Benda, a nejen on, já si to pamatuju, tak vládní politici s vážnou tváří říkali, to přeci nemůžeme udělat Němcům, našim sousedům, a speciálně Němci teď a v posledních letech, vlastně už je to po několikátý, kdy vidíme, že hájí ekonomicky své národní zájmy a na žádný Čechy se vlastně neohlíže.
0: Dělá každý. Jako, takže... A kuriozně, my jsme ve fázi, že smutnou pravdou je, že čím se více Němcům a německým firmám daří v Americe nebo v Číně, tak tím je to výhodnější pro naše firmy. My máme teď obrovský problém, že Němci prostě spustili už běží de facto rok, tvrdý dumping, dotování elektřiny pro jejich vlastní firmy. A my nestačíme jako protáčet panenky, protože prostě konkurence přišla ze západu, tam, kde jsme ji nečekali, nedokážeme tomu čelit. Jo, že já nechci ani klišovitě skončit na tom, že se budeme tady lámat nad Tchaj-wanu nebo Číně, ale jen by si člověk lacině řekl, tak proč neděláme diplomaci podobně jako Dánové, Poláci, Rakušani nebo Portugalci. Kdybychom si řekli, budeme to dělat jako Portugalci, Rakušani, Řekové, to znamená státy stejné velikosti, obdobné lidnatosti a tím pádem podobnými zájmy. A v životě jsem mimochodem těchto zemích nezažil, že by si řekl, že jsou malým státem. Jo, že my máme, já miluju, jak ty naši politici dopoledne říkají, že jsme strašně maličcí na světovou diplomaci a na ekonomické vztahy, ale odpoledne, jak se blíží vysílání hlavních zpráv v televizi všech televizních stanic v tuzemsku, tak začnou být pupek světa, rozdávat rady a doporučovat, kdo teda má zaujmout postoj k čemu a jak. Rad máme na pochodu a na rozdávání, ale skutek utek. To je vlastně to nejstrašlivější, jo? Že my namísto toho, my prostě furt utíkáme, fakt to je odezdi ke zdi. Buď je to totální servilismus, a nebo je to zase, že budujeme ideovou železnou oponu vůči těm nesprávným zemím a pak jsme mimochodem v situaci, že nám výjimky pro udržení de facto dostupnosti ropy zachraňuje Orbán. My to taktně přejdeme.
1: No tak ty nám pomohl vyjednat výjimku z dovozu ropy v Evropské unii, samozřejmě.
0: Jinak je problémář, jako mám pocit, že dnešní vláda by byla tak ochotná se s ním potkat maximálně na Břeclavském železniční nádraží, dál by ho už nepustili. Nevšiml jsem si, že bychom měli nějakou politiku k Rakousku, nebo že bychom si aspoň kriticky povídali o tom, jak je možné, že za to, za co kritizujeme Maďarsko, tak nekritizujeme Rakousko, ač tu politiku má velmi neutrální a vůči Rusku, řekněme si, otevřeně střícnou. A to já jsem dost kritický. Jak říkám, neviděl jsem, že by se někdo zamyslel nad Kyprem, který prostě funguje de facto jako detašované pracoviště pro Rusko, Ruskou federaci a ruské zájmy. No a to, co děláme s Ukrajinou, jako co slibujeme a nejsme schopni naplnit, no to už jako nemá komentáře. Jo? No
1: to teď ukázala vlastně perfektně Markéta Pekarová Adamová, když si tam teď vyjela s Milošem Vystrčilem a výstupem bylo, kdy řekla, budeme prostě Ukrajinu dál vyzbrojovat, jako ale my Češi, a do toho ministryně obrany, nebo války spíš, Jana Černochová, současně skáže, že už nemáme co dodat, už jsme tam všechno poslali.
0: No jasně, protože ta už vyhlásila tolik válek, že jako my už fakt nemáme.
1: No a je to vlastně...

0: Pokud jde o ty gesta, tak když jsme u Jany Černochové, no tak si vzpomeň na ukrajinskou raketu obranou, která ale prostě dopadla do Polska.
1: Z toho mrazilo.
0: A ona byla skutečně schopná vyhlásit válku Rusku se všemi důsledky, tak to už není legrace.
1: Přesně. A to se teda musím zastat teda dvou kandidátů tehdy, protože to byla doba kandidátská, prezidentská, Petra Pavla a Andreje Babiše, protože ty tady fakt byli jediní, kteří říkali, prosím vás, vyhodnotíme, vyčkáme, zeptáme se i Poláků, prořešíme na úrovni NATO a pak budeme zaujímat stanoviska. Protože de facto, když se podíval na ten soused vlády, tak všichni už jako opravdu téměř jako nadávali uniformu, nebo ono to pak pochopíš, protože opravdu Jana Černochová de facto konflikt miluje.
0: Jo, opravím, oni nadávali uniformu případně nám, ne sobě.
1: No, ale jako dovedli by nás k hranicím. Jo. Markéta Pekarová by vytáhla neprůstřelnou diplomatku, kabelku toho času. Vlastimil Válek, to je nadšený tankista, takže ten by jako nestíhá ty léky, ale taky by měl okamžitě vojenský plán. A nutno dodat, že tam teda jsem byl vylekaný, že se jako chytil i Petr Fiala, který jinak jako bývá často ten opatrnický, odtažitý, to ještě býval jiný Petr Fiala, než byl dnes. Jo. Ale fakt jsem překvapený a musím říct, že mě jako nesmírně mrzí, že se do toho chytá i Petr Pavel, protože tehda ještě než byl prezidentem, tak měl chladnou hlavu. Teďka najednou jako si komplikuje zbytečně vztahy se slovenskými partnery. Prostě řekněme si, Slováci si nějak vybrali, mají slovenskou legitimní vládu, Slováci tady budou a nechci děsit Petra Pavla, Robert Fico tady jednou nebude, ale ona tady nebude ani Zuzana Čaputová. Jo, já mám, když no to já začínám nebude pocit, že oni možná
0: velmi brzo, minimálně v té prezidentské funkci.
1: Já furt čekám, jestli nakonec nebude povolána sem, protože mám pocit, že teďka už se všechno řeší Zuzanou Čaputovou, jako že 17. listopad předvečer se řeší Zuzanou Čaputovou, kontakty se Slovenskem se řeší Zuzanou Čaputovou, výjezdy do evropských institucí se řeší Zuzanou Čaputovou. Takže já sám
0: to je pravda, to by se mohla stát takovou nějakou koordinátorkou vlastně české vlády.
1: Přijde mi, že jak Markéta řídí Petra, tak Zuzana dohlíží na druhého Petra a jako zatím ta diplomacie Petra Pavla, která bych řekl, že je docela věcná k Ukrajině, tak třeba to, co předváděl jako k Evropské unii, vysrušení VETA, to, co předvádí k Lichtensteinsku, to mě teda zamrazilo, že jsem říkal, z jakého
0: titulu, proč, dekrety.
1: Jako probíhají soudy, je tedy nějaká dlouhodobá strategie České republiky, jemu to zbla nepřísluší. Proč se do toho vrtá, proč to vůbec vypouští, tohle jsou strašně jako nebezpečná slovíčka, jeho, slovy Klauze.
0: Jo, to je jeho reputační myčka. Všimni si, že on jde po těch, jak se říká, focus groups a aby vyšel laciný gesta, aby se očistil, aby očistil tu svoji minulost toxickou předlistopadovou, kterou má a vzhledem, že tyhle ty skupiny lidí jsou na to háklivější, tak vidí, že si vybírá tady z těch skupin takovýhle jako symboly a tam se snaží čistit takovýmhle způsobem.
1: Já bych mu doporučil, ale když rád posedává, což jsem velmi rád, v knihovně Tomáše a pracovně Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Což jste, že tam posedává?
1: Říká to. Jo. Do televizí to říká a že bych chtěl posedávat i déle a listuje knihovnou Václava Havla a jeho sebraných spisů, tak bych ho chtěl upozornit, že i Václav Havel byl velmi opatrný vůči Lichtenštejnskému knížectví a vůči celé té kauze a spálil se několikrát, když vstoupil do činnosti soudů a myslím si, že Petr Pavel už se taky spálil několikrát, když vstoupil do činnosti a nominací ústavního soudu. Čili já bych prostě fakt byl radši, kdyby si řekli méně více. A pokud už potřebují po někom šilhat, že nemůžeme dělat svou vlastní politiku, tak prosím koukejte se do Varšavy a do Vídně. Někdy se koukněte, co třeba taky v Kodani.
0: No on, jsme u Petra Pavla, on vlastně začal vykrádat Petra Fialu. On už v volební kampani začal používat slovo hodnotový, hodnotová politika, hodnotový prezident a vlastně teď jakoby splácel nějaký dluh vládě Petra Fialy za tu podporu a jakoby chtěl nějak být druhým Petrem Fialou, protože i ohledně Visegrádské čtyřky vlastně jsme viděli, že on začal, jak říká Petr Fiala, vysílat podobné signály a sice V4 je toxická, je špatná, my jsme prozápadní, tohle je nějaký východní klub, prostě v Maďarsku mají Orbána, na Slovensku mají teď Fica, v Polsku
1: Mají skoro dvě vlády.
0: V Polsku mají skoro dvě vlády a vlastně ODSka, politici ODS si, se neumí rozhodnout, vlastně, která je jejich, což je taky hezká ironie.
1: Nemáš pravdu, tak... protože Petr Fiala, že ho pogratuloval a to všechna čest, Právo i spravedlivosti, že teda vyhráli a předseda Senátu vystrčil zase. Už si to dělá dobré u Tuska.
0: Pogratuloval opozici.
1: Je to kouzelný, ale přesně... Ty jsi uhodil na jako famózní náš český trapas. A mrzí mě to, že já nemám rád takový to jako útočení na Čechy a na čecháčkovství a na české pozice, protože upřímně řečeno ty lidi jsou všude stejný. Jo. Ale jak říkám, pro mě je vždycky velmi důležitý. A když jako někdo začne o malý zemi a o malých manírek, tak já vždycky říkám, prosím vás, a slyšeli jste tohleto fakt někdy v Lisabonu, slyšeli jste tohleto někdy v Dánsku, který je násobně menší a méně lidnatý. Slyšeli jste tohle ve Vídni, slyšeli jste tohleto v Aténách a podobně, kde se fakt bavíme o ekvivalentních zemích. A přesně ty si to pojmenoval u té Visegrádské skupiny. My bychom Visegrádskou skupinu rozmetávali co druhý volby, když nevyhraje ten náš oblíbenec. A teď jsme v situaci, kdy i Němci a Rakušani se scházejí v rámci formátu ministrů vnitra, aby řešili migraci a ochranu hranic. Mimochodem nedávno, že jo, ještě pár let zpátky, jak byl kritizován Orbánův plot na maďarsko-srbských hranicích. Teď se tam mimochodem páni ministři
0: sešli. Teď jsou ploty dobrý, jsou potřeba i pro
1: tak
0: nás.
1: Tak samozřejmě, Maďaři si to zaplatili za svý, ale jako nemají problém, protože když vidí, že ta platforma je funkční, sejdou se a vyjednávají a budou se scházet co měsíc. Ne, my bychom rozmetávali Visegrádskou skupinu. Kdyby si Polákům řekl, že ať vystoupí z tyhle ty organizace, z tamty organizace. Poláci ještě jsou pověstní tím, že zakládají další organizace, ale hlavně cynicko-pragmaticky si chytře řeknou, kde je to pro nás partnersky výhodný. Tam se narvem. Takže najednou vidí, že Poláci nemají problém být severskou zemí, když je to pro ně výhodný. Když je to výhodný, sejdou se s Němci a s Francouzi v rámci Vývarského trojúhelníku. Nerezignou na ukrajinský vztahy, ale řeknou si svý a prosadí si svý. Scházejí se s pobaltskýma státama. Vytvářejí si trojmořskou skupinu. Někdy najednou zjistí, že jsou i balkánskou zemí, když je to pro ně výhodný. Nemají problém do Vídně si něco vyjednat. Jsou v rámci Visegrádu. Všude potkáš Poláky, vyjednávali si, že jo, neměli problém se scházet s Chajvanem, neměli problém se scházet s Číňanama, jsou v NATO, jsou v Evropské unii, ale vedle toho dokážou vystupovat i jako nejbližší partner Spojených států amerických. Jo, čili jako kde je problém? Jen my prostě buď jsme tady a buď jsme jenom s těmahle, a s ostatníma neexistuje, anebo to pro jistotu rozmeteme, protože prostě chceme nový a nový hračky.
0: No my to začíná. Začíná připomínat trošku soudružskou politiku posledních komunistických vlád, který jsem ještě zažil, to bylo podobně vlastně ideologický a soudružský a všechno založený na těch gestech a sloganech, který už i opravdu to, co plodí jak Petr Pavel, tak Fialova vláda mi to připomíná. Přitom je to ironie, protože máme premiéra, já vím, už téměř neexistující ODS, ale pořád ještě dobře nominálně je Petr Fiala i šéf ODS.
1: Ale má velký spolustan.
0: A ten Kadáfího, myslíš, ten Kadáfího.
1: Stan s malým se teda, jo, aby Vít Rakušan nespozornil, že mu někdo ukradl hnutí.
0: Ale jestli někdo vždycky byl zastáncem pragmatický zahraniční politiky a nepraktikoval politiku gest, tak to byla ODS. On k tomu měl sklony Václav Havel k takovému moralizování a k těm gestům, ale i on potom se naučil a jeho vlastní gesta, jak si zmínil, ho často doběhla a vyučila. TOP 09 k tomu měla taky sklony, ale i Karel Schwarzenberg byl pragmatičtější.
1: Mnohem pragmatičtější.
0: Než nějaká Markéta Pekarová, no. Adamová.
1: On sice něco jakoby říkal, ale řekněme si na rovinu, že jeho diplomacie byla velice pragmatická a nutno dodat, že on potom sám přiznával, že kdyby bylo na něm, tak třeba Kosovo. Omlouvám se, jo, že někdo řekne, proč zrovna Kosovo teďka vzpomíná, ale je to klasická ukázka. Prostě jsou určité mantry, jsou určité zájmy, diplomacie je velmi konzervativní a Karel Schwarzenberg byl velmi v diplomaci konzervativní na poměry dnešní. Jo. A prostě platili určitý nepsaný pravidla. Pravda je, že třeba to uznání Kosova, to spíš bylo jako vytlačeno jako z jiných útrop. To nebyla úplně jeho aktivita. Taky nás to mimochodem teďka dobíhá, že jo, najednou máme problémy s tou černou dírou na všechny peníze a jeden velký bezpečnostní otazník a bude ten problém jako jenom narůstá. Ale odskočím z toho. Ale každopádně chci říct, prostě ctilo se, že ta diplomacie je velmi konzervativní. Je to strašně pomalej parník, který pluje Missouri, jen tak ho neotočíš, ale tím ti taky generuje výsledky. Ale my jak prostě furt někde něco vykřikujeme a děláme to pro ty titulky a děláme to hlavně bohužel jenom pro český média a pro jeden den,
0: tak jsme směšný. Pateticky, jsme tak směšný. Jako až směšně, no.
1: Jo, že jako řeknu to takto, pokud teďka někdo poslouchá a moc má pocit, že a strašně by rád řekl, Kubáček je čínský špion nebo tchajvanský špion, že tam je mimochodem nádherný hory.
0: No se šířitel pro čínských narrativů.
1: Já spíš mám, že jsem člověče polský špion, protože já fakt, a mě to strašně štve, když se prostě podívám fakt na tu diplomaci Varšavy, diplomaci Vídně, a nebo fakt diplomaci už třeba to vzpomínaného Lisabonu, nebo ty Kodaně a říkám si, proč my prostě musíme furt na ty vidle nabíhat. A vrací se nám to do, čím dál jako méně a méně úspěchů a fakt pak jsme ve fázi, že se radujeme, že fabriku postavili o 40, jo, že si řekneme, ale je to úspěch, není to o 500 kilometrů dál, je to jenom o 40 kilometrů dál, ale pro Bůh fakt v jiném státě a našim lidem to příliš nepomůže.
0: No, no vlastně pionýři tady té politiky zahraniční gest byli Piráti na pražském magistrátu, primátor Ryb, ty s tím začali vlastně a zvlášť proti čínsky. A teď vidíme, že to pokračuje, ale já jsem si vzpomněl.
1: No
0: ale
1: teďka mimochodem exprimátor Ryb už začal otáčet, on zase no, už s tou Čínou jako nemá problém. Mě to fascinuje, já se strašně těším. Jakože teďka třeba se někde v krytu a v podobných pracovištích jako červenaj rudnou jim uši, co slyšejí z tyhle ty férovky. A typuju v červnu příštího roku oficiální politické komuniké a oficiální diplomatická nota bude, že najednou se Čína jako pochlapila. My ji polepšíme a polepšujeme a povinně tam musíme jezdit. Jo, a na nás budou koukat jak na nějaký příštipkáře, kverulanty, no, jak co se třeba ptají, proč najednou tu Čínu tak objevujeme a kde jsou ty výsledky.
0: No ne, já jsem chtěl říct, já jsem si vzpomněl na Petra Nečase, vlastně posledního předchůdce Petra Fialy jako premiéra za ODS, kdy on říkal, že ten takzvaný dalajlámismus havlovský hrozně podkopává naši ekonomickou diplomaci ve světě a to je, já myslím, že to je výrok někdy z roku, no před 10 let zhruba, plus mínus. A to tehdy Čína, samozřejmě je to dekáda mínus a Čína za tu dobu udělala ohromný pokrok, ta země je k nepoznání a je dneska mnohem větším politickým, ekonomickým i vojenským hráčem ve světě, takže o to víc vlastně my bychom měli praktikovat nějakou pragmatickou politiku k Číně, což neznamená, že Miloš Vystrčil nemůže lítat na Tajvan, jestli se mu tam líbí, přesně, ale současně přesně by mohl občas zaletět i do Číny a teď.
1: A možná by mohli lítat možná méně, anebo když by už lítali, tak aby taky s něčím přiletěli, jo, protože takový to jenom, že se ukázali světu a že prostě někde mají s nima fotečky, tak jako
0: svíčku nějakou
1: hřejvou. Tak teďka je advent, tak i my si zasloužíme to by bylo, svíčky.
0: To by bylo hezký. No,
1: Myslím, že na Miloši Vystrčil přijde sem zasvítit?
0: To uvidíme. A při na té svíce si můžeš ohřát i oběd nějaký.
1: No pane, jak tak krás. A myslíš, že nám veme?
0: To je současně i vařič.
1: No tak to je paráda, to je paráda. Člověče, tak to se musím popídit. To je Miloš Vystrčil,
0: nikdy nikam nejezdí s prázdnou náručí.
1: Ať přijede. Férovka zve Miloše Vystrčila.
0: Jo. Ty jsi to zmínil, že tady ve vzduchu začala viset najednou návštěva Petra Fialy Číny. Dlouho odkládaná, to je to, co člověk slyší od lidí z průmyslu hlavně. Pro boha, klidně si lítejte na ten Tajvan, ale lítejte i do Číny, my potřebujeme hájit ekonomický zájmy i tam. Je to prostě náš, ať už přímý, nebo hlavně i nepřímý obchodní partner ekonomický. A vy jste tady vyhlásili Číně v podstatě téměř nějakou diplomatickou válku. Praktikují se tady gesta nepřátelský vůči Číně. A já jsem si vzpomněl vlastně, že Petr Fiala, jak tady často zmiňujeme tu jeho, ten jeho pohled a tu ikonografii, kterou šíří jeho propaganda, že on se trošku podobá Maovi. Mao měl taky takový, jestli si vybavíš, ten zasněný pohled do dály.
1: A knížečku.
0: Jo, a Petr Fiala vlastně našláp na stejnou cestu, pohled maovský už si osvojil a knížeček má za sebou, si myslím, dokonce víc
1: pravdu,
0: než
1: Mao. Protože já si teďka uvědomuji, Mao vlastně strašně rád i plaval, pravda v řekách. Petr Fiala taky se nechává slyšet, že rád plave, ale teda v moři jaderském. No, je pravda, že ta ideologická strnulost je obdobná, ale pak ti říkám, potěš pánbu s námi, protože až nastoupí ty Maovi děti, čili ten komsomolský hub, abych to řekl moderně, postmoderně, Petra Fialy, s těma jeho citátama, s těma všema takovýma těma hybridníma hrozbama a podléhání neověřeným faktům a podobným záležitostem, čili těm přikázáním, no tak potěš pánbu s námi.
0: No já jsem jenom zvědavý, jestli teda skutečně se uskuteční ta cesta Petra Fialy do Číny, jak on vybere tu případně podnikatelskou delegaci s tím jeho kádrováním.
1: No my tam
0: jestli,
1: nebudem.
0: No my ne. To je jistý, ale jenom jak on i ty podnikatele a firmy káduje na ty správný a nesprávný, tak jsem zvědavý, jak poskládá případně tu delegaci.
1: No hlavně, aby ty fabriky hele byly. Já nechci být cynikem, ale když vidím teďka prostě, co se děje okolo elektřiny, tak aby ty fabriky ještě byly. Aby tam nejelo jenom IT a to Číňani nechtějí, protože ty jestli, tak by ty IT firmy poslali rády sem a vyzobali si ještě ten zbytek, co se tady vyzobat dá, ale je teda pravda, že když mám tyhle ty osobní apely, já bych chtěl vysílat z Tchaj-peje. Takže až bude vznikat tchajvanská delegace, třeba až Miloš Vystrčil přijde, něco nám tady svíčkově, to mi mohl vzít svíčkovou, když přijde
0: určitě,
1: se svíčkou.
0: Určitě.
1: Uvaří, tak já bych se třeba do ty tchajvanské delegace jako opravdu hlásil. Tchajvan má moc pěknou vlajku a v Šanghaji na letišti na mě byli zlí, takže já už jsem s Čínou skončil. Ale tím chci jenom říct, prostě prosím, jako tak trošku nám končí ten listopad. Chtělo by se říct, my fakt nejsme děti. A přestaneme dělat dětskou diplomacii, protože když se nám už posmívají naši nejbližší sousedi, a to fakt myslím Poláky, jako ten polský špion.
0: Ne, pozor, ale nejen Poláci, i Slováci už pochopili, že my jsme největší soudruzi v celé Evropské unii.
1: Je to fakt. Je to fakt a nic z toho neplyne, není nám to hodno a já to završím pateticky. Jsme národ Masaryka, i Štefánika, i toho Beneše, a fakt máme navíc.
0: Já se chci říct i toho Pavla. Ale...
1: přesně, a teďka ať vidíš, že jsi nahrál Petře Pavle. Neboli i pro Petra, i pro Pavla, i pro Ludmilku. Fakt, prosím, začněme dělat dospělou zahraniční politiku, protože když ta naše infantilizace bude, a hlavně ideologická zastupnost pokračovat, tak ještě rok, tak to fakt začnou všichni dělat bez nás.
0: No ty jsi to řekl takovým tónem, že já zapaluju svíčku tady úplně z toho. No já bych si to přál. Tady hoří furt něco. Já bych si to přál, aby se vláda změnila, aby vlastně odhodila veškerý tenhle ten pseudohodnotový balast. A tím nemyslím, aby byla v opravdu bezhodnotová úplně, aby přestala šířit tyhle ty prázdný slogany a přestala páchat tyhle ty patetický prázdný gesta a začala dělat pragmatickou politiku, ale já se obávám, že ta skvadra toho není schopná.
1: No tak pak bude muset zavolat Zuzanu Čaputovou, aby Petru Pavlovi promluvila do hlavy.
0: No ale ta je ještě horší ohledně tohodle.
1: Je, ale já pak totiž sázím na jednu věc a jsem ti právě zatajil tu koncovku. Ona se ozve paní Pavlová.
0: Ona si vzpomene na své pragmatické kořeny jako politručka, myslíš?
1: Tak,
0: na tu bych spolíhal, že to v ní bouchne, protože když jsi zmínil Zuzanu Čaputovou, Kdo navez Petra Pavla v Bratislavě do transgendru nějakého a do té její, když to řeknu, agendy dobra? Zuzana Čaputová prostě se ukázala jako silnější osobnost a prostě si s Petrem Pavlem udělala, co potřebovala.
1: Já ti říkám, že ten federál stále v nás je. Já zdravím své sestry a bratry, jak tady, nejen Lidovecké, aby to Marian Jurečka nepochopil nějak mezi řádky.
0: Ty už skoro žádný nejsou, to se ne...
1: To je pravda. Ale i vy půjďte s námi za řeku Moravu. Jak říkám, Petr Fiala má Markétu Adamovou Pekarovou, my tady máme Helenu Langšádlovou a Věru Kovářovou, já jsem to zase musel říct, protože furt doufám, že už konečně přijdou zjednat pořádek do tohoto studia.
0: Ty tam kolem ní cítíš hodnotu, já to vidím. Viď?
1: Tak to je jedna velká hodnota. A Petr Pavel má Zuzanu Čaputovou a já se ptám, co na to paní Pavlová a hlavně se ptám, kdy konečně začneme mít ekonomickou diplomaci. Já vím, že už to jsou skřivánci na niti, že slovy Václava Neckáře by se člověk chtěl zeptat, a kdy nám vrátíte mlíkaře. Ale nám by zatím stačilo trošku řešit tu elektřinu, trochu zvednout hlavu a začít to řešit pragmaticky a ať fakt nezním jako pro polský špion, tak nekoukejte do Varšavy, ale podívejte se třeba do ty Kodaně.
0: No, nám by vlastně stačilo vzít si ponaučení z lekce Fico. A bylo by to dobrý.
1: Ale je to pravda. Je to pravda, protože jestli tady někdo čekal mstivého buldoka, tak on se samozřejmě pomstil tím setkáním s Andrejem Babišem, že jo. To prostě byl jasný vzkaz. Ale nakonec i ty nepříjemné kraťonké schůzky 20 minut prezidenta opravdu není mnoho. Dokázal vlastně pochválit, dokázal to pojmout optimisticky. A otázka, co si teďka Bratislava říká. No já se jenom bojím, aby si Bratislava neřekla, radši budeme jezdit do Vídně, ono v té Praze není o co stát. Ale mají hezký památky a super ženský.
0: No jestli bude naše vláda prezident takhle pokračovat, tak se to může brzo stát.
1: A to mě dost mrzí, jo, protože fakt já vždycky na tu férovku jdu a říkám si, já bych chtěl už fakt chválit, protože...
0: Já jsem plný hodnot.
1: No samozřejmě. A teďka teda ty svíčky, kterou si říkáš, že přineseš. Ale než půjdeme na ten Tchajvan, do těch hor, tak bych si prostě řekl, že si tady taky zasloužíme trošku jako fakt nastartovat nejen ekonomický růst, ale prostě zase dobrou náladu, tahle země by opravdu, když je ten advent skoro už, tu dobrou náladu potřebovala.
0: No já bych řekl, že je nejvyšší čas začít tvořit ty správné hodnoty, ne? Nejlíp ekonomický.
1: To ti jenom podepisuju.
0: To je krásný hodnotový kon.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku, jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, Tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu. Vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí. Jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste mladší
2: a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já Ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a domů. Ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemluvil, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu. Nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce.
2: No,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy. Prasklo přední slo. A budeme se muset vracet. A já ve svý... Byly 11 v noci. 11 nebo 10 v noci. Tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozvu toho předcházejícího. Tak nevím, nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus

0: úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů?
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. že se teď jenom čeká na tu technickou část.

0: že se to otočí.
1: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
0: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
1: Vy tak čtete v Obránex?
0: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
1: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
0: Já až řeknu cokoliv, tak... Vy to přenesete, vy použijete tu ironii.
1: Nečekal.
0: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
1: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů. Že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout, to přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
0: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
1: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu. Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80. letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Michael Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
0: Těším se na příští díl velmi,
1: pane prezidente.
0: Přinesu
1: tu knížku velmi rád.
0: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji. Naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradice a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil.

0: vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktor, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční
1: dekret. Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky

0: Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšli navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady Volodymyra Zelenského?
1: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Je to
1: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
1: Bránit přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: trochu jiný.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Pro tento týden máme překrásný heslo. Emisní povolenky do každé peněženky.
3: No to zařídil Babiš, ne? No, to nám tam hodil Babiš, ne?
2: Babiš a Putin.
3: Pravda.
2: No a tady paní Pekarovou na tabulici...
3: Já mám takovou radost, když se na ní podívám, na market.
2: Já taky. A tady je potřeba jí přiznat, jako, že dělá samý hodnotové věci.
3: Má asi nejlepší kádrovou politiku, ne? Takovou genderovou, vstřícnou k ženám, se dá říct, ne?
2: Myslíte ty násilníky?
3: No. Ale já bych...
2: No tak ono, vy s tím naděláte, pane Holče, no tak...
3: No je, tak je pravda, že Karl, zakladatel Topky, že jo, říkal, no tak se chová jako mladý kluk, ne, normálně.
2: To je jasný.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, ale zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo 12, je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud, Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do
2: ne,
1: ulic?
2: Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi. I v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace na druhou stranu, Alex. Já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: Bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná,
1: von
2: že
1: to je
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když

0: Když jako to nedohodneme, to změnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: To všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.

Now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back.

0: don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím po čase.
2: Po třech týdnech, ne po čase.
1: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany a ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
2: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to topivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto. A že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
1: Prázdniny přesunuly na
2: léto? No, letní prázdniny by se, pardon, letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
1: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
2: Nemám slov, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejího chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
1: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl, víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže a říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že je něco špatně. Na to se ptám.
2: Ne, to je absolutně špatně a ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta a samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
1: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny, o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii?
2: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem, už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energii na straně druhé.
1: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste prorokovat, jestli už teď jsme na vrcholu.
2: No, tak já nevím, tak měnová politika začala brzdit. Jenomže ekonomické procesy mají jednu velkou charakteristiku, která znamená, že se důsledky toho či onoho ekonomického opatření projevují s časovým zpožděním. Slovo time lag, časové zpoždění, je jedno z nejčastějších slůvek v ekonomii a vždycky se odhaduje, jak dlouhé to časové zpoždění bude. Většinou se tak literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok a půl až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme nechali, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde jedině o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně. A já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu. A rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%, a teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dál. No tak v momentu, když máme inflaci 17,5, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem... A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili... jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuli 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako. Už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlechy, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8:30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Bývalý ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to, spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel. No,
1: a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluk, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. Ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jako že si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr, vy tvrdíte, že o ničem nevíte, vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr v pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva, tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc, na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala, že to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek, nebo dva znalecké posudky, a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik dokonce bez souhlasu 100% akcionáře zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale v budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to ano. Jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem, ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože bojuji s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou od nikud nikam, a promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici a tak, to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta síčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný, ano, měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. zákona. Městské firmy jsou to totiž zřizovány podle zákona o obchodních korporacích, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů, tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. Ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pár.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

vizity stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha-ha!
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné a měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka.
1: Na
2: ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
1: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, ne. Že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem. Teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: A my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
2: Žižku. Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic nepane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi, A toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle.
2: To...
1: Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo, jo, jo. Ale víte co, já mu totiž, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že
2: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového, jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák, jako. Ne. Ale pak díl v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi neměl.
2: Aby byla, já bych řekl, aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: no to je špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodávají
2: no to se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný to... taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan
2: já
1: Etzler
2: si říkám,
1: je tam třeba. Je,
2: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Ksavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak ty se vás tam Xavere jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv.
1: Medveděv,
2: že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, no, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak je, to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, z prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: do
1: ne,
2: prostředí,
1: ne,
2: co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. Na to se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak, to, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ještě to vidím po první životě se zastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo?
1: Jo.
2: Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějte. Potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT.
1: No,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, mediální jsou, dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo.
1: za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
2: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
2: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
2: Ale ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, mm-hmm. Ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď z kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne, živě už, na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
2: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No, a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde. Prý.
2: Nejde?
1: Ne.
2: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komáru.
2: Ale tí, ona nevodolá.
1: Myslím,
2: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za koliká
2: to už, no.
1: To jsou
2: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to

0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho a Halíka fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na frekvenci 1, ještě tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo, to bylo večer v 6, byl press club. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Já jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Vůče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, abychom nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trdada?
1: To by bylo nejlepší, no, Xevere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydána, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku, jo, slávy. Vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit pane prezident. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
1: Na shledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: podtrženo, sečteno a docent Tomáš Musler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak
0: jsem s otázkami. Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. No ale pane docente, dneska to nebude žádná. Tak zaprvé, chyba či záměr? V klipu na české předsednictví začíná válka v roce 1938. To je přece chyba.
1: Ne, tak my jsme nepochopili, o čem je Evropská unie doteďka a nepochopili jsme, o čem je to předsednictví. Jo? Čili to předsednictví je o tom, že vy vlastně všechny organizujete, hostíte a snažíte se, aby za ten půl rok ta Evropská unie co nejvíc popojila. Jo? Ale my, když už bylo to první předsednictví, tak jsme to pochopili, jako že to je šance se zviditelnit a ukázat všem, že jsme mistři světa. Jo? Takže to první předsednictví, myslím, byla ta kostka cukru, ne?
0: Osladíme to.
1: A udělali jsme tu entropu, aby všichni viděli, že jsou pitomci. A teď zase začínáme, protože my máme Mindrák Mnichova roku 1938, je to jako veliká rána. Ono je to strašně zajímavý na nějaký historický rozbor. Moje dcera třeba maturovala z prací, že vždycky v českých filmech jak čekali český letci, kdy přistanou ty Francouzi. Jo? Tak ona si dala tu práci a to se líbilo Anglosasům, kam asi tak doletěla letadla v roce 1938 a že jaksi mezi Francií a Československém bylo Německo, že i to Rakousko už tedy patřilo pod Německo. Čili my to žijeme v takových mýtech, že ty francouzský vojáci mohli přiletět, porazit toho Hitlera. Ta ohromná anglická armáda, neřešíme, že tehdy Anglie vlastně žádnou armádu neměla, Británie byla v hroznivém stavu a na západě chápou Mnichov jakože strašlivou ránu, protože podcenili Hitlera a kupovali si čas a prostě snažili se získat čas, Francie už to nedokázala, čili přišlo se o Polsko, přišlo se o Francii a Velká Británie se ubránila tak ještě díky tomu, že je ostrov a je to prostě pro ně strašná rána, ostuda. No a my Češi, co teďka uděláme, řekneme jim, podívejte se, Francouzi a Italové, jaký jste zráci. Jo? Že to i souvisí s tím, že my jsme teďka zpátky vlastně se vrátili do luna matky Rusy, čili my řešíme Ukrajinu, Rusko a prostě nastavujeme zrcadlo tý hnusný Francii, hnusný Itálii, to není naše kultura, my jsme z toho východu, my s váma nechceme mít nic společného. Němci, že jo, tak samozřejmě rok 1938 je i proti Němcům, takže my pěkně říkáme, podívejte se, Němci, Francouzi, Italové, s váma vy nemáme nic společného. Což jako můžeme říkat, jo, jestli s nimi chceme mít konflikt, ale není to úplně šťastný pro to předsednictví. To předsednictví má být, hele, pojďme si sednout k tomu stolu a máme tady ne problém roku 1938, ale je tady inflace. Eurozóna má kritický problém. Itálie má problém splácet. Jsme opravdu ve velikých problémech našich. Jo? A my tady budeme řešit, že v roce 1938 jste na nás vy zaútočili.
0: Takže on to není záměr, ani to není chyba, je to ťavka.
1: Já myslím, že to je ťavka naprosto jasná, kdy my chceme ukázat, podívejte se, v roce 1938 jste nás takhle napadli, zradili a cílem našeho předsednictví je Ukrajina a my vám ukazujeme, že na nás, na Rusy, Ukrajince, jste vy Němci, Italové, Francouzi zlí. Jo, a prostě myslím, musíte nás, prostě a Poláky, respektovat a to předsednictví bude o tom, že budeme se snažit jako všem udělat účet a říct si, musíte sem na východ posílat velký peníze. A my vám za to pěkně vynadáme.
0: Tak, diskriminace. Zlobí se ruští studenti ČVUT kvůli speciální žádosti. Škola to vidí jinak.
1: Já se samozřejmě zlobím taky, protože to nevím, že diskriminace, je to hloupé. Jo? Čili no to má několik rovin. První rovina je, že ty univerzity by měly být apolitické. U nás to tady zvoral s těmi univerzitami Jan Hus, radikál, který mu se prostě podařilo vytlačit ty cizince z Prahy a Univerzita Karlova od té doby nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel. A tohle je podobný případ. My bychom teďka měli chtít tu mít ty nejchytřejší mozky z Ruska, z Ukrajiny, říct, ale tam je válka, přijdou chytrý Ukrajinci, přijdou chytrý Rusové, do vědy, VŠHT, výborný, zatímco v té medicíně se musí něco aprobovat, tady to může jít od druhého dne, paráda. No a co bude, když budeme vzdělávat ty Rusy, že jo? My jsme tady měli docela vyhlášenou ruskou školu, to jsme zavřeli, vyhnali jsme ty učitele a kdyby jsme tady vlastně Rusy učili naší, jestli je lepší, my si říkáme, že je lepší, tu lepší západní ideologii, jo, teda znamená, že jsme jim říkali Masaryk, demokracie, hodnoty, jo, a ty Rusové se vrátili zpátky, ty Rusové byli tady, to přece je chytrý, ne? Jo, když jako, já nevím, utek Beneš do Anglie, tak mu neřekli ty hade z protektorátu, ale snažili se pěstovat ty Čechoslováky, řekli, tak jasně, tak Hácha, Moravec, to asi nebudou kamarádi. Jo? Ale přece tyhle ty lidi, co demokraticky smýšlejí, tak je Británie přivítala, udělala se z nich lidi a s nima pak vyhrála tu válku. A my řekneme, hele si Rus, to je prostě dědičný prokletí. Teď ani nevíme, že na té Ukrajině žijou Rusové, takže já mám jako spoustu Ukrajinců pasem Rusů národností, kteří říkají, proč nám furt nadávají. Já otevřu noviny a tam čtu, že každý Rus je agresivní, špatný, zlej od narození. Jsou vlastně to nějaká divná rasa. Já jsem prostě jako tam, kde se válčí, tak jsem utekl před tou válkou, je to složitý, mohli jsme si o tom vyprávět týdny. Ale proč jako já Rus jsem špatný? Ukrajinec je zázračně dobrý, my tomu vůbec nerozumíme, co tady jako...
0: Je to chyba.
1: Ne, to hloupé. Je to jako nejenom, že je to chyba, ale ukazujeme takovou jako prostě hloupost, nevyzrálost.
0: Monarchista. Úroveň prezidentských kandidátů je bídná. Nastal čas pro českého krále. A já říkám už víc než rok, že byste měl pane docente kandidovat.
1: Já na to nemám ten tým. No. Ty lidi, když by se jsme to zhloukli, tak by se to tady nějak změnili, ale to je slový běh. No. Ale teď bych přeskočil. Já když se podívám, tohle má vždycky dvě roviny, ty monarchisti. Jedna rovina je, že když se podívám na Františka Josefa I., tak pojďme si přiznat, že to bylo největší období rozvoje českých zemí. To znamená nejvíc škol, nejvíc divadel. Nejdál jsme byli v průmyslu. Jo. A jestli ta první republika byla jako úspěšná, tak to hodně bylo rozjetý za toho Rakouska-Uherska. Ale my prostě nemáme Františka Josefa I. Je hrozně těžký zvolit krále, když ho prostě nemáme. Museli bychom si vybrat, a to je těžký. Museli bychom si vybrat z těch Schwarzenbergů, kterým jsme půl majetku nevrátili, protože jsou zlí. Dělali jsme Lex Schwarzenberg, ten furt platí. No a nebo ještě bychom si dokonce museli vzít ty, co mají ten svůj vlastní stát, a patřila by jim Jižní Morava, že jo? To jsou asi dva naše jako vévodcovský rody, no možná bychom mohli povolat někoho z Mělníka, jo, ale je to jako těžký, takže samozřejmě bylo by to krásné, kdybychom měli dynastii, ke které se umíme přilnout, tak jako Britové k Windsorům, ale prostě nemáme, no, tak to je. A ještě jsme si udělali přímou volbu, takže se musíme nenávidět, čili teď se budeme všichni rvát za toho svého kandidáta, až se přestaneme zdravit. No a pak samozřejmě ještě půl roku, dva roky, čtyři roky ta poražená půlka bude nemít ráda svého prezidenta. Že? Čili je to strašná škoda.
0: Já jsem nad tím důmal, pane docente. A já mám nápad. Mm-hmm. Kdyby se udělalo referendum o tom, jestli chceme naší zemi přiřadit ke Commonwealthu.
1: Jako britskému?
0: Jo.
1: Tak já myslím, že to má velký úspěch tím, že my o těch Britech nic nevíme, jo? Ale já si jsem jistý, až bychom se tam jako přiřadili, jestli bychom se tam jako cítili dobře, protože pokud bychom viděli, jak ty Češi by to jako viděli. Já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme nevstoupili, to je podobná věc, jako říkáte vy, jenom já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme vstoupili do EU, že jsme měli vstoupit do Spojených států, že bychom jako byli další vlajka tam, další hvězdička. Myslím, že podobně to vidí i jako Poláci do určitý míry, ale prostě to se nestane. Jo. Ta Amerika, myslím, že by nám jako slušela, protože spousta věcí Americe, když se to tady lidem nezdá, že jsou mediální šumy a tak dále, tak je jako asi velmi blízká našemu způsobu uvažování. Británie, to si nejsem tak úplně jist. My si jako hodně idealizujeme a my srovnáváme s Německem, ale myslím, že třeba taková země, která je nám filozoficky blízká, je Nizozemí. Ty mají krále, to bychom mohli jako.
0: No a
1: ale ten jazyk je složitý.
0: No ale uměli by Češi býti poddanými? My jsme, nezapomeňte, v nás je kus Švejka.
1: Ne, my jsme výborní poddaní. Jo, že to věděl, to říkal, že jo, Heidrich a všichni a je to známá věc, že jak se umíme bohnout a zase vstyčit, jo, čili poddaní my jsme výborní, čili my jsme určitě jako jakýkoliv, kdo bude zvolen, tak si to strašně odskáče od toho národa, ale v zásadě ten národ bude fungovat. Mm-hmm. Že my prostě potřebujeme takovou jako psychoterapii si říct, že to je špatně, ale budeme prostě fungovat.
0: A vidíte tam už vážného kandidáta?
1: Já tam nevidím žádného kandidáta, kterýho bych volil, takže mě to jako nechává chladným. Já jsem jako racionální, že vím, že když ten prezident jako zase takový klíčový pravomoci nemá, než bych to snižoval, ale myslím si, že to není důvod se s někým nenávidět, že se budu s někým dohadovat, jestli to má být ten nebo onen, ale že by tam byl někdo, že bych si říkal, jo, zatím chci jít. A to já jsem teda jako po dva prezidenty dělal kampaň. To znamená, jako já jsem jako tak jako byl nadšený u dvou lidí, že jsem jako obíhal, přesvědčoval, což byl Václav Klaus a Václav Havel. Jo? Takže jsem si to jako zažil. Se natchnout pro prezidenta, ale to se mi nějak teďka nestalo.
0: A co myslíte, kdyby ten Václav Klaus do toho šel?
1: Tak já myslím,
0: nečeká
1: že...
0: Nečeká to na nikoho takového?
1: Já nevím, jako dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale není pochyb o tom, že ze všech kandidátů, o kterých jsme slyšeli, Václav Klaus jako, jako nejvejš. Jo? Ale jestli je možný, aby ho národ zvolil většinově a jestli opravdu už nemá třeba nějakou věkovou limitu, to je samozřejmě otázka, která se nám znáší, ale co se týče zkušeností a provedl tuhle zemi jako velmi složitým obdobím, jistě může někdo vyčítat různé chyby a to byla prostě řádová změna z jednoho systému do druhého a určitě ten jeho názor v těch dobách, co nás čekají, nebudou vůbec jednoduchý, to spíš začíná, jo, to není konec, tak by asi byl dobrý, čili a i kdyby nebyl prezidentem, tak já kdyby byl prezident, tak bych určitě měl Václava Klause na hradě, takže bych se s ním určitě chtěl pořád radit, protože určitě je velká studnice. My tady máme jako tendenci třeba premiéry poslat do soukromé sféry, kde prozradějí státní tajemství, různě s nimi jako opovrhovat. Mně se hrozně líbí, jak ve Spojených státech mají ty knihovny. Myslím, že je dobře, že Václav Klaus má svůj institut, byť mu nezaplatil stát, že prostě může pokračovat v té své činnosti a je hrozná škoda, když vlastně tyhle ty mozky někde ztrácíme. Třeba pan Topolánek je schopný a dělá někde pro nějakého miliardáře a kdyby někde dělal pro český stát. A těch premiérů si dokážu představit celou řadu, pane Čas. To všechno nebyli zlí lidi, Sobotka, Paroubek, měli prostě dobrý, špatný chvilky a ten český stát by měl říct, hele, tak buďte třeba, nevím, v horní komoře parlamentu, postaráme se o vás ekonomicky, ale nedávejte svý know-how nějakému miliardáři, pojďte jako pomáhat. A my vždycky řekneme, teda, pryč, umři.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Radio Xaver.
3: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby, pod zaminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží, a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden, nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump

0: Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: jsem ještě nečetl, ale...
1: No, já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš, kdo tak taky nebo jenom ten vakcinolog?
0: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám na ze světových nebo evropských projektů.
1: Určitě. A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
0: Cestovní medicína, to je můj koníček.
1: Koníček dokonce.
0: Koníček. To...
1: Tak, Jirko, už je konec covidu?
0: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
1: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco? 2,5 roku bych řekl.
0: Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
1: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl si se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
0: Byla tady dodána první očkovací látka.
1: Tak, ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil. Ale to samotné očkování z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak, pomohlo to?
0: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice. Čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel, to jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce, jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byly to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří covid prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
1: Takže svůj význam to tedy mělo?
0: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
1: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám to někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
0: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli covid dvakrát. V České republice covid mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo covid dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří covid prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5. a 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
1: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam to též, plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda
0: chronická onemocnění,
1: což je hrozný slovo.
0: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat covid do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat covid v mírné podobě anebo jestli se nechat očkovat.
1: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
0: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější, než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. Toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí u očkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se je? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šilová.
2: Ty švono jí to nejde, Markétěk, sabré. Ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si. Tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétěk? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku, jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, no. Protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je mě.
2: Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda no. Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda,
1: Meda už
2: pejska.
1: Meda už zvedla já, prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako stranovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
2: No?
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková.
1: Blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně. Ona je korunka. No, to...
1: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
2: Kůň, jo.
1: Už by všichni věděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze Sídliště. Ale to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebse? No.
1: To už,
2: její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho,
1: no
2: kýžete
1: koho ještě
2: na
1: Václaváku. Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší
2: pravdu.
1: Stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych taky
1: Adamová,
2: Husa vyhodil.
1: Pekarová, hodinová spůrna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je zase už
2: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narativ životní?
1: Narativ to není. Ne, narativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: To je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnout toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale a ne, tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba, pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo, tam nevíte
2: nikomu. Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: No nejlepší minister financí.
1: Nejlepší minister financí.
2: Jaká že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti
2: až
1: němu.
2: Ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xaver, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se mít chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona byla
2: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přistřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se jo. děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to ani ne, abys...
1: on má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no,
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam hodnotová. Líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že nesvědět. Se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k sebe.
1: Poté, co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Byste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte
2: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: A to říkal.
2: Říkal.
1: A to je přece blbosti.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli a... ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu. Nevolali, no.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinni nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je, je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takový, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo, jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
2: Fuj, Teixl, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášová, to bude primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tahá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva, on bude... Jak si myslíš, že v královské rodině?
2: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal
1: jsi? Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzelku od Zálky, Xavre.
1: A Zálka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vilzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečku?

0: velký ještě pro jednoho člověka.
1: Mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo.
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
0: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
1: Bytečku,
0: Xaver.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazí.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: No, pane holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natypováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až budete posílat tu kytku.
1: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám zálus.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: a už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Parubkovi.
1: Jo, Parubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře,

0: vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
0: Jo. Na,
1: v tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít RR.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky celé.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: nevím, jestli jste možná nedával pozor,
1: no,
0: protože hodně se v souvislosti s Karlovarským festivalem hovoří o premiéře nebo předpremiéře filmu Úsvit, aha, ve kterém se objevuje transgendrové téma.
1: Jo, tak tím je to vyřešený.
0: Takže tím je to vyřešený, nemusím, o tom se musí mluvit.
1: A dívat se na to nemusím to... povinně zatím. Není to kruh přátel sovětského filmu.
0: Ne, nic takového to není, ale myslím si, že vás to stejně časem nemine.
1: Jo, tak tomu.
0: Já myslím, že to budou dávat někdy na Silvestra večer, aby tu agitku ještě víc trošku rozmasírovali.
1: S pistolí u hlavy se na takovou blbost podívám. A řekněte mi opravdu film, který já chvilkama jako čumím, co všechno je možný.
0: Hmm.
1: Já jsem třeba do dneška nepochopil, o čem je film Instalatér z Tuchlovic.
0: Já se přiznám, že jsem ho ani neviděl.
1: A já mám rád toho pána, jak tam jezdí na kole, hraje toho instalatéra, toho hlavně představitele, to je takový jako sympatický a dobrý herec podle mě. Tak jsem se na to podíval a nějak se mi vychytal, o čem, že to je?
0: No asi o tom, že kdo schání v Tuchlovicích instalatéra, tak ví, kam se má obrátit.
1: No, no děkuju za vysvětlení. A tak já nevím, no tak festival čím dál se rozrůstá, ale já pořád nevidím ten odraz na té české...
0: Ale tam nejde o odraz, tam jde prostě o ty večírky, jde o to, že tam vystoupíte z té limošky na ten červený koberec, máte robu, kterou se snažíte mít hezčí než ty ostatní herečky, který tam vystoupí z toho lima na ten červený koberec. Jedna herečka tam má šaty z piva, druhá vyvenčí dceru, která je krásná, protože je jí 15, zatímco maminka, který je 50, se pořád ještě snaží vypadat, jako kdyby jí bylo 15, ale všichni novináři říkají, že vypadá na 15. Do toho tam přijde jeden nejmenovaný herco, hudebník, který má černě nalakované nehty. Pak je tam nějaká modelka, která vypadá u 40 let stejně a ta se tam vyfotí v sexy šatech, dá fotky na Instagram. O tom jsou Karlovy Vary. Já nevím, proč vy tam hledáte furt nějaký filmy.
1: Připravila to?
0: Ne, no tak to mě teď tak napadlo, tak to je stejný jako s golfem, že jo? Golf taky není o tom, že chodíte po zeleném trávníku a nějakou tyčkou pícháte nebo pinkáte do balónku. To je o tom, že tam jdete předvádět ty hadry značkový a uzavírat ten biznis a s někým si na čerstvém vzduchu popovídat o tom, jak klesá nebo stoupá cena akcí.
1: Fakt jo? To jsem netušil.
0: No vy jste myslel, že to je o pinkání do balónku, že jo?
1: No vždyť jsou mistrovství světa a všechno v tom.
0: No to musí být nějaká oficiální zástěrka, aby to pinkání do balonku mělo nějakýho ducha, že jo? No, ve skutečnosti
1: to
0: jde
1: koukám.
0: O ty věci
1: začínají. Zas, a kdo měl, jak jste říkala, nalakovaný nechty kariérec? To nevím vůbec.
0: Tiffany.
1: Tyfoška.
0: Tyfoška.
1: Ona tam byla i Tyfoška.
0: Tyfoška tam byla, no.
1: Oh.
0: No jasně, měl nalakovaný nechty na černo. Ale musím říct, když jsem se zaměřila jenom na ty ruce, tak abychom si z něj nedělali jenom legraci.
1: Yes.
0: On má ruce, který normálně abych mu mohla závidět.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no, premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: to by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřím.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: měl tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval. No,
1: pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská, co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5,
1: Tři a
2: tuším,
1: půl.
2: 3%, no.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku
2: Měli,
1: problém.
2: měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký,
1: Přesně
2: viď?
1: tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou
1: No,
2: vizualizací.
1: můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla hlavně, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
1: Je co?
2: o
1: Je co?
2: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe. Ukrajina tam svojí institucionální zkorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet
2: No.
1: klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na
2: Dí.
1: konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem musel ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila, a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr toho slova potvrdila. Co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší, jsem identifikovala vlastně po celou dobu problémy v dopravním podniku. Takže sice rozsahem ta kauza Dozimetr pro mě byla šokující, ale to, že se ukázala nějaká kauza, že to vyšetřuje policie, tak to pro mě překvapení není. Myslím si ale jenom, že to je špička ledovce. Že i informace zevnitř dopravního podniku od některých lidí, kterým to také vadí, tak jsou takové, že opravdu ta situace je tam neúnosná. Uzavírají se právě třeba zakázky bez výběrového řízení, čili není to transparentní. Jsou různé podezřelé zakázky a je otázka, když není soutěž, tak vždycky může být podezření, že ta zakázka je předražená a že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v psách nikoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha o zpracování nezávislého auditu. Původně byl návrh, že ten audit si nechá zadat dopravní podnik, ale já nevěřím, že by takový audit byl skutečně objektivní, kdyby to zadávala ta firma, které se ta podezření týkají.
0: Podle médií vy jste toto vaše tušení nebo ty informace kuse už měla nějakou dobu před vypuknutím kauzy Dozimetr. Řekněte, nešlo s tím něco dělat dřív? Chci se vlastně ptát na to, jak je možné, že to tak dlouho vydrželo.
1: Kolem dopravního podniku je několik zásadních problémů. Tak zaprvé je to teda městská firma s rozpočtem téměř 20 miliard. A dozor nad tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada. Ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen a vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede, ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocení nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. Podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
0: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
1: No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardové majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zlotěje, jak se říká. Takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs laiků, a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci, a vlastně ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená, nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice, a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného než navrhovat třeba, aby věc se projednala. Ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
0: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten Dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
1: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel, má mlčenlivost. Ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda je pravda, protlačil pan Lubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustina do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření a dále ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze Dozimetr.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Já už se těšil na novýho generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
2: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
1: Kdo to?
2: Vaše oblíbenkyně.
1: Já už ji neznám.
2: Neřekněte mi, co se to tam děje?
1: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli z nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, no, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
2: To už tak bývá, ne? To je myslím příznačný, ne? Pro tu volbu.
1: No, nevím, já si myslím, že to nelze říct tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím jestli právem nebo neprávem, ale obávají nebo obávali revoluce.
2: Revoluce?
1: Revoluce.
2: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
1: Z dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
2: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
1: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
2: Chlebičky.
1: Chlebičky včera byly slabý. Ale seděli jsme u cigárny, kdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou jak tu Bobošíkovou, tam jak budou tu, nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
2: Já vím, že je Václava Moravce ve spacáku taky.
1: To ne.
2: Myslíte, že ne?
1: Tak
2: to myslím, že z postýlků, ne?
1: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako...
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i točil se i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, anebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsem tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu, my jsme chtěli úplně jinak. On mi říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom, jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva natěšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nemyslím, že to je úplně dobrý cíl.
1: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro to předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard eur, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
0: A
1: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musíme se na to dívat z pohledu názoru, čím říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadný. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
0: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
1: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený a teda. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie. A prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, no. Ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Že jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci. A oni se o to budou snažit. Ale když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemí, začnou být různý takové věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem a najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin nezapomenout, to byla nevýznamná historka. Že?
0: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítly označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
1: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že prostě bohužel vyhrává lobismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějaký spiknutí zlejch lidí, to je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty si dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají, dělají si to pro sebe a kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat a ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů. Když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu a já dostal otázku, co to je skleníkový plyn a musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou a že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá na medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
0: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
1: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už držitelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že když přijdete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale OK. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
0: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente, desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
1: Ano, celý ten covid byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo přednemocniční péči. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice. Jo? A celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale covid. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých už jsme všichni doufali, že zkrachujou. Už jsme se těšili, až to skončí. Protože o nich v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta. Takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové. Příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň. To znamená, když lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze, ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, potom se zaplatí energie, no tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme a ty nemocnice řekly, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo, my zase chceme víc než vy a protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme, takže tak to prostě je, no. Takže lidi, co je bolí zub, tak si musí vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhustších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa, ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že jste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zájem tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
0: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pane docente.
1: Už?
0: No.
1: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, uteklo strašně rychle.
0: To já vymyslím lehce, to je téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz. Což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev v parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
1: no.
0: Tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
1: Tak Klidně, rád, tak jo, to je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
0: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusu nové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver, nashledanou.
1: Těším se, krásné léto všem.
0: Naším hostem byl Roman Šmucler.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: Ale obsah by zůstal zachován?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: silné jim přeje štěstí.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní, jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. No, obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
2: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
3: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal, takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
2: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
3: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
2: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
3: Fakt jste tam nikdy nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
3: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
2: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
3: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
2: No, já bych že by byl skoro z Brna?
3: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
2: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
3: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
2: Tak tolik k volbě papeže, pojďme teď k neméně důležité novince, a to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
3: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
2: vyšla v Olympii.
3: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
2: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
3: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
2: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale
3: pozorně,
2: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různé různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
2: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
3: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těchto věcech.
2: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
3: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Srička. Já vám ji přinesu příště, k zavere. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
2: Nerudové.
3: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže už jsem to měl půlku napsaného, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno ale nebudu analyzovat.
2: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
3: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
2: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
3: Ano.
2: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
3: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
2: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
3: tím
2: jsem
3: to. Tím
2: mě
3: naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
2: chybí
3: to
2: vám
3: je,
2: ten druhý.
3: To je velmi...
2: Pochopil jsem velmi, to, pane prezidente.
3: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
2: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
3: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
2: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
3: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty. Ty

0: to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že ten, to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí byli, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. Ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson.

0: A ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a, no. Aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale ne,
0: já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme, ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím.
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak
0: i jenom... SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.
0: Posloucháte Radio Xaver.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromedico. www.uromedico.cz.
3: Před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to,
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal. Vypadalo to jako konec světa. A najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky. Ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické politické neziskovky, krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propouštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A Po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná a teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodů a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně.
2: na Ukrajinu. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme,
2: západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s
2: už
1: těma neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá předstírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver.

0: podtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste celá letní.
1: Děkuji, vy jste celý takový modrotiskový.
0: Já mám lidové motivy, jsem se vzal kvůli vám.
1: Krásné je to. Yes. A co, chystáte se někam na nějaké hanácké slavnosti nebo něco
0: právě
1: podobného?
0: Právě jsem vás chtěl poprosit.
1: Já se pozvat.
0: Protože, že bys měli spolu, já tam mám pro vás objednaný hanácký kroj, kdyby vám to nevadilo.
1: Nevadilo, ten mi bude určitě slušet.
0: To bude, no.
1: Ten totiž sluší každému.
0: A krom toho vám sluší všechno.
1: Ježiš, děkuji. To je od vás milé.
0: Včetně luxusní tašky. Zmijovky.
1: Vy si nedáte pokoj, provokatére.
0: No já jsem chtěl na úvod, abych, protože teď to bude vážné, jenom, no. Nenecháme vás padnout, slíbil Fiala v projevu. Z drahoty obvinil Rusko a Babišovu vládu. Ten kluk neví, jak na to.
1: Neví, jak na to, no, ale tak já bych to řekla, abych to shrnula nějakým titulkem, tak přesně dle návodu hovořil k národu. Říkal takové očekávané věci. Vlastně to byla taková, ten projev, to byla taková politická telenovela. Jo? Jako u telenovely hned na začátku víte, že Esmeralda si vezme José Armanda, tak tady jste taky dopředu hned věděli, jak to dopadne, co bude říkat. Máme to i v tom titulku, sedí nám to, koho jinýho by měl obvinovat, takže všechno to bylo pěkně nalinkované. Nevím, jestli jste zaznamenal ten jeho úžasný termín, který vymyslel, já jsem si tady musela poznamenat, energetická suverenita. To byl dokonce termín, který tam padnul víckrát než Ukrajina, a to už je co říct, energetická suverenita. To je krásný termín.
0: Nepřipadlo vám to celý jako položený z kužely a položený pro dorostenky? Já jsem se na to díval,
1: ano.
0: Bylo to lehce spartakiádní celé. Hmm. A kdybych to tomu měl udělat název pro tu spartakiádu,
1: ano.
0: Tak bych řekl, že to je skladba pro muže s koulemi a bez koulí.
1: Pro muže v nejlepších letech.
0: No. A to byla taková rozcvička, to bude teď bývat, když bude zima, v zimě, tak vždycky večer se toto promítne.
1: Hřejivá slova pana premiéra, aby nás něco zahřálo, tak bude premiér hřejivě promlouvat, až nebude ten ruský plyn.
0: A předtím bude sponzorský titulek, tento pořad vám přináší americká ambasáda v Praze.
1: To bude krásný.
0: No, tak víte, mělo bylo líto. Já jsem citlivý člověk a mě ho bylo líto, protože tak to vypadá, když stojí nahej v trní.
1: Ale nemůže vám být líto lidí, kteří se do té situace dostali sami. Líto vám může být někoho, kdo se do nějaké nepříjemné situace dostal nějakým ne svým vlastním přičiněním. Jo? Prostě to na něj tak jako spadlo. Ten se tam dostal sám. Teď nám 2 roky nebo 3 roky tvrdil, že bude premiér. No tak teď je premiér. Teď to má. Má, co chtěl.
0: No ale nevím, jestli tento projev k něčemu byl, paní Karo?
1: Tak on neměl k něčemu být. On samozřejmě jako nemohl si dovolit úplně mlčet, že bylo potřeba, aby vystoupil, aby byl vidět, aby to vypadalo, jako že se něco dělá.
0: A to jako proč?
1: A já si hlavně myslím, že celý ten projev, vlastně kromě toho, že teda hodíme to na Babiše, hodíme to na Rusko, zmíníme tam tu Ukrajinu, protože to je takový to naše oblíbený témátko, myšleno jejich oblíbený témátko, tak to mělo jeden jediný cíl a vysvětlit, že prostě dále se bude elektrická energie se dále bude prodávat přes lipskou burzu, že stát, přestože je většinový vlastník ČEZu, s tím nic dělat nemůže, protože, jak jsme se dověděli v projevu, minoritní akcionáři. Já si myslím, že tohle to bylo jediný, protože to je téma, který se teď hodně vzedmulo ve společnosti. Spousta lidí se dověděla, že ceny energií jsou tak vysoké kvůli tomu, že tady se u nás něco posílá do Německa, tam se to přeprodá, sem se to vrací 3x dražší. No a pan premiér, protože očividně s tím nic dělat nechce, vám to tady ostatně říkal i pan Vondra, že jo, když tady seděl, takže ti vládní představitelé v tom mají jasno, že s tím, nebo představitelé vládních stran, to má jasno, že s tím nic dělat nechtějí, tak teď nám to ještě jednou zopakoval i pan premiér.
0: Včera,
1: ano.
0: Paní Karol, jsme s kolegou Holcem natáčeli Vilzonku a spočítali jsme tam, nejsme moc dobří v počtech, může tam být chyba někdo, že 4 koruny a 80 haléřů každému z nás dluží Fiala.
1: Ježíš, jak jste to počítali? Jenom? To jsou ještě dobrý peníze.
0: No, ta jeho neziskovka.
1: Jo, ta neziskovka.
0: Ta jeho neziskovka na podporu žen v Barmě a jiné, práva žen v Barmě a tak. Tak jsme spočítali jen tak hrubým odhadem, že každého občana této země ty peníze, které neziskovka Petra Fialy a jeho rodiny vyčerpala z veřejných peněz, vás stála 4,80, mě 4,80. A to ještě jdete rohlík, no dneska.
1: Ale já myslím, že 4,80, kde kdo oželí, horší je to s těma účtama za plyn a za energie.
0: No, víte, říká se něčemu princip.
1: Čemu?
0: No, princip je to.
1: Je to princip?
0: Oželím 4,80, to je pravda.
1: Ano.
0: Ale když chce ten pán být premiérem, tak by to měl aspoň přiznat.
1: Je to tak?
0: Vytáhnul jsem ze státních peněz na práva žen v Barmě a měl by aspoň říct, nebylo to zbytečné, práva žen v Barmě jsou teď lepší. Já bych se
1: za 4,80.
0: Já bych se zaradoval a odepsal bych těch 80 halířů.
1: Ale to je zase jako krásný, že se dají práva žen v Barmě takhle hezky vyčíslit, že víme, že jsou to 4,80.
0: No, je to dobrý.
1: Možná byste se mohli pustit teda s kolegou Holcem, to máte takový tip do příští Wilsonky, zkuste to vyčíslovat i jinde. Pak můžeme udělat takovou cenovou mapu. Kolik stojí práva žen tam a onde, v Číně, v Barmě, v Indii, na Srí Lance?
0: Když kolega Holec se zaběhl.
1: Jak to?
0: No, on odjel hned včera po natáčení na dovolenou a vrátí až za 14 dnů.
1: Asi jste ho hodně vyčerpal.
0: No, tak jedeme dál, paní Karo. Bezpečnost versus pokrytectví. Mm-hmm. Velký téma taky bych řekl. Vodákům se opět otevírá legální možnost pít. Není ten opír vodák taky, ne?
1: Hele, já nevím, tohle je prostě hrozný titulek, jo. To úplně vytváří dojem, že se tady otvírá nějaká možnost, že tady bude prostě davy, že tady budou davy opilců na lodích, který prostě tam budou nasávat místo toho, aby pádlovali. A že teda se tomu musí zabránit, aby tahle ta možnost nenastala, jo. Takový to, jako to pachatelství dobrá je tady v tomhletom titulku vyšponovaný úplně na maximum. Jestli si vodák chudák nemůže dát ani malý pivo, když víme, že s malým pivem můžou v některých zemích Evropy lidi i za volant, proč by s tím nemohli sednout do kánoje. Navíc je to vždycky každýho osobní riziko. Je to každýho osobní riziko, když si sedne s velkým pivem, s malým pivem, s jakýmkoliv pivem do té lodě, tak tím bere na sebe to osobní riziko. Já nevím, proč ty lidi pořád chtějí někoho jako chránit proti jeho vůli, to už můžou, nevím, tak mohli by ještě vydat nařízení, že na vodu se může vyrážet jenom, když je sucho, aby jsme se neutopili. A nejlepší bude, když nás pachatelé dobré, když koupí velkou spoustu té bublinkové fólie a všechny nás takhle obalejí tou fólií, aby jsme byli chráněni ze všech stran a prostě budeme chráněni a budeme tady věčně.
0: Já nevím, jak to dlouho my občané vydržíme tohle.
1: My to vydržíme dlouho, protože ono je to dělaný tou salámovou metodou, jo? To je takový jako postupně všechno. Tak teď třeba je možnost, že se tohle to zrovna zvrátí, uvidíme. Já jako ráda bych si myslela, že jo, ale moc tomu nevěřím.
0: Je to klasicky, víte, oni chtějí, aby se prodával alkohol, cigarety, protože z toho plynou vysoké daně. Je to klasický dvojí metr. Já sleduju toho pana poslance Nachera. Mm-hmm. On má YouTubeový kanál, který se jmenuje Dvojí metr. To stojí fakt za to, protože on vyhledává ty případy těch dvojích metrů. A vždycky čekám na nový díl. To je jenom tak, abyste... Klasický dvojí metr. A já s tím to hrozně nesouhlasím.
1: Jako s čím přesně?
0: Aby se někdo motal vodákům do života.
1: No jasně. To samý cyklisti, kdokoliv další. Prostě je to vždycky osobní odpovědnost toho člověka. Jasně, že nějaký pravidla musí existovat, ale pro boha, proč by si chlapci za parného letního dne, že jo? Já rozumím tomu, že jako já to třeba tak nemám, ale chápu, že pivaři asi daleko líp zažene žízeň malý pivo, než nějaká malá sladká limonáda, nějaký tlamoleb, který si tam...
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Viděl jste, jak okamžitě Fiala Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
0: Jako smutečný.
3: Babišovi. No, jako, že to je ohavný. Jako
0: že my jste pozůstali a
3: já
0: tak.
3: Já si říkal, je napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
3: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
0: Je.
3: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
0: dobře, ale pane.
3: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit, no.
1: Ten mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně, a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: Ne, tomu... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to když to někdo zdůrazňoval, tak mi to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: teda. Obojí je to z
2: obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale
1: za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježíte, ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: Bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: No. Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: To je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy si tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný no. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
2: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že, paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace a vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
2: no.
1: lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo.
1: tak to rádi přepošlou
2: takhle.
1: Se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A
2: ne nějaké Stoněkové. No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho. Například našich slovenských bratrů a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stoniko, já se na ní tak rád dívám. No ale ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že no. Nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
1: Říkal
2: na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, jo, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde
2: no, to
1: co.
2: Sice píše, má ale i tak. No, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž. Takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštíku, přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, no, no, no, tak, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Do, no, ale já nevím, kukido. Já se nadívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se seděl na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak... Teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: Jako, no, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo.
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: že já taky?
2: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na to pověst. Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
2: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to jde.
1: No ne, říkat stará Stoniková, má slumen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte.
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.

0: Odtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, hřib o kauze Dozimetr, to Dozimetr mě začíná strašně bavit, to slovo.
1: Aha.
0: Piráti v tom nejedou, říkal jo, tady pan, ale jsou linky na STAN, ODS a ANO.
1: To je krásná kauzička, mně se nejvíc líbí, jak ty Piráti se ukazují jako takový malý hajzlíci. Jak jsou vlastně rádi, že takováhle kauza přišla ještě na ty staňáky. Který jim ve volbách tak zavařili, díky tomu jsou v poslanecké sněmovně jenom 4 Piráti, takže oni se teď cítí natěšený, jak malý dítě, že je tady nějaká kauzička, že v tom pořádně ten STAN vyráchají. No blíží se komunální volby v Praze, takže v tom pan Hřib pro jistotu vymáchá ještě ty dva hlavní oponenty, to znamená ODS a ANO, takže vlastně v tom jedou všichni, jenom my Piráti jsme krystalicky čistí. To je krásná historka, akorát se zapomíná na to hlavní, že to byli oni, kdo šli s těmi staňáky do koalice, do té předvolební koalice. Kdo ty staňáky vlastně legitimizoval, kdo jim měl pomoct překonat tu 5% hranici. To, že to nakonec celý dopadlo jinak, už je jiná věc, ale prostě byli to Piráti, kdo se jednu dobu jal zachraňovat STAN. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co se všechno vědělo o panu Hlubučkovi, nebo minimálně co se šuškalo, tak i pan Hřib to musel vědět, muselo se mu to donést k uším. Takže už v dobách, kdy oni uzavírali jako Piráti tu velkou předvolební koalici se STANem, tak samozřejmě věděli, co se v Praze děje.
0: Podle mě on, a na té fotce to vidět, začíná ztrácet nervy, tenhle ten.
1: Tak taky hraje o hodně, protože Piráti potřebují úplně zoufale tu Prahu udržet jako poslední baštu, protože jsou jinak nahraný, preference se jim šourají po zemi a oni teď mají pocit, že by mohli ty hlasy od těch staňáků jako získat zpátky, že by se k ním mohli přelejt, nepřelejou. Ne. Jestli je někdo získá, bude to Fiala.
0: Motoristé sobě.
1: Tak to nevím, jestli ty budou zrovna bodovat. Já bych řekla, že pirátský hlasy a staňácký hlasy si tam přisvojí koalice spolu, že tam to tak jako hezky logicky přeteče, ale motoristům sobě pochopitelně držíme palce. To je skvělá věc.
0: No přesně, protože to vás desetkrát za den, když jezdíte po Praze, si vzpomenete a je to, já nevím, nebudu raději nic říkat.
1: Nebudete nic říkat.
0: A je to tady, sám král.
1: Je, krásně.
0: Tak pan prezident byl včera, seděl na vaší židličce tady.
1: Fakt jo, ježiš, tak já se tady takhle ještě jako pohodlně nic
0: posadím. No a byl výborný jako vždycky a mimo jiné paní Karol pravil. Mm-hmm. Fialův frontální útok na posluchače nechápu. Ve svém projevu nic zásadního neřekl. Znárodňování by bylo skokem do tmy. Skandál hnutí STAN změnu ve vládě nepřinese. V tom se lišíme s panem.
1: Vy myslíte, že přinese? Jo? Ne, já s ním souhlasím, já si taky myslím, že nepřinese. Už protože Petr Fiala se to prostě nemůže dovolit, že jo? Ten STAN je taková druhá noha, na který ta vláda stojí. Ta první je hodně vachrlatá, i ta druhá je teď vachrlatá, tak si Petr Fiala nemůže dovolit tu druhou nohu ještě víc podrážet. To jako je celkem logický. Ona se podrazí sama, no a právě proto Petr Fiala se to snaží naopak jako trošku brzdit a mírnit a snaží se ten konflikt tak jako žehlit a tvářit se, že se nic neděje a že to je problém Prahy a že s Rakušanem až na věčné časy a tak podobně. Takže to já souhlasím s panem prezidentem, že skandál hnutí STAN nic zásadního nepřinese, protože jako nemůže.
0: Napadá mě, paní Karol,
1: ano,
0: že je možná škoda, že ta neziskovka Fialovy rodiny by teď mohla čerpat na nový program, který by byl zachraňování od korupce hnutí STAN. A on by vydal brožurku, jak to udělat, aby ve STANu nebyla korupce. A rozdával by to těm... To není drahý, takovou brožurku dneska vyrobíte za 5-6 milionů.
1: No to už je pozdě. Ta brožurka už měla být vyrobená a už měl pan Fiala jít za Hlubučkem a mávat mu takhle brožurkou před očima. Možná měl jít do toho konspiračního bytu, co měli v Revoluční, tam jak se dělali ty divoké orgie a tak dále, tam jim prostě ty brožurky jako rozdávat, jo. Tam takhle odhrnout ten kokain, co tam byl na stole, a místo toho kokainu jim tam plácnout brožurku. To by možná mohlo mít smysl, ale teď už je pozdě.
0: Nevíte, kdo jim to dodával, ten kokain?
1: Já nevím, já ho osobně neznám.
0: Jo. Ale včera jsem vysvětloval panu Holcovi,
1: ano,
0: proč orgie sexuální.
1: On to nevěděl.
0: No, nevěděl, protože teď jsem zase někdo četl, že to bylo jako hromadné jakože tam by několik lidí se zapojovalo sexuálně. A oni, někteří lidi, jsou ještě tak staromódní, že mají pocit, že sex musí být vždycky ve dvou lidech. No to už je přežitek dávno.
1: Já jsem zase četla, že ten sex provozovali ve všech místnostech, kromě ložnice, takže bylo vidět, že jsou jako velmi moderní, no, že prostě, že kdo by dneska souložil
0: pokrokový,
1: ložnici.
0: No pokrokový, ano. To je, jak je to manželství pro všechny, teď říkají, že manželství žena muž, včera to bylo u paní Jilkové, to je přežitek. Všechno je vývoj. Tak, ale oni to mají jinak. Oni totiž, jich musí být na ten sex víc, protože jsou to politici a oni chtějí hlasovat. A ve dvou se blbě hlasuje. Kdo s kým? Takže tam někdo seděl, takhle třeba ten pan Redl, říká, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby šla teď tady dívka, pan ten a ten do koupelny.
1: A myslíte, že může pan Redl dávat hlasovat, když je nesvéprávnej?
0: No tady bych to právě jako ještě se obrátil na advokáty.
1: To bychom měli, no.
0: Protože teď je otázka, jestli ta prostitutka nebo ty prostitutky, co
1: počkejte, to ne takovýhle slovo. Společnice to byla. To byla společnice. To byla společnice. Já jsem četla většinu novinových článků a všude byla společnice.
0: Pani Karol,
1: o slově, musí, které jste použil, se tam nikde nic
0: tady
1: nepsalo.
0: Tady si musíme vysvětlit pojmy.
1: Nepočkejte to, vysvětlujte těm, kdo psal ty články. Já jsem četla společnice. Je to černé na bílém, prošlo to tiskem, bojujeme proti dezinformacím, čili ta informace byla ověřená, že jsou to společnice.
0: Jo, jo, jo.
1: To my, když tady sedíme takhle spolu, tak jsme vlastně taky společníci, pozor.
0: Tak já bych tomto brzdil, paní Karolo, jo. Ale kdyby jsme třeba, kdybyste mě chtěla pozvat na oběd,
1: nechtěla, ale povídejte, pokračujte.
0: Teoreticky to já vím, že nechtěla, no. Že vy jste na korunu jak čert na hřišnou duši. Ale tak byste mohli, já jsem tam měla společníka.
1: Ano.
0: To potom já. No. Ale toto nebyly společnice. To byly jaksi sexuální.
1: Byl to sexuální společnice.
0: No já nevím, jak se mám teď vyjádřit, mně nestačí slovní zásoba.
1: No vidíte to, kam jsme se dostali.
0: Tak to
1: respektive, vidíte, do jaké situace nás dostávají naši politici. Už i zkušený moderátor ztrácí slova.
0: Promiňte mi jeden expresivní výraz ano. Přítomnosti dámy. Já myslím, že to byly sexuální kurvy. Klasicky.
1: Takže existují ještě i nějaký nesexuální.
0: A to byste koukala, to existuje.
1: To je pravda. Jo, ano.
0: Můžu vám
1: ano.
0: Tady celý seznam vypsat.
1: Já vám tam asi můžu i někoho připsat.
0: A ty jsme se na tom sekli. A co ty společně se teda...
1: No ty společnice tam byly nějak s tím, jako ty tam, oni si napředali ten kokain, aby si víc užili společnost těch společnic, takhle jsem to
0: tady
1: pochopila.
0: Nebudeme
1: a pak se teda střídali ve všech těch místnostech, kromě té ložnice, že kdo by dneska souložil ložnici, to už dělá jenom nudný páprdové.
0: To je jasný. No. Heterosexuální páprdové.
1: Bílý,
0: no. Jak říkal pan Elefant, ne? To byl ten z toho, ten mě baví. A on náměstek někde mimochodem.
1: Ano, kde je mu konec, je no náměstek.
0: Aby nebyl náměstek takhle, když má pokrokové názory.
1: No je škoda, že o něm není víc slyšet.
0: Ale neměli by ty, jak vy říkáte, velmi eufemisticky, společnice vrátit ty prachy, když si je vzali od nesvéprávného Redla?
1: Počkejte, vy byste se po tom skandálu, co tady byl, přihlásil, jako že jste byla ta společnice, která něco kasírovala? Ne.
0: Já bych se přihlásila.
1: To byste se přihlásila. No to vy říkáte, protože nejste ta společnice.
0: No co víte?
1: Já vím, že by se nepřihlásili.
0: Ne?
1: Ne, prostě nás s tím se nikdo nechlubí.
0: Ale cash je cash. To je zase na druhou stranu starý pravidlo.
1: A ten už bude dávno utracený.
0: Cash stojí za trošku ostudy.
1: Ten už bude dávno utracený, ten cash.
0: Začíná se nám to hezký věc. Z toho bude jednou film?
1: Já si myslím, že furt ještě neznáme hlavní pointu. Já si myslím, že ještě nám to jako někam povede. Ještě nám to někam pograduje.
0: Chybí tam svatba.
1: Pozor, pan Hlubuček si vzal svého přítele už dávno, dával to na Facebook.
0: No jo,
1: měli svatbu ve Španělsku.
0: Ale v rámci skandálu.
1: Jo, v rámci skandálu. Tak spíš to vypadá na rozvod, že jo. Stan se rozvedl s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, jako těch problémistů se tak na voko zbavili, takže tam to spíš vypadá na rozvod.
0: U toho Gazdíka jsem si vždycky myslel, že on všechno přežije, protože on je takový jako člověk,
1: správňák.
0: Který dbá, správňák, no. Pionýrský tábory, má ty, nebo on nemá pionýrský, on má ty moderní pionýry, ne? Tomu se říká jinak dnes. Jak se mu říká?
1: Já nevím, to jsou takový ty eurofanatici, no.
0: Ne, počkejte, už nejsou pionýřský, ale skautský.
1: Jo, skaut, počkejte, to skaut není, to není náhrada pionýra ani zástupce, no v žádném případě. Počkejte, to vás skauti budou se sekerkama honit po Václaváku, až se tohle
0: poslačilo. Já jsem řekl náhrada, vy jste slyšel náhrada?
1: No ne, tak vyznělo to tak, to si jako nebudeme nic říkat.
0: No tak vždycky je takový správňák a toto se nepovedlo.
1: A oni v tom stanu jsou všichni správňáci a teď to dostalo hodně na frak, tahle imič.
0: No. Chcete ještě něco tady k panu prezidentovi říct?
1: Ne, pustím se ho ještě jednou.
0: My jsme se totiž
1: rozdělili. A doporučuji to i divákům, kdo už to viděl.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve?
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, Tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
2: jako zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
2: To je tak
1: souvisí
2: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
2: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jsi spíš srdcař.
2: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kdy je to kontraproduktivní, ale kdy prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavený trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější, jo. Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást, jo. Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15. července,
2: děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Posloucháte Radio Ksaver.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
2: Díky moc za pozvání.
1: Viděl jsem video, které jsem s chutí také si dal u tebe na kanále Michal Šopor s Vaškem Ševčíkem. Tedy Vašek Ševčík je polovina slavného dua Eva a Vašek. Já znám Vaška roky a je to člověk, kterého si vážím roky a docela rád se s ním bavím, ale nemám moc příležitostí. Řekni mi, kde vy jste spolu přišli? To je vlastně setkání dvou světů. Tak to jako kdo koho našel, nebo kde jste se
2: jsem moc rád, že se na to zeptal, protože já určitě bych o Vaškovi chtěl říct přesný opak toho, co si lidi vlastně o něm myslí, protože oni reagují dost často jenom na základě nějakých jako bulvárních titulků a tady těch polopravd a lží, ale když s tím člověkem fakt jako strávíte hodně času a dáte mu prostor, aby vlastně mluvil, což my jsme spolu trávili třeba 6-7 měsíců, jako dny celé, jo, třeba 6-7 hodin, protože jsme jako dělali na věcech a tak. A Vašek je člověk, který mi přišel do života tak jako úplně náhodou a my jsme se vlastně potkali vzájemně a napsali jsme si skoro prakticky ve stejný čas. My jsme se dostali k sobě díky tomu, že jsme skoro z jednoho města, Vaši bydlí ve městě kousek vedle, ale...
1: V Americe.
2: Jo, ano. Jako je to 10 mil, jo, 15 minut mi to třeba trvá tam dojet, fakt kousek. A bylo to tak, že my máme vlastně společné známé. Já jsem u nich byl na týden, když jsem to město tak nějak jako objevoval, a oni mi řekli vlastně, že ho znají. A já říkám, fakt jo, takového čáva, teď on je úplná legenda a on je tady, jo. No nicméně už jsme neměli prostor se jako potkat, protože já jsem druhý den už potom letěl zpátky do LA. Ale oni mu vlastně předali kontakt a Vašek mi jako napsal e-mail. A když mi ten e-mail přišel, tak já jsem nejdřív se si mi někdo dělal sranu. Jo, že ti přijde jako Eva a Vašek a teď aj, víš co, on má velmi formální, dlouhý e-mail s razítkem, hodně napsaný, jako pěkně a já jsem myslel, že to je nějaký vtip. Tak jsem ani na to jako nereagoval prvně, jako možná den nebo dva. A to už byla třeba chyba, protože s ním ta komunikace je jako nahned. Mu napíšeš zprávu, on ti hned napíše jako odpověď. A to je jako hned. Tak jsme si jako napsali a potom, když jsem tam jel hledat vlastně prostory pro kancel nebo pro studio, tak když jsem tam jel, tak jsme se vlastně potkali, viděli jsme se a prostě padli jsme si tak nějak do oka, protože děláme alespoň něco, co je trošku příbuzné, jo? Děláme něco, co je založeno na mluveném slovu, je to nějaká audio prostě, jo? Nějaká nahrávka, je tam nějaký obraz do toho, tak. Takže bylo tam něco, o čem se můžeme bavit. Plus já jsem mu vlastně ukázal ten svět toho YouTube, do kterého on úplně nemohl vidět, protože nezná nikoho zhruba v mém věku, kdo do toho třeba vidí víc než on. Ale tím, že on tam nezná ani zase tolik lidí, kteří by mluvili česky v mém věku, tak jsme spolu začali jako trávit hodně času a i s Evou. A já jsem poznal, že to jsou naprosto skvělí lidi, kteří byli pro mě a stále jsou takovým jako skvělým opěrným bodem, když to člověk řekne. Protože když jsi sám prostě někde, tak stejně já vím, že mu můžu zavolat, když se něco stane, on může zavolat mě, když se něco stane. Jo. A tohle je něco, co nedokážu vyjádřit. Peníze, to je něco, co nedokážu. Ta důvěra je důležitá.
1: A ta profesní stránka věci, tak předpokládám, že on ti nějak pomohl s tím studiem?
2: Jasně.
1: Nebo co spolu vlastně plánujete?
2: Já jsem úplný laik a vlastně jsem mu jenom řekl moji nějakou představu. Hodili jsme to na papír a on mi dával rady jako mentor, kdyby se takhle dalo říct, jako člověk, co se v tom pohybuje strašně dlouho a říkal mi, jestli chceš tohle, tak na to potřebuješ tohle. Jestli chceš tohle, tak na to potřebuješ tohle. Jo? Jsem říkal, potřebuji to tmavší, aby šlo vidět jenom nás a nic jiného. Tak on mi řekl, jaký objektiv na to potřebuji, proč zrovna takový. OK, potřebuji, dejme tomu, tenhle typ mikrofonu, nebo ne tenhle typ, ale potřebuji, aby ten zvuk byl takhle a takhle. A on mi řekl, OK, potřebuješ tohle. A k tomu potřebuješ ideálně tohle. Takže vlastně já jsem se ho mohl na věci ptát a on byl rád, že vlastně ty svoje znalosti může někomu alespoň trošku předat. Samozřejmě nešel do detailů, protože já jsem laik, jo. Jsem samouk vlastně úplně ve všem, co dělám v životě. Úplně všechno jsem samouk. Ale strašně je důležité, když člověk něco dělá a má nějakého mentora, tak ho to posouvá, jo. V Česku je to takové, já nevím, možná někteří lidi se to budou smát, protože si myslí, že to je nějaký jako životní kouč a tady takový ten člověk, co sám neví, co s životem, ale kouče ostatní. Ale Vašek je opravdu člověk, který to dokázal hodně, akorát lidi vlastně znají jenom to, že udělal bílou orchidej, jo. Ale kdyby vám řekl ten příběh za tou bílou orchidej, to je na film normálně, jo. A tím, že on vlastně víc jak 30 roků hraje vlastně po světě, to taky třeba lidi neví, jo. Oni si myslí, jako, že bílá orchidej, ale on vám začne říkat, jak projeli celou Skandinávii, Havaj, Kanadu, Ameriku, Austrálii, Nový Zéland, prostě tam se většina českých umělců nedostane ani na dovolenou. A když jo, tak jsou z toho hotoví. Oni tam jezdili roky koncertovat pravidelně, jo.
1: No tak a plánujete nějaký společný?
2: My právě plánujeme spolu, ano. My plánujeme vlastně v rámci té podcastové tvorby, kterou já chci rozjet, a už teďka vlastně budeme od října budeme vlastně začínat pravidelně sekat díly, tak s Vaškem vlastně chceme lidem, kteří to chtějí poslouchat, chceme si vybrat vždycky nějaké určité téma a já ho chci nechat mluvit a chci se ho ptát takovým způsobem, jak kdybych se ptal svého taty, protože vnímám velký problém v Česku, že ti mladí kluci vlastně nemají ty správné vzory, které můžou poslouchat, které jim dají takový ten otcovský prostě pohled, jo. Spousta lidí vůbec ani nemá tátu, nebo má prostě tátu, který je buď v práci, nebo prostě alkoholik, nebo prostě cokoliv. A Vašek je člověk, který tě může po odborné stránce, ať už se týče výchovy dětí, protože vychoval jednu generaci, potom měl pauzu, pak má další, vidí rozdíly mezi těma dětma, profesní, podnikání v různých oborech, jo, od pohostinství přes nějaké akce, přes distribuci. Potom jako má spoustu oborů, v kterých opravdu může mluvit a já bych to chtěl těm mladým lidem předat, aby si občas mohli poslechnout i něco, co jim něco dá. Že to není jenom jako žvatlání o tom, kdo co ukrad, anebo jo, pořád jenom tenhle budou volby, tak se furt řeší tohle, anebo covid, anebo cokoliv. Ale já bych chtěl trošku jako té, nějaké té odbornosti a zároveň to podat tak, aby to nebylo jak čtení z Wikipedie, nebo když ti to jako říká učitel někde z nějaké knížky, která je 30 let stará. Jo.
1: Když máš tu možnost mluvit se spoustou Američanů i Američanek, že
2: aj nebinární.
1: Zmínili, co se říká mezi v uvozovkách obyčejnými lidmi o tom dění v Evropě a mám teď na mysli zejména tu ukrajinskou záležitost.
2: To hrozně záleží, s kým se bavíš a kde. Jo. Já můžu fakt mluvit jenom na to moje okolí a jak už jsem předtím říkal, bydlí tam hodně Ukrajinců, bydlí tam hodně Rusů, Američanů, lidi odevšad, takže jsou lidi určitě, kteří to řeší. Ale Amerika nebo Spojené státy, aby jsme byli přesnější, a hlavně i jednotlivé státy, mají tolik problémů, které jsou dost často naprosto existenční, že ti lidi na to fakt nemají čas. Pro mě to je jenom další nějaké téma, nějaký konflikt, ale je mnohem zajímají jejich domácí témata. A musím říct, že ti lidi už jsou jako třeba i unavení z toho, kolik vlastně peněz z toho státního rozpočtu jde někam jinam. A to nemluvím jenom třeba Ukrajině, ale kdyby se zeptal třeba běžných Američanů, jestli podporujou, nevím, válku v Iráku nebo tak, tak oni ti sami řeknou, že oni nechcou pořád někde dělat nějakého policajta a nějaký dozor. To, že americká zahraniční politika jako se vměšuje všude, to je známá věc. Ale běžní Američani, kteří to jako financují, tak ti jako nejsou nějak nakloněni těmhle těm věcem. Takže záleží, s kým se bavíš, kde se bavíš. Určitě, když budeš v New Yorku někde se bavit s těmi lidmi, tak oni budou mít úplně jináčí priority než někde lidé ve Venice. A právě proto ty nemůžeš jako Spojené státy zaškatulkovat nějakým způsobem a říct, tohle je americký postoj. Ne, to je buď postoj americké vlády, anebo nějakého člověka. Ale není to americký postoj.
1: Předpokládám, že víš, že tady teď probíhá u nás v České republice jakási debata o té korespondenční volbě. Amerika s tím má svoje zkušenosti, nebo promiň, Spojené státy americké mají zkušenosti. Co ty si o tom myslíš, Michale?
2: Já si myslím, že to není správná věc, protože určitě korespondenční volba má své místo pro lidi, kteří jsou třeba v zahraničí jako vojáci nebo kdekoliv, nebo lidi, kteří prostě nemůžou k té urně přijít. Jo. Ale je jasný, že jakákoliv korespondenční volba sebou vždycky nese ten otazník nějaké určité manipulace. Neříkám, že to tak musí být, ale vždycky tam může být ten otazník a nějaká strana může vlastně tohleto napadat. Tím pádem ta legitimita těch voleb bude vždycky napadána. Češi nebo lidi v Česku si dost často nemůžou představit to, že nějaké volby mohou být jako zmanipulované, protože když tady máš lístečky, které se hážou do urny na tvojí základní škole, kde pořád volí ti stejní lidi, v komisi sedí ti stejní lidi, pak se to sečte, jo, tak tohle jsou úplně jiné volby, než třeba, které probíhají jenom na nějakých mašinách, které probíhají tak, že pošleš někde obálku, ani nevíš, jako jestli tam přijde, jak tam přijde, nebo volby, které ty tu obálku hodíš jenom do nějakého místa, které je uměle vytvořeno na ulici jako nějaká budka a vedle toho jsou stany prostě. Tak jak můžeš vlastně říct, že tenhle hlas je opravdu tak stejně platný jako hlas nějaké babičky, která se fakt jako dojde na tu školu, tam dá tu občanku, oni si ji škrtnou a dej to, jo. Takže je důležité jako prověřovat ty věci, když se bavíš o něčem tak důležitém, jako jsou volby, protože on to potom jako dost často ovlivňuje vlastně směr toho státu po nějaké určité jako období a dost, může dost znatelně a ty potom můžeš další 4 roky zase opravovat jenom to, co se předtím jako podělalo. Nevím, nejsem toho úplně fanoušek, nemyslím si, že proto důvod, jako jo, jako kdyby byl proto nějaký důvod, tak fajn, ale proč by taková zem jako Česká republika potřebovala nějak změnit tady tohle, když doteď to funguje celkem, si myslím, obstůjně, jo? Že prostě přijdeš, napíšeš se, vyškrtnou tě a tak, ale ve státech je taky důležité změnit, že každý stát v Americe, jako ve Spojených státech, má úplně jiné volební zákony. Takže třeba to, co je legální v Kalifornii, nemusí být legální v Nebrasce. A jak potom ty můžeš vlastně říct, že tohle jsou ty výsledky, že oni nemají nic jako jednotného, jo? Že bys řekl, ve Francii máš, jo, dejme tomu 40 milionů lidí, teď nevíš, kolik z nich prostě bude volit a tak, a oni jsou schopni to sečíst prostě okamžitě. No a pak máš státy, jako ve státech, tam se to počítá dny, teď tam máš takové nějaké výkyvy prostě v těch grafech, jakože jede to tak a pak drž, a teď si rozkliknou nějakou tu várku těch hlasů a řeknou, že všechny hlasy byly pro jednoho kandidáta, což prostě statisticky si říkáš, jako všichni, jo? Třeba 5000 hlasů přišlo a všichni byli pro něho. Yes. Ani jeden prostě. Takže jako a já neříkám, že to tak je, ale dává to potom těm lidem ten otazník do hlavy a říkají si jako, já si na někdo srandu, nebo je to nějak opodstatněné. Já si myslím, že v českém prostředí to není opodstatněné prostě.
1: Seš, Michale, doma v Karviné anebo na Floridě?
2: Odpovím nekonfliktně. Jsem doma všude, kde mi je dobře, ale i tam. Nejhorší na tom celém je to, že tak nějak nedokážeš rozumět třeba ani životu tam, ani životu tady, protože ty vlastně pořád máš dvě perspektivy náhledu na nějakou věc, jo. Když ti Amici žijou jenom na jednom místě, nebo Češi, tak si vlastně myslí, že jenom ten život na tom místě je ten správný a tak by se to mělo dělat a všechno, co mají Amici, viděli jste to, co mají, no to jsou blbci a Amici z přírody, viděli jste ty jejich zásuvky, mají nějaké kulaté, to tam nešlo vrát. Jo, takže každý má svoje vidění světa. Potom přijedu tady, v Praze se divím všemu, přijedu tam, taky se divím všemu. Tam i tam. Mám to rád i tam, protože tam mám rodinu a jsem s tama. Jsem hrdý na to, že jsem s tama. Je to až skoro neuvěřitelné, že jsem s tama, protože když se bavím s dědou, co dělal jeho praděda, třeba nechápu vůbec, že tady jsem. Ale na druhou stranu jsem i rád, že vidím tu druhou stranu. Jo? A že třeba moje děti budou schopny vidět i to, takže už budou z principu jiný prostě.
3: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
4: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně skrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklinilo vás to trošku?
2: Tak. Trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté. Tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
3: Jednoznačně.
2: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mi zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X.
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X.
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za tři roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás, obyčejné lidi, přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích. ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, a to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
2: Ano.
3: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
3: Určitě.
2: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
3: Ano.
2: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
3: Jo, za poslední 2 roky o 80% cirka.
2: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
3: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které
3: ono
2: naopak,
3: roste.
2: Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
3: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
2: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu za tu Fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
3: ano,
2: a za Fiat měnu, kterou má doma,
3: ano,
2: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze, ano, koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
3: Ano.
2: Můžu říkám si to dobře?
3: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
2: No ježiš, na to já se těším od začátku.
3: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6 000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucí 6 000 let se bude chovat velmi jako podobně.
2: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
3: Děkuju.
2: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
3: A nebo zlatý účet.
2: Nebo zlatý účet.
3: Ano.
2: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
3: Moc děkuju.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Radio Xaver.

0: pro odvolání Blažka hlasovali ti, na které už se cík co nezbyl.
1: No, to máte možná pravdu, ale myslím si, že spousta z nich jsou ještě takový ty jako naivní, který tu politiku prostě chápou jak hurvínek válku a chtěli by prostě hlavně ty filmy stahovat z internetu a nešpinit se vlastně těma politickýma hrama.
0: No a když by vytvořili nějaký tlak a řekli Blažku, připrav se na výsadek zpátky do Brna, tak vám řeknu, co by se stalo. Vytvořilo by se rychle nějaké ministerstvo třeba pro vysoké napětí nebo něco, jo, pro popelníků, nevím, to je úplně jedno. Ještě by se do toho fikaně zamontovala Evropská unie. A ministerstvo by dostal nějaký pirát a vzniklo by dalších 6 náměstků a další dozorčí rady a něco. A pod to by spadaly 2-3 neziskovky, tam taky jich pár. A najednou všech 1200 členů pirátů má svůj cecík.
1: No vidíte to, vy byste jim

0: je to zastupitelstvo a proti všemu protestuje a pořád se ptá, jak je možné, že město uzavřelo tuto smlouvu, jak je možné, že výběrové řízení a vlastně těm zastupitelům brutálně otravuje život. A každý to zastupitelstvo je tam nastoupené jako první a má ke každému bodu, když se zeptají, jestli něco veřejnost, tak on se přihlásí a 5 minut mluví. Jo. Můžete si to představit?
1: Já jsem takový lidi taky zažila.
0: A já jsem jí radil. Já jsem jí říkal, zapojte ho, toho člověka. Udělejte komisi při tom úřadu nějakou, například pro rozvoj města, bydlení, školství a turistiky, nazvěte to nějak vznešeně. A řekněte, vy jste takový pečlivý občan, my bychom udělali komisi, vy byste ji vedl, dejte sami ještě 3 lidi a dejte mu 50 tisíc na rok, aby s tím mohl hospodařit. A umožněte mu polovinu z toho ukrást.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa.

0: No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že se
0: Tak by to
1: stal
0: tak mohlo
1: takhle se
0: být?
1: zvláštní.
0: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No
0: No.
1: a říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
0: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže.
1: Až takhle
0: Taková naděje,
1: jste ho
0: jo.
1: takhle měl?
0: Ono určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
0: No bože.
1: Já
0: To by byl duhovej.
1: jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té
0: No ale
1: fotky.
0: kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
0: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
0: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mít lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už
1: Ale
0: vůbec ne.
1: teď navrhuji usnesení,
0: Ano?
1: jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
0: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
0: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo
2: je,
1: by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže To je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít to prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, žádnou diplomacií.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a delší příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: to
2: přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo, Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak,
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bez skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila a na báze v Afghánistánu. To se skončilo způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřeklo, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: Já myslím,
1: možnosti.
2: Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu, a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme My se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? Viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
2: Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Tak jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale no, nerada bych
1: ho to.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že...

0: je tlakování.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Savre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on, obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký... má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: A jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Jo, jasně. Tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane Holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor. Je, čičítko je.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslím, že Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Je tenhle.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Ne.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. Vy jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Já Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako, tak, pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bonbon jen. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prvý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: A my korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte?
1: Jo.
2: Na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený asilpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak... chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, říct všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte a
2: říká, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřík.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím, nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavere, no. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám
1: no,
2: řekl
1: pan
2: nevím. Premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
2: jako
1: hovořit.
2: Třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, jak bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme.
2: Jo.
1: Český Gaben. Byl národní a teď... uměl. A to dával kdo ty, tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne,
2: wow.
1: To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: My si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si ale, to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo nakolik?
2: Národní. Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má
1: jak to
2: odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem já? Od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. Hmm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už a nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: lampasák. No. A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Středy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo?
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám
2: se,
1: zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, on je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste se nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to
2: od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68., ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? Možná, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
1: Co? Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je.
1: Že to je Michal spíše, ale... To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možné.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
2: Tak, že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutela bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko, Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Ksavere.
1: Ne.
2: To. Jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubián a cynik.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
2: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alendra Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alendra Vítková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka, to...
1: Probírali, no.
2: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo a piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: Nejste
1: pejsek. Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo? Jedu, no. A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Wilsonku přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
2: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
2: mě... Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Protože inflace není, Xavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lhát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: To snad ne.
1: I poštovní známky.
2: Já si
1: vločky na poznámky.
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
2: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme Fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu od té Vinohradské. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No, protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
2: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufám, čiči tornádo. Děkuju a naschledanou.
2: Já taky k sebe.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
1: Zdravím tě k sebe.
0: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
1: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role a téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
0: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
1: A konec konců i Krampolovi.
0: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
1: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
0: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
1: Dobře.
0: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
1: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
0: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
1: Samozřejmě, že ne.
0: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
1: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
0: Ty si myslíš...
1: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
0: ano,
1: jako prognózu.
0: Ano, ano.
1: Nikoli jako prognózu.
0: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
1: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
0: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
1: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
0: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal Státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
0: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
0: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
0: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
0: Nechtěla. Nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
0: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
0: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
0: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
0: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
0: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
0: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
0: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska, Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo. Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: A teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
0: Oh.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc?
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já.
2: Jo,
1: popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: věcí.
1: Já
2: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Já to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No, no, jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono si napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35.
2: Hmm.
1: No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mně pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Newrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligenci. No. Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
2: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
2: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlép jejich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná ano. Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne, oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
2: Well-beingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A To vám bylo tak účinný, tam, když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkrát.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu, protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jaké tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
2: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šláger pořád.
2: Mě to baví,
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No, Petr...

0: Podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala.
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakého opravdu jako, známýho.
1: Jo, takhle,
0: já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím nás, toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: Jo, no Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: Je, to pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Halidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo, jo, jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no.
0: Modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: To bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... že budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře.
1: A navíc, jako

0: těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. Takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom
0: mohli. Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď
1: bude
0: míň, jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Měl jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel robí šéfa,

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
3: A už se ten slib stihl nesplnit?
2: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.
4: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy, při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
5: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
4: Ale no komunistka. No,
5: komunist, no, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
4: Co je Bobina?
5: Jana Bobošíková.
4: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
5: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
4: Ano.
5: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
4: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
5: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
4: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
5: No.
4: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
5: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam každou chvíli. Ona je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
4: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
5: Ježišmarja.
4: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
5: To není sládek sukní. No,
4: samozřejmě,
5: sládek,
4: že je.
5: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
4: Ten je taky o teatr.
5: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

0: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, ráda tě vidím Fix TV.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: A velká gratulace k tvému úspěchu. 150 tisíc preferenčních hlasů, přes 10% a překvapení voleb.
1: No tak my jsme to věděli, ne? Ne, já si jenom graci. Samozřejmě, že to bylo překvapení.
0: No, vy jste to možná věděli, ale průzkumy to nevěděli. Ty vám dávali stále pod 5% a Robert Šlachta se tuším dneska někde rozčiloval, že vám to mohlo ublížit.
1: Ono to mohlo ublížit, ale ono taky šlo o to využít marketingově. Prostě když jsme dostali 4,7, tak já jsem viděl jenom možnost tomu říkat, jako teď vás chybí opravdu málo a jako každý z vás, když prostě přemluví ještě jednoho, tak tam jsme. Samozřejmě jsem jako tušil, že ty reální čísla byly kolem 7. Ten předposlední týden kolem 9, to byly takové moje interní nějaký čísla, ale samozřejmě on nikdo neví, jak to bylo. Já jsem vycházel z toho, že mám svých fanoušků plus minus tady na XTV, v našem pořadu Přísně tajné a tak dále, na dalších platformách, kde dělám hodně rozhovorů, tak jsem dohromady tak nějak mám spočítanou svou fanouškovskou základnu na 250 000 lidí. Takže když jsem spočítal, jaká část z nich by mohla teoreticky přijít k volbám, což jsem předpokládal, že bude třeba 30-40%, když se spočítá, co všechno udělala dohromady přísaha motoristé, protože to je obrovská základna, od přísahu volilo 250 tisíc lidí ve velkých volbách před pár lety. Když jsem spočítal i třeba podporu pana prezidenta Klause a když jsem spočítal všechny ty věci okolo, tak jsem věřil, že se tam dostat musíme. No a když se k našemu marketingovému PR týmu přidala paní Nerudová, pan Rakušan a pan Okamura, tak jsem byl úplně štěstím bez sebe. Mrzí mě, že nezačali o pár dní dřív s náma spolupracovat, protože by nám těch pár tisíc hlasů do toho třetího mandátu určitě získali.
0: Spolupracovat. Co za to dostali?
1: Já myslím, že necháváme vyrábět nějaký speciální room, kde bude jich podobizna.
0: Opravdu?
1: Jo, já myslím, že bychom...
0: A paní Nerudového předáš pak už v Bruselu?
1: Možná. Nebo jí to spíš předá někdo jiný. Já nevím, jestli se s ní úplně potřebuje vidět, ale myslím si, že bychom měli poslat za to nějaký dárek.
0: Ostatně, kdy se chystáš do Bruselu?
1: Chystal jsem se dneska, ale raději jsem tady s tebou. Poslali jsme oficiální žádost do ECR, nebo dnes, nebo zítra se tam posílá oficiální žádost. Myslím si, že není potřeba tam být osobně, protože hodně administrativních věcí se řeší i přímo tady přes kancelář Evropského parlamentu. Takže já tam pojedu, až tam bude opravdu potřeba, protože nastupuju do práce, tuším 16. července. Do té doby my musíme vyřešit ty frakce. Takže to je teď takový aktuální boj. A když vidím jenom tu administrativu, co je zatím stát se teda technicky, fyzicky europoslancem, tak si říkám, že Evropská unie nemůže fungovat.
0: Tak a je to vlastně tvé první zaměstnání? Není liš
1: pravda? Jo, tak já jsem byl vždycky v podstatě takový podnikatel nebo na volné noze obchodník, takže já jsem nikdy nebyl jako zaměstnán.
0: No. Tak si to začneš užívat.
1: To moje první práce v podstatě.
0: První práce. Když jsi zmiňoval frakci, chceš zamířit spolu s kolegyní, předpokládám, ke konzervativcům a reformistům, kde je i Alexandr Vondra. Nedávno jste měli svůj duel, tuším, že na Primě CNN, kde to vypadalo velmi pozitivně, že jste si notovali. Dokonce jsem četla i několik už negativních komentářů ze strany tvých voličů, tak jak moc je to vážné?
1: No to bych rád vysvětlil. My jsme si notovali, co se týče spolupráce na iniciativě změny nebo zákazu výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 a ta iniciativa má přijít v roce 2026. A Saša Vondra se tak nějak snaží působit jako někdo, kdo dělá do toho automobilového průmyslu, kdo ta auta má rád a je pravda, že se v něm angažoval velmi aktivně. Ale co si budeme povídat, Euro 7 nemělo nikde vzniknout. Je to prostě předpis, který má asi 1800 stran a v každé automobilce je víceméně technické nebo administrativní oddělení lidí, kteří těm inženýrům a těm konstruktorům překládají to, co to Euro 7 vlastně všechno obnáší pro tu výrobu. To znamená zase je to boj proti menším výrobcům. Jo? Je to zase to nahrává v tom průmyslu, to nahrává těm větším hráčům, těm koncernům. Ničí to, absolutně to likviduje jakékoliv zbytky o výrobu, o malou výrobu nějakých automobilů. Takže chlubit se tím, že někdo jako pomohl vytvořit Euro 7 je špatně. Musíme ale přiznat, že Alexandr Vondra opravdu zajistil to, že se to Euro 7 udělala racionálnější verze, aby se už nesnižoval ten limit těch emisí, protože to už byl pro ty automobilky, takže už prostě se jim nevyplatilo vyrábět auta nižší třídy, prostě v žádném případě. Takže to se mu jako povedlo, ale jako reálně oni měli předsednictví a v tu dobu oni měli říct, tahle věc tam vůbec nesmí být, vůbec nesmí projít migrační pakt a tak dále. V tom ODSka selhal v tom určitě Alexander Vondra.
0: Ale tak Alexander Vondra společný... to hodil na tehdejší ministrině, tuším i v tom rozhovoru to říkal.
1: Tak on byl místo předseda ODS, ne? Vládnoucí strany, která měla předsednictví v Evropské unii. Takže jako to, že se k sobě chováme slušně a že máme stejný cíl za dva roky, samozřejmě neznamená, že máme, že se bratříčkujeme jakoby po všech stránkách. Jo. Určitě máme na plno věcí jiný pohled.
0: Na co máte třeba jiný pohled?
1: Ale já si myslím, že on tak brutálně zastává pomoc Ukrajině a přitom sám ví, že Ukrajina nemůže vybojovat zpátky Krym ani ten východ. To on to prostě moc dobře ví, ale ví, že to prostě nemá říkat. To je můj názor, ale nechci
0: mluvit za
1: něj. Jak to
0: víš, že to ví? Mluvili jste spolu třeba o tom? Ano, on posílat munice, dokud to bude potřeba.
1: V žádném případě on ví, co je realpolitik, on ví, co je realistická politika, o které já mluvím roky. Nedávno to prezident Pavel říkal pro Sky News, stejnou pozici, kterou říkám já. Já jsem za to schytal nálepku pro ruský, nevím, proč ji neschytal prezident Pavel. A Saša Vondra vždycky naznačuje, že ví, co je realpolitika, reálná, realistická politika, ale zároveň prostě straší tím, že to Rusko přijde až sem. A já prostě věřím v to, že my máme bezpečnostní pakt NATO, a že Evropská unie nemá být bezpečnostním paktem. A tam my se podle mě rozcházíme, ale je to ze střípku debat. Já jsem s ním byl v debatě o svobodě slova, teď jsem s ním byl v debatě, kde jsme řešili v podstatě automobilový průmysl. Na tohle tam bylo pár vteřin. Takže já opravdu nechci mluvit za pana Vondru, jenom říkám, z těch všech lidí, kteří tam jsou, on je jeden z mála, který teda na té jeho kandidátce, kde je pan Niedermayer, který bude bojovat za to, aby teda zůstal zákaz výroby aut, tak si myslím, že když srovnám jeho a pana Vondru, tak pan Vondra je proti němu samozřejmě zlatý. Jo.
0: Dobře. Je zlatý, i když ti tam vyčítal to koketování se svastikou, opět to připomenul i v této debatě, i po volbách?
1: To je samozřejmě nějaká jeho pozice, kterou on zastává z nějakého důvodu, protože ODS má teď pocit, že nás může trošičku vydírat tím, že chceme být členy ECR.
0: A ona o tom rozhoduje?
1: A ona o tom nerozhoduje, ale tak my máme, oni mají kolik, oni tam mají dva nebo tři lidi a my máme dva. Já jsem dostal víc preferenčních hlasů než Alexander Vondra, o několik desítek tisíc. Stal jsem se evidentně asi teda úspěšnějším v těchto volbách. Myslím, že jim voliči vystavili jasný důkaz o tom, co si myslí o jejich vládnutí, o jejich předsednictví v Evropské unii v těchto evropských volbách. Takže já se určitě nenechám mentorovat, určitě se nenechám vydírat tím, že někdo připomněl svastiku. Samozřejmě všichni víme, že to je blbý humor z České televize, jmenující se Česká soda, že to jsou 15 let staré fotky a Alexander Vondra to ví taky moc dobře, jinak by mi nepodal ruku, kdyby si myslel, že jsem neonacista. Takže já to chápu, je to nějaká politická hra, každý využívá těch zbraní, které má. To tak je.
0: A zbraně typu, že Alexander Vondra teďka bude čelit žalobě od pana Jandejska za to, že ho nařknul a vytáhnul nějaký pamflet v živém vysílání Primy a označil ho, a teď přesně nevím, jak to bylo, o členy hnutí ANO za užitečné idioty. Mm-hmm. Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše, to všechno řekl Alexander Vondra. Nechtěl jsi to využít, tohoto, když
1: tě školí? Já jdu za pár hodin na Českou televizi, kde bude pan Vondra a kde bude paní Dostálová. A já ti řeknu na rovinu, já mám obrovský problém s tím řešit na úrovni politiky nějaké osobní aféry.
0: To by se to stalo na Primě v debatě před volbami s Danuší Nerudovou. Mm-hmm. Tam na ta témata vlastně vůbec nedošlo. S jakým pocitem si odcházel z té debaty? Protože někdo psal, že jsi to pokazil, že přijdeš po voliče, někdo, že to byla Pavláč, spousta lidí na to nadávalo. Tak jaký ty jsi měl pocit?
1: Já jsem to nemohl ovlivnit. Prostě když se rozhodne CNN s tou oponentkou, že to udělá jako Pavláč a že to udělá bulvární, tak to prostě udělá bulvární. Prostě když jsou připraveny otázky, které jsou, kdykoliv jsem se snažil to stáhnout na politická témata, tak se řešila osobní témata. Já jsem měl dvě složky. V jedné složce jsem měl politická témata, což pro mě týden před volbami jaksi byla preference, bylo to nejdůležitější. A pak jsem měl druhou složku, kde jsem měl složku podobných nechuťáren, prostě vytažených na paní Nerudovou, a ta je teda podstatně tlustší než ta na mě, že? Protože víme, co všechno má paní Nerudová za aféry a jich teda opravdu jako brutální množství. ale já prostě nemám tu povahu.
0: Ale měl jsi nachystanou složku na paní Nerudovou?
1: Já jsem jí dostal jako v případě nouze, jako na obranu, ale mně to přišlo pod mojí úroveň. Mně to přišlo pod mojí úroveň. Já jsem tam jenom přečetl nějaký ty zakázky, kdy opravdu jako prokazatelně zneužila státní peníze, že já nevím, za 430 tisíc si koupila obraz za univerzitní peníze od svého kamaráda, nebo že si koupila nějakou tu koňskou lampu, že za nevím, 200 tisíc, nebo že dala zakázku svýmu manželovi za 300 tisíc. Jako, to jsou státní peníze, které jsme zaplatili my, tak to jsem tam jako přečetl, abych jako naznačil, že ona opravdu jako není svatá a já jsem hlavně v životě žádný státní peníze, ani korunu nečerpal. Jo. Takže já si myslím, že asi si všichni udělali obrázek, ale ona tam předvedla jako nebývalý hyenismus, ke kterému mě i těžký se vracet, protože to pro mě bylo jako spíš jako osobní záležitost, která si myslím, že do politiky nepatří. Já jsem měl mnoho informací i ohledně paní Nerudové, jeho manžela, jeho syna a tak dále, ale prostě pod mojí úroveň to vytahovat. Mm-hmm. Je to pod mojí úroveň se i tomuhle vůbec bránit. Já si myslím, že slušný člověk jako takovouhle debatu vůbec nemůže zažít nebo nemůže akceptovat její existenci. Jo. Pro mě to byl hyenismus a já jsem v ten moment věděl, že sice teda pro mě osobně to bylo velmi nepříjemné, ale věděl jsem, že ona tam ukázala svoji pravou tvář před mnoha lidmi, protože ten rozhovor byl třetím, tuším, nejsledovanějším rozhovorem na CNN vůbec po prezidentských volbách, takže jsem věděl, že nám to vlastně v konečných číslech velmi pomůže, takže mě osobně to za to úplně nestojí pomoci takovouhle cestou, ale myslím si, že jasně voliči dali najevo, že tady tenhle hyenismus, že odmítají. Takže byl to krásný průnik do duše českého člověka, že vlastně jako se mu nelíbí tyhle věci. Ty volby dopadly velmi dobře.
0: A pak jsi se ale stáhl z debat. Proč? Někdo říkal, že to je projev slabosti, tak proč si k tomu přistoupil?
1: To je velmi, velmi komické, že po tom, co jsme měli všechny debaty za sebou, tak já jsem odmítnul na TNCZ internetovou debatu, protože jsme měli velkou rozlučku v Holešovicích pro 500 mých fanoušků a pro náš celý tým, s kterým jsme dělali kontaktní kampaň. A oni tu debatu udělali na 3 hodiny odpoledne. A já jsem chyběl na této debatě. A chyběl jsem na ní z toho důvodu, že jsme teda měli i ten závěr té kampaně, kde teda by bylo blbý, kdybych nebyl. A i z toho důvodu, že mě CNN poprosila, kvůli tomu, že moderátorka Pavlína Wolfová čelila vyhrožování, myslím, že jí snad i poškodili auto a tak dále, a velmi jako brutálně se na ní sesypali nějaký skupiny lidí. A já jsem dostal nějakou jako žádost od Prima CNN, abych jako udělal nějaké prohlášení, abych jako deeskaloval tu situaci. Mm-hmm. A navíc byl bezpečnostní problém, protože ten týden jsem měl 4 výhrušky jakoby smrtí a tak dále a měli jsme i nějaké indicie, že se může stát něco velmi nepříjemného, i třeba kdyby byla autogramiáda, takže my jsme zrušili i autogramiádu na té naší.
0: Hrozilo, že se tam něco podobného jako na Slovensku třeba?
1: Ne, to já nechci určitě jakoby říkat nějaké konkrétní detaily, ale měli jsme indicie, že se může stát něco nepříjemného. Takže jsme raději byli opatrnější v této době. No. Protože ty 2 týdny před těmi volbami, to, co jsem zažil, to, co zažila i moje rodina, i moje okolí, jo, nám stačilo, že si našli někoho, kdo se mnou v minulosti nějak komunikoval, už měl problém, tak to bylo na takové úrovni, až teda toho ministra vnitra, nejspíš zjevně, nebo nějaké síly, která teda není úplně běžná v evropských volbách, kdy já bych jim měl fakt poděkovat za skvělou kampaň. Protože, on to řekl Andrej Babiš, lidi nemají rádi, když už se někomu moc ubližuje. Jo. Když už prostě to někdo jako moc chytává, tak ty lidi se ho zastanou. A já mám čistý svědomí. Já jsem šel do všech debat velmi dobře připraven na argumentaci o tématu migrace, o tématu Green Dealu, o tématu Ukrajina-Rusko.
0: Ne všude jsi o něm mohl mluvit.
1: Ne všude jsem o těch tématech, ano.
0: Teďka, když tě poslouchám, mluvíš o výhruškách, nebezpečí. Nelituješ zpětně, že jsi do toho šel? Když vidíš, co to všechno jakoby přineslo.
1: No.
0: A ještě ani nejsi v Evropském parlamentu.
1: Já myslím, že když už jsem se do toho dal, tak to přijímám, jak to je. Já jsem si uměl představit, že se budou dít brutální věci, ale jako pro mě to je spíš jako zážitek, jo. Já si to docela užívám.
0: Zážitek? Mm-hmm. Výhruška smrti je zážitek?
1: A tak to není poprvé v životě, co se mi něco takového stalo. navíc teda, když vidím, že náš ministr vnitra je třeba jako prostě učitel z Kolína, tak to prostě není člověk, který by ve mně budil nějaký respekt. Já si opravdu jako, já nevím si přece, odkud se bere ta nenávist v naší společnosti, ale ty volby dopadly tak, že tu nenávist opravdu jako otočili proti těm, co jí pohodili. Prostě pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
0: Tak nevím, jestli jsi zaznamenal některé výroky třeba premiéra Fialy. Bereme si poučení, nenecháme zemi populistům, či výrok prezidenta Pavla, nárůst podpory extremistů nejde přehlížet. Mm-hmm. Tak to komentovali výsledek voleb.
1: Úžasný, úžasný. Lepší reklamu mi udělat nemohli. Já si myslím, že populisté a extremisté jsou oni. To jsou lidi, kteří chtějí Green Deal, to jsou lidé, kteří i když věří, že i když moc dobře musí vědět, že Ukrajina vojenskou cestou nemůže vyhrát ten konflikt, tak to prostě nepřiznají a nebudou se na ten konflikt dívat realisticky, což je jediná správná teorie mezinárodních vztahů. Masová migrace podle nich neexistuje nebo není problém, to je podle mě radikální názor. Zbavovat se práva veta, to je podle mě radikální názor, takže pan prezident by se měl zamyslet sám nad sebou. Říkat, že bychom měli přijmout právo veta, aniž by mu to doporučila Česká národní banka, aniž by byl ekonom, aniž by k tomu měl jakýkoliv mandát, podnět, to je podle mě radikální postoj. Takže i pan prezident, i pan premiér by se měli zamyslet sami nad sebou. Euro, ano, přijetí euro.
0: Když zmiňuješ přijetí eura, měli jste to jako téma, byť je to vnitropolitická záležitost. Co si myslíš, proč Petr Pavel stále opakovaně prosazuje a tlačí na přijetí eura téměř v každém svém projevu?
1: Čím to může být? Já jsem teď zažil jako náročná kampaň. My jsme dali za jednoho, a promiň, že to začínám takhle obšírně. My jsme dali za jednoho voliče 9 korun v kampani. Stan přes 50 korun. Piráti přes 70 korun za jednoho voliče. Prezident Pavel se stal prezidentem díky tomu, že jeho kampaň byla za asi 100 milionů, 90, nevím, něco takového. Já se prostě ptám vždycky, kdo tu kampaň financuje. Si ji financují příznivci, drobní přispěvatelé, drobní podnikatelé, anebo jestli prostě přijde nějaká moc, nějaká síla, která do té kampaně vloží tolik a tolik a řekne, no, my potřebujeme, ale aby v té zemi bylo euro. Nevím, jako to je konspirační teorie, ale má to nějakou logiku. Euro se vyplatí velkým exportérům. Jo? Běžným lidem v České republice se euro nevyplatí, ale vyplatí se v obrovským korporacím, velkým firmám. Když to řeknu úplně blbě, tak Volkswagenu by se vyplácelo vyplácet výplaty rovnou v euru a nestrácet na té změně kurzu za koruny.
0: Takže je to nějaké splacení dluhu?
1: Já jsem to neřekl. To je konspirační teorie.
0: Já se ptám jenom, to v tom třeba vidíš.
1: Já to v tom vidím. Já to v tom vidím, ale já bych to jako nechtěl, aby z toho vzniknul titulek, protože to je totální konspirace. To je prostě jenom, že já vím, komu euro vyhovuje, komu ne. Vím, že pan prezident není ekonom, vím, že to není jeho téma a najednou v novoročním projevu řekne, že chce euro. Vím, že jeho téma ani není to, že bychom neměli mít právo veta a najednou začne mluvit o tom, že bychom se ho měli vzdávat. Takže tam já se ptám, komu to vyhovuje a stejně, když máme předsednictví v EU a premiér Fiala, který teda ještě před 5-10 lety psal, že pravicový konzervativec, tak najednou začne dělat zelenou agendu, takže ho všichni plácají po ramenu, že je ta nejlepší ze všech. Hmm.
0: No a dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že vás jako ODS Revival nevidí, že tam nevidí z ODS žádné překryvy.
1: To řekl premiér Fiala.
0: Ano.
1: Já bych řekl, že já v dnešní ODS nevidím žádnou ODS. A myslím si, že premiér Fiala s ODS nemá vůbec nic společného. Myslím si, že podle mě ODS ani nevolil předtím, než se stal předsedou ODS. Mm-hmm. Já tomu nevěřím prostě. Myslím si, že Andrej Babiš na rozdíl od Fialy aspoň tu ODS volil předtím.
0: Tak teď jsem si vybavila, že končící europoslanec, pan Zahradil, byl místo ve štábu Spolu u vás. Čím to?
1: Já nemůžu mluvit za pana Zahradila, ale pan Zahradil je legendární poslední Mohikán ODS. Já nevím, jestli ho pozval někdo jiný, já jsem velmi rád, že tam přišel pan Zahradil. Pan Zahradil je úžasná osobnost. Tuším, že je spoluzakladatel ECR, to je konzervativní frakce v Evropském parlamentu. Je to opravdu poslední Mohikán ODS a je velká škoda, že v ODS není víc takových osobností. Myslím si, že paradoxně nejkonzervativnější, teda v případě, že by tam už nebyl pan Zahradil, je Alexandr Vondra, který byl vždycky ten liberální, progresivní, ten havlovský ODSák v 90. letech, ta opozice Václava Klause. Takže to je samozřejmě člověk, který stojí úplně jako jinde v té původní ODS. Ale paradoxně, teda jako, a teď nechci, aby to vypadalo, že ho nějak hájím, ale myslím si, že z těch osobností dneska tam je ještě pořád tím menším zlem, protože opravdu v dnešní ODS, když se tam podíváš, tak to jsou lidi, kteří někteří i chtějí už euro, Někteří koketují s federalizací, i teda Saša Vondra koketuje asi s tím, že nějaká obrana Evropy by se měla řešit na evropské úrovni, což znamená směrem k federalizaci jít. Jo? Takže z mého pohledu, myslím si, že pan Zahradil poslední mohikán, pokud už tam nebude, tak už ODS neexistuje.
0: Co se musí, nebo co si přeješ, aby se v Evropské unii změnilo?
1: Úplně všechno. Úplně všechno, já jenom jsem realista a nechci slibovat, že se to změní, protože vidím, jak je to zkostnatělý, ohromný, šílený systém. Kdo říká, že se to celý zbortí, nebo že se to celý musí nějak jako rozložit zevnitř, tak je naivní. A myslím si, že je potřeba velmi tvrdě vystupovat, velmi tvrdě pojmenovat ty problémy, co tam jsou. Celý Green Deal je špatně, celé Euro 7 je špatně. Tady vidí, že někteří si postavili někteří si postavili i kampaň na tom, že chválí to, že změkčili Euro 7, přitom je úplně zničující pro ty automobilky. Jo, ale je to tak, že dneska, když si koupíš nové auto, už od poloviny roku 2024, tak to auto bude dělat zvukový signál, pokud pojedeš třeba 135 na 130. Jo. O 2 km, o 3 km porušíš rychlost, pojedeš na 30-35 a to auto na tebe bude pípat, když máš odpoutaný pás. Auto musí mít, když zařadíš zpátečku, tak musí mít signál, jakože R-ko.
0: My se dostáváme ke konkrétní věci, k tvé nejoblíbenější, a to jsou auta, ale co dalšího?
1: Všechno. Nebo emisní povolenky, biznis s emisníma povolenkama, migrační pakt je něco, co musíme odmítnout, ale to už bohužel přesně ODS a další, když naše vláda předsedala v Evropské unii, tak nechala projít migrační pakt. To je největší zvěrstvo, který se kdy stalo.
0: Tak ale jsou státy, jejichž premiéři říkají, že se jim nebudou řídit.
1: No já doufám, že v příštích volbách se rozhodne o tom, že my úplně totálně v opozici se začneme chovat proti těmto nařízením z Evropské unie, že se tomu prostě vzepřeme. Nejkratší slovo na světě je ne a nejefektivnější. Takže jediná cesta je odmítnout migrační pakt. Absolutně. Protože jinak od teď za 2 roky tady začne platit to, že my budeme přijímat lidi, kteří sem ani nechtějí a nemají tady co dělat. Mají šílenou kriminalitu, nepracují efektivně. Jenom pro případ, když někdo neví, co je migrační pakt, tak kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak jsme museli přijmout 70 nebo 80 tisíc migrantů.
0: A nebo zaplatit?
1: A nebo zaplatit asi 40 miliard nebo kolik, desítky miliard. Takže my nemáme na valorizaci důchodů, ale máme na to platit každý rok Francouzům a Belgičanům, Holanďanům a Němcům jejich historický problém.
0: Když se podíváš, jak evropské volby dopadly v jiných státech, jsi optimista, že najdeš společnou řeč s některými představiteli z jiných států?
1: Určitě ano. Já si myslím, že i třeba jak politikům z Itálie, od Meloniový a tak dále, máme třeba i blíž než dnešní ODSka a tak dále. Takže já si myslím, že všichni jsou rádi, že jsme uspěli. O tom úspěchu se mluví i v zahraničí. Já věřím, že i v zahraničí ty volby dopadly poměrně dobře. Takže jako není to tak, že by tam bylo nad 50% konzervativních pravicových politiků. To určitě tak není. Takže představa, že se něco nějak brutálně změní, je naivní. A byl by populismus, kdybych říkal, že teď jednoduše změníme, že zrušíme Green Deal a že prostě opravdu zastavíme masovou migraci. To jsou věci, které jsou teď technicky nemožné. Ale je tam mnohem větší síla na to vysvětlovat, že třeba Green Deal opravdu likviduje náš průmysl.
0: Dle agentury Ipsos byly eurovolby referendem o Fialově vládě, protože více než 37% lidí zaškrtlo, že jde k volbám vyjádřit nespokojenost s jeho vládou. Viděli jsme ve Francii, že Macron, že tam se budou opakovat, no, budou nové volby. Mělo by něco takového proběhnout i v České republice? Měla by vláda podat demisi? Měl by prezident vypsat předčasné volby? Nebo je to příliš?
1: Já opravdu opovrhuji touto vládou. Opravdu bych si přál, kdyby tady už nebyla. Ale myslím si, že v demokracii prostě získala, má 108. Nemyslím si, že by to bylo vůbec reálné o tom uvažovat, že se to stane. Bohužel.
0: Bohužel, ale...
1: Tak já nejsem tady Ludvík 14., abych tady mávnutím proutku sundal vládu, která má 108. Prostě má 108, takže se sundat nenechá. No.
0: Abych nezapomněla, ty jsi mi přines knihu.
1: Ano.
0: Hranatá legenda, Filip Turek.
1: Máš tam i věnování.
0: Mám tam i věnování, ale to nebudu na kameru ukazovat, to si nechám pro sebe. Ale o čem je ta kniha?
1: No, ona vypadá zvenku velmi nafoukaná.
0: Mačo.
1: Mačo.
0: To jsi byl před volbami.
1: Protože tahle ta provokace nám samozřejmě marketingově extrémně pomáhala, protože lidi, co mě znají ze streamů, lidi, co mě znají z rozhovorů, tak ví, že jako jsem pokornej, normální, slušný člověk. A ta kniha je o mém životě úplně od dětství, jsou tam fotky se štěňátkama, takže není to
0: macho Filip Turek zvenku, se štěňátkem.
1: Zvenku vypadá jako macho kniha, kde budou jenom samý Rolls Royce a Bentley, ale vevnitř jsou štěňátka a to, jak jsem si hrál někde ve škole.
0: Kniha vyšla snad v den voleb, v den, kdy se zavíraly volební místnosti. Proč to načasování?
1: To načasování vyplynulo i osudově. My jsme tušili, že tu kampaň vyeskalujeme do opravdu jako extrémních rozměrů a já jsem to měl částečně jako záměr využít potom té provokace k tomu, aby jsme byli hlavním středobodem těch voleb a jenom tak jsme se mohli dostat na těch 10%. No a ta kniha tomu měla pomoci a mohla to akcelerovat, ale trošičku její pozdržení zase už trošičku regulovalo tu kampaň. Protože my jsme zároveň věděli, že ta kniha by byla obrovskou rozbuškou, protože samozřejmě tam je i moje divoké dospívání a divoká nějaká minulost.
0: Čili protivníci by toho využili,
1: to znamená,
0: té knihy.
1: Ta kniha je velká rozbuška už teď. Už teď, ona je opravdu ještě teplá ta kniha a už teď z té knihy opravdu jako čerpají až na vnitru, podle mě.
0: Takže, myslíš, že paní Nerudová už jí má doma?
1: Já si myslím, že ona přímo jako nečte moc jako ty knihy. Ona spíš to přečte někdo za ní a ten potom něco řekne, že tam něco bylo, co tam není a dál to budou šířit. Ale to je geniální, to je nejlepší reklama na světě, takže my jsme to udělali takhle schválně. Je to prostě provokace, já jsem bohužel provokatér, ale celý život se mi to vyplácí.
0: No, teď se ti to očividně také vyplatilo. Asi tam, kde jsi, v Evropském parlamentu, kam míříš. Takže ať se ti daří ve tvé nové roli. A moc děkuji, že jsi na XTV našel čas.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
0: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prosím vás, exces s vlajkou v Brně, protiukrajinské nálady mohou sílit, tvrdí odborníci.
2: No, tam je zajímavý jako to zásadní nepochopení, že někdo považuje za exces to, že skupinka lidí sundala tu ukrajinskou vlajku. Mně zase přijde jako větší exces to, že se tam ta ukrajinská vlajka vůbec objevila. Prostě to, jak my jsme zabejčení a teď máme, teda my dva ne, ale naše politické elity a intelektuální elity, kulturní elity, jak se našli v tom tématu Ukrajiny a teď by tu ukrajinskou vlajku dávali na památník v Lidicích a na sochu v Brně a na kostely a na zámky a na hrady, že? Na Karlštejně taky vlála. Tak jako spíš je exces to, že se tam objevují všude ty ukrajinské vlajky. A hlavně oni si nedokážou uvědomit, ty lidi, co to dělají, že už to je fakt strašně našponovaný, že už to lidi začne štvát. Takže to, že někdo sundává tu vlajku, neznamená prostě, že je to nějaký extrémista a Putinův přisluhovač a ruskej švápa, jak se říká, ale prostě už ho to jenom jednoduše štve.
1: Já jsem vám teď viděl někde na sociálních sítích fotku, jak začínají ty předvolební.
2: Ano.
1: Někde z Brna, tam má někdo kandiduje někam prostě, jo. A má na billboardu napsaný i v Brně žijí lidé.
2: A má to opřený o nějaký sociologický průzkum.
1: A to je zlý, jako to je opravdu zlý. Myslím, že to musí, víte, jak nejvíc urazíte Brňáka, když tam přijdete a řeknete, je, vy tady nechodíte v kroji.
2: Já myslím, že ho nejvíc urazíte tím, že přijedete v autě s pražskou značkou.
1: No to stačí. To ale si urazíte kus blatníku, když někde zaparkujete.
2: To je pravda.
1: Mnoha případy. Prezident tady všude byl a tady všude seděl včera odpoledne. Upozorňuji, že má nové sako.
2: Má krásné sako, krásnou košili. No.
1: Má to hezky vyžehlený košili, řekl bych.
2: Je to fešák. Že vy jste na něm naposledy zkoušel tu vaši starou na uhlí, ne?
1: To jsme natáčeli včera. Neměl.
2: Dobře.
1: Natěšení covidoví mágové si brousí nože na nové restrikce. Neumím si představit, že by skandál STAN nerozhodl volby, pravil, jo. Je výhodou, že nemáme euro. Mm-hmm. Že nemáme, paní Karol. Inflace zatím nekulminuje, říkal Václav Klaus.
2: No krásně to řekl. S tou první
1: větou. Jak říká pan Tlustý, říká vždycky taťka Klaus.
2: Taťka Klaus. No, řekl to hezky, už s tou první větou to má pravdu. Dokonce jsem teď zaregistrovala nějaký článek o tom, že covid se vrací a vláda nic nedělá. Tak covid se nevrací, on je tady pořád, že jo, a už tady vždycky bude, ale jako je potřeba zdůraznit, hele bacha, teď se zase něco blíží, no, měla by vláda něco dělat. Takže to, že lidi, kteří se na tom strašení covidem postavili živobytí i třeba v médiích, že budou natěšený, že se na podzim něco vypukne, že nám zase trochu otráví život, že nám zase nasadí nějaký náhubky a osekají nás na tom, co jsme běžně zvyklí dělat, to já tomu věřím, že to tak je. Ale myslím si, že už to bude těžší. Myslím si, že už to pro ně bude těžší teďko. No a že by skandál STAN nerozhodl volby, tak to je otázka, no, který volby pan prezident myslel.
1: No, myslel samozřejmě ty podzimní komunální.
2: No, tak tam si myslím, že je to docela reálný, že to tak bude.
1: Kdo bude kandidovat na STAN, má psí známku.
2: No a tak hlavně v Praze jsou v tom skandálu vymáchaný skoro všichni, že jo. Hřibátor se snaží tvářit, že on s tím nemá nic společného, ale marná sláva má,
1: tak
2: protože STAN mu tam seděl. No a to je právě to, o čem pan prezident mluvil.
1: Ano,
2: no, že?
1: Ano, ano.
2: Takže nemůžeme než souhlasit.
1: Paní Karol, to je všechno pro dnešek.
2: Fakt jo. Hmm. Já už jsem chtěla vyndat žehlicí prkno.
1: No
2: ne, skončíme.
1: Vy z toho máte vždycky srandu, protože vám se vlastně nedá nic říct. Vy hned to zesměšníte a tak. A čirou radost, kterou mám já ze želičky, jste mě pokazila tou ironii vaši.
2: No ne, tak příště, až budete něco vybírat, tak se poraďte. Přece nemůžete prostě vy, taková věhlasná osobnost, moderátor.

0: vás to teď zvu moderátor století nebo moderátor roku a vy si koupíte žehličku za 1700 jako nějaký běžný smrtelník, to nemůžete.
1: A jakou?
0: No nějakou lepší, určitě jsou dražší žehličky. Já vám teď žádný tip neřeknu, ale vsadím s váma boty, že jsou i dražší žehličky.
1: Ještě dražší.
0: Příště se musíte prostě přijít do prodejny a říct, co je tady Rolls Royce mezi žehličkami. Tak a oni přinesou nějakou žehličku, vy zaplatíte 100 000 a jdete domů.
1: Vy jste se rozjela. No, kdybyste potřebovala něco přežehlit,
0: jste tady.
1: Jsem tady připraven pro vás. Teď skočíme do Rádia Xaver.
0: Jo?
1: Uděláme upoutávečku na tento
0: to
1: pořad.
0: To bude krásný, to já hrozně ráda točím upoutávky do rádia.
1: Já jsem to na vás pozoroval.
0: No, mě to rádio vyhovuje. Mě vyhovuje, že v tom rádiu nejsem vidět.
1: Tak kdybyste to měla pořádně vyžehlený. Těším se na příště.
0: Já taky, nashledanou.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech tedy i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit? A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
1: Určitě bych se učil, já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. To znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
0: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
1: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
0: pracuje
1: i slidky.
0: Ano.
1: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
0: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
1: Zlaťáky můžeme asi uznat. Samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu, jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantního obchodníka.
0: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
1: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tila Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měly doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a Ministerstvo průmyslu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Stropnický je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Matěj Stropnický, politik, publicista, mimo jiné spolutvůrce výzvy,
2: ano.
1: Lze to tak říct, Mír a spravedlnost.
2: Ano,
1: k té se dostaneme za chvíli. My tento pořad natáčíme 23. ledna, tedy v pondělí, pár hodin poté, co na obrazovkách veřejnoprávní televize proběhla debata kandidátů na prezidenta.
2: Ano.
1: Říkal jste před vysíláním, že jste to moc, že jste viděl půlku.
2: Ano,
1: nechává
2: jsem půlku.
1: Vás to v klidu, tak to jste asi jediný občan v této zemi. Vás to nechává v klidu. Jak to hodnotíte, pane Stropnický?
2: No, tak ta úroveň je teda nevalná, popravdě řečeno. Jednak žurnalistiky v té debatě a jednak těch kandidátů, to znamená politiky v té debatě taky. Přijde mi, že většina té debaty se věnovala komunistické minulosti, o které už víme u obou asi úplně všechno, možná víc, než jsme chtěli vědět. Mm-hmm. Zatímco budoucnosti se tam týkalo strašně málo. Jo. Tam byla jenom věta v té části, co jsem viděl já. Jakou věc považujete za nejdůležitější problém k řešení teďko? A na to se holou větou odpovědělo, Petr Pavel odpověděl inflace, Andrej Babiš odpověděl, že by se měl vykoupit ČES a šlo se od toho dál. Ten redaktor jako s takovou radostí úplně řekl, tak a teď se můžeme vrátit zpátky k té vaší minulosti. Tak to byl okamžik, kdy jsem to pak nějak už pomalu vypnul, myslím.
1: Jedním z tématů toho včerejší, nebo z témat toho té včerejší debaty byly ony billboardy,
2: ano.
1: Kde se píše o tom, kdo zavleče a nezavleče Českou republiku
2: ano,
1: do války a tak. A to už souvisí s tím, o čem chci s váma dnes mluvit zejména, a to je ta výzva, ale pojďme od těch výzev, nebo od těch billboardů, od těch ano. Vzkazů, ano. Kdo podle vás nás chce zavlézt do války? Je no to tak ten generál Pavel?
2: My se nepřímo, ale vlastně už i svým způsobem přímo, byť ne prostřednictvím jako vojenské přítomnosti té války, bohužel už účastníme dávno. Jo. Posíláme zbraně, posíláme finanční pomoc. S některými těmi částmi té pomoci já zásadní problém nemám. Je tam nějaká humanitární pomoc, je tady samozřejmě pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na místě v České republice. Čili my se té války částečně účastníme z takové týlové pozice, řekněme. A zásobovací pozice. No. Ptejte se dál. My se jako
1: no ne,
2: samozřejmě domníváme, že tohleto nemůže dál pokračovat.
1: Vy tedy potvrzujete, pane Stropnický, že už se stalo, že už jsme zavlečení. Že na to nepotřebujeme generála na Hradě.
2: No, ona může ale nastat jako v té válce vývoj, může nastat eskalace. Jo? Může se ta válka prohlubovat, může se zvětšovat ten konflikt. Zejména pokud bude Západ, Ukrajina, ale taky česká veřejnost částečně a zejména česká vláda trvat na tom, že jediné možné řešení ukončení toho konfliktu je vítězství Ukrajiny. Pokud na tomhle budeme trvat, tak nás čeká velká válka, ne tahleta lokální válka, ale velká válka, neříkám rovnou světová, doufejme, ale velká válka. A vlastně každým tím krokem, kdy se zvažuje, a teď v pátek třeba bylo jednání Severoatlantické aliance, které nakonec se nedohodlo zatím na zasílání silnějších a výkonnějších zbraní s větším dosahem, ale každé takové jednání nás k tomu zase dál přibližuje. Z toho my máme velkou obavu a proto přicházíme s mírovou iniciativou.
1: Už ji budeme představovat, ale řekněte mi, co myslíte tím slovem, které jste použil, velká válka? To znamená velká co do rozlohy, nebo velká co do času, že bude?
2: Myslím si, že obojí. Jednak může dojít k přímému zapojení armád států NATO. Jednak, protože teď je to zatím pořád posílání zbraní, logistika, finance, ale může dojít jako k tomuhle tomu. Plus je to válka, která se může prostě případně i rozšířit na nějaké širší území. Zapojením dalších států, třetích, třeba ve větší míře Běloruska, ve větší míře Polska, které vlastně třeba i bez ohledu na Severoatlantickou alianci občas deklaruje připravenost účastnit se té války i přímo. To jsou všechno jako velká rizika nárůstu toho konfliktu, který zatím je pořád, bohužel pro Ukrajinu, lokalizován na to ukrajinské území. To ale nemusí tak bohužel být trvalé.
1: Tento váš názor a názory, řekl bych, řady zajímavých lidí, nějakým způsobem se promítly do té výzvy Míra a spravedlnost. Je to na míraaspravedlnost.cz, kdyby někdo chtěl, protože on je to relativně obsáhlý dokument. Co vás vedlo až k tomuto kroku?
2: No tak my jsme každý zvlášť mezi těmi signatáři během toho roku sledovali situaci, jednotlivě jsme ji třeba komentovali, vyjadřovali jsme se a zdálo se nám, že ale není ten hlas dostatečně slyšet, že mluvíme každý jako jednotlivec a s jednotlivcema se nikdo nebaví. My jsme proto si řekli, tak pojďme zkusit dát dohromady text, na kterém se shodneme, protože když se na něm shodne 40 osobností s nejrůznějšími názory, tak je větší pravděpodobnost, že se k nám přidá vlastně i určitá část veřejnosti, protože tu výzvu lze podepsat na těch stránkách mir-a-spravedlnost.cz, se lidé mohou k výzvě připojit. Připojilo se takhle už 7 000 lidí do dnešního dne během těch asi 3 týdnů a teprve těmi podpisy ta výzva může sílit. Takže tohle bylo vlastně naším cílem, spojit ten hlas. A taky jsme vlastně, myslím, mnozí z nás, já jsem to třeba pociťoval, my jsme ubytovávali doma ukrajinské rodiny od jara. Zároveň se nám, ale nebo mně se teda zdálo, že neděláme dost pro to, aby ten, já jsem to bral jako pomoc míru. Někdo utíká před válkou, tak mu pomůžeme, pokud možno tak, aby se co nejdřív mohl zase vrátit zpátky domů samozřejmě. To je taky přání většiny těch lidí, co uprchli nepochybně. A najednou to nestačilo už, najednou nám to přišlo i morálně málo, že neděláme dost pro to, aby se ten konflikt zastavil, aby se ta logika uvažování o té válce z toho, jsme ve válce, musíme vyhrát, musíme dodávat víc zbraní, ideálně, aby Rusko kapitulovalo na konci. Musíme tu logiku otočit do logiky míru, do logiky toho, že je potřeba se vrátit takhle k jednacímu stolu a znovu se bavit jako lidi s lidma.
1: No to vy tam celkem jasně píšete. Krom toho jste, myslím, že 19.1. řekl, dodávky zbraní konflikt prodlužují a tím narůstá i počet obětí a válečných zvěrstev. Jenže zase mnozí odborníci říkají, co jiného se dá v této chvíli dělat, než pomáhat té ukrajinské straně alespoň tou dodávkou zbraní.
2: My se domníváme, že je možné, aby Západ pomohl té Ukrajině v tom vyjednávání, protože ten konflikt je samozřejmě nesymetrický. Rusko je obrovská země s mnohem větším množstvím obyvatel, s větším jako, i ekonomickými možnostmi než Ukrajina. Navíc Ukrajina je napadený stát, který teď přišel o část svého území, alespoň tedy dočasně v průběhu té války. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale ten Západ může vyvážit do značné míry v tom jednání vlastně oproti té mocenské realitě pozici Ukrajiny v tom jednání s Ruskem.
1: Ano. No,
2: to, co dělá Západ vlastně tou válkou, tak namísto dodávání těch zbraní by měl dodat vlastně autoritu Ukrajině při tom vyjednávání.
1: No ale my zatím neslyšíme, pane Stropnický, o žádném vyjednávání.
2: Neslyšíme. A právě proto jsme vznikli, protože chceme, aby o něm bylo slyšet. Ono se o něm, o tom vyjednávání, o příměří, o míru, což nejsou ty též věci, jak vám určitě nemusím vysvětlovat, tak se jako u nás mluví velmi málo, i oproti jiným západním zemím. Jo? Ve většině západních zemí už nějaká mírová iniciativa našeho typu existuje. Proto se nám zdálo i trošku ostuda, že v Česku vlastně nic takového není. Popravdě řečeno, taky se k nám docela rychle připojila vlastně ukrajinská mírová iniciativa, která mimo jiné přeložila ten náš text do ukrajinštiny, takže se na webu objevuje v několika jazykových mutacích,
1: včetně ukrajinštiny. Ve francouzštině jsem viděl taky.
2: Tak. A tak. Dobře, jsme ve spojení s celou řadou těch mírových iniciativ po Evropě, protože ten tlak, pokud má být úspěšný, my se obracíme na českou vládu, protože jsme čeští občané, tak všechny ty požadavky, které výzva Mír a spravedlnost formuluje,
1: to je
2: tak
1: těch jsou 10 základních článků?
2: 10 bodů, které výzva obsahuje, jsou vlastně popisem našeho vnímání té situace. Mm-hmm. A na konci té výzvy je 5 požadavků. Ty možná stručně představím, jestli je prostor.
1: To bych vás prosil.
2: Děkuju. Ten první bod se těch požadavků, které jsou adresovány české vládě, aby ukončila vlastně slovní podporu válce a šíření nenávisti, včetně potlačování názorů, které válku kritizují. Za druhé, aby podnikla veškeré kroky k uzavření co nejrychlejšího příměří, včetně přerušení dodávek zbraní na Ukrajinu, které by trvalo po dobu toho příměří, pokud se ho podaří sjednat. Ale to příměří musí vytvořit samozřejmě prostor pro jednání o míru, který bude garantovaný a který bude uzavřen smluvně, na rozdíl od minských dohod třeba. Takže to je druhý požadavek. Třetí požadavek je, abychom vyhodnotili, jestli sankce, které Západ uvalil na Rusko, náhodou nepostihují víc Západ než Rusko. A za čtvrté, aby se do té doby, než se tohleto vyhodnocení provede na úrovni EU, protože EU ty sankce uvalila, tak do té doby, než se ty sankce vyhodnotí, tak aby žádné další sankce se neuvalovaly, protože nevíme, jestli náhodou neškodíme víc sobě než Rusku, což je prostě, jo, když uděláte takto velké opatření, je dobré zkrátka po roce si ho vyhodnotit. A za páté, aby se naše vláda s prominutím soustředila o něco víc na české občany a aby jim pomohla s jako řešením důsledků té války v podobě inflace, zdražování všeho typu, včetně elektřiny a tak dále.
1: Tak pojďme od té jedničky. Přiznám se, pane Stropnický, že já té větě úplně nerozumím. Za prvé, a ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli a potlačování názoru, které válku kritizují.
2: Ano.
1: No to je v přímém rozporu s tím, co my tedy od naší vládnoucí ano. strany a vlády tedy ano. jako slyšíme. Tak přesně jak si tak. to představujete v praxi?
2: Příklad takové nenávisti je z našeho pohledu třeba to, když ministr vnitra vyvěsí na budovu státního úřadu ministerstva vnitra Putina v pytli, jo? Pohřebním pytli. Takže to je třeba prostě aktivní šíření nenávisti dokonce na objektu prostě státní instituce. Jo? Nebo když ministryně obrany nosí na tričku fakt Putin. Jo? Tak to jsou prostě, jako, ano, tady je nějaký konflikt, tady je nějaký ozbrojený konflikt, tady je válka, umírají lidi, jsou ničený města a jsou tady nějaký protivníci a Česká republika stojí na nějaké straně, aspoň v pohledu vlády. My stojíme teda především na straně míru, nutno říct, jo? Jako iniciativa. Ale i to má přece nějaké hranice. A ta dehumanizace, to odlišťování, Ta projekce toho zla do jednoho člověka, byť by to byl třeba i Putin, je prostě z našeho pohledu nepřijatelná. Je to jako hodně za hranou a tohle to máme na mysli šířením nenávisti. Takže tohle si myslíme, že vlastně musí přestat.
1: Nic nespochybnuji, jenom se ptám, jste si jistý tou formulací, která praví přesně slovní podporu válce?
2: No. Ano.
1: Máte pocit, že někdo podporuje válku?
2: Tak my se obracíme na českou vládu, takže máme pocit, ano, že vláda válku podporuje, ano.
1: Válku v tom smyslu slova, co válka znamená?
2: Podporuje válku, která povede k vítězství Ukrajiny.
1: Třeba.
2: V tomto smyslu válku samozřejmě naše vláda podporuje a v tom ji naše mírová iniciativa kritizuje.
1: A potlačování názoru tím, vy jste před chvíli říkal, že třeba ten pytel na mrtvoli, on to byl plakát.
2: To bylo to šíření nenávisti jako příklad.
1: No já vím, ale to je třeba nějaký projev. A vy tady píšete potlačování názoru, které válku kritizují.
2: To je třeba to zakazování těch webů, které proběhlo prostě na začátku loňského roku. To je teď jako zpřísňování vlastně, nebo omezování svobody slova, které vláda chystá prostřednictvím
1: válklými. Vy říkáte, nechce každý projeví akce. Rozumím tomu dobře?
2: Samozřejmě.
1: I třeba pytlem na mrtvoli.
2: No, to je ale právě jako představitel státu. Jo? Tak představitel státu by měl mít nějakou hranici, nějakou míru důstojnosti, kterou by měl zachovávat vůči prostě ostatním státům a nešířit aktivně představu, že to řešení, že co to vyvolává? Řešení spočívá týhletý války v tom, že Putin skončí v pytli na mrtvoli. Jo? A to přece nemůže ministr vnitra veřejně říkat.
1: No jasně, tak on řekne, že to byla jakási metafora, že? No. A teď k té dvojce, kde berete jistotu, vy signatáři nebo lidé, kteří jste podepsali tuto výzvu, že v okamžiku, kdy se zastaví to posílání zbraní a té ano. vojenské pomoci, protože vy jste to před chvíli řekl,
2: ano.
1: a že by to znamenalo příměří a přestat posílat. Kde bude tu jistotu, že když přestaneme posílat zbraně, my, promiňte, spojenci, takže dodrží ty strany to příměří?
2: Zkusím to upřesnit. Jednak to posílání té zbrojní vojenské pomoci, které my navrhujeme přerušit po dobu trvání toho příměří, což je nějaký čas, po dobu kterého se jednak neútočí, neválčí, kdy je to prostě zastaveno, time out jakýsi, tak to musí být podmíněno tím, že se to příměří podaří sjednat. To znamená, že se k němu zase u toho stolu, je to takový malý mír, to příměří, řekněme, jo? Dohodnou se ty strany na tom, že se pokusí dohodnout na tom velkým všem, kvůli čemu vznikla ta válka, a na začátku si jenom řeknou, tak zatímco se budeme takhle tady bavit, tak mezi tím nebudeme střílet a nebudeme si vlastně dodávat zbraně a nebudeme se připravovat na další útok, který bude potom. Čili je to vlastně jenom tohleto. I to by mělo být jednak to musí být teda dohodou Ukrajiny a Ruska, garantovanou, ale je to malý mír v tomhle smyslu, garantovanou i třeba státy Západu, a musí být na to dohlíženo, na to, že to je dodržováno. Čili otázka, kterou my samozřejmě nebo předpokládáme, a muselo by to tak být, že ty dodávky zbraní si nebude samozřejmě dodávat a někde jako na to ukrajinské území vlastně vozit ani ta ruská strana. Musí to být reciproční, aby to bylo fair.
1: Sankce. Vy možná a vaši kolegové tušíte, že ty sankce jsou stejně tak nevýhodné pro jednu stranu jako pro druhou, jinými slovy, že se nedá úplně spolehnout na to, že fungují. Domníváte se, že v této věci je vůbec vůle této strany barikády, neboli my jako, řekněme, členové na to, že je vůbec vůle od těch sankcí ustoupit? Není toto naivní představa s těmi sankcemi?
2: My chceme to vyhodnocení. Myslíme si, že požadovat vyhodnocení něčeho, nad čím existují pochybnosti, jestli náhodou dopad těch sankcí není větší do evropských domácností než do domácností ruských. A teď, když si srovnáme různé ukazatele, například bilanci zahraničního obchodu, který by měl být zásadně ovlivněn třeba výsledkem těch sankcí, no tak podle časopisu The Economist, čili nikoliv nějakého dezinformačního plátku, tak ta obchodní bilance je 220 miliard dolarů za rok 2022 pro Rusko, což je jednou tolik, než bylo v roce 2021. Jo. Čili to poškození je jako kdyby nebylo v tom souhrnu. Samozřejmě, že chybějí dílčí součástky, chybějí moderní zbraně, které by třeba Rusko nakupovalo, ale ono si je umí popravdě řečeno opatřit na černém trhu. Jo. Čili je to jako otázka, která ale my nechceme automaticky rozhodnout. Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy,

0: do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
1: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
0: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z toho, z té otázky války nebo míru, stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější.
1: No, promiňte, ale chápu, že 4 dny před prezidentskými volbami to téma rezonuje v té prezidentské kampani, ale myslím, že kdejaký občan to může považovat za nepodstatné a ptát se velmi správně, proč to téma nerezonovalo. Ten mír, myslím, už před 10 měsíci. Protože celou tu dobu té války na Ukrajině já málo kdy slyším, že někdo chce mluvit o míru.
0: Je to spíš otázka na prezidentské kandidáty, kteří teď najednou se trošku předhání v tom, kdo chce ten mír víc. Já jsem vám to předtím, myslím si, se pokusil vysvětlit. Na začátku jsme byli spíš pozorovateli, každý jako jednotlivec, a pak postupně v nás rostla potřeba dát dohromady něco, co bude kolektivním hlasem.
1: Já tomu rozumím, já jsem to možná nedokončil. Není tam spíš silnější nějaká jiná motivace? Jinými slovy, nejsou tady lidé ve vedení, řekněme, naší země nebo Evropské unie, kterým to zkrátka vyhovuje, kteří nechtějí mluvit o míru.
0: Ne, to si myslím, že máte naprostou pravdu. Jednak zbrojařské lobby, to my i zmiňujeme samozřejmě v tom textu, protože zbrojaři, aby vydělávali, potřebují občas válku, co si budeme povídat. Jinak by ten jejich biznis prostě šel ke dnu. I pro Západ je v mnoha ohledech výhodné přezbrojit, protože to, co tam jde nejdřív, ještě jsou to zbytky sovětské techniky, pak následovaly už zastaralé zbraně západní a teď už se postupně, taky to tam píšeme, postupně se roztáčí to kolo toho zbrojení, který ve chvíli, kdy se roztočí naplno, tak je strašně těžký zastavit. A tam pořád ještě úplně nejsme. To už je pak ta velká válka.
1: Pojďme říct na závěr. Zaprvé, kde tu petici najdou, výzvu najdou, jakým způsobem ji mohou podepsat občané, jestli to jde elektronicky a tak dále, ale hlavně, kdo by to měl, na koho je to mířeno, kdo je příjemcem té vaší výzvy. Vím, že vyzýváte vládu, ale kdo by to měl podpořit? Ten, kdo nechce válku, jasně, anebo kdo? Pojďme to říct všechno.
0: Výzva je dostupná na stránkách www.míraspravedlnost.cz. Tam je možné výzvu také elektronicky podepsat a podepisuje se jenom elektronicky, protože jde o symbolickou výzvu. Jde nám o množství podpisů. Rádi bychom, aby bylo co největší, třeba 50 tisíc, tak jako měli prezidentští kandidáti.
1: Takže nic netisknu, neposílám.
0: Tak, vyplníte všechno, přijde vám mail, ve kterým odkliknete, že jste to podepsal, že jste to vy, aby tam byla nějaká kontrola. A pak se to vaše jméno po nějakém čase, my to zveřejňujeme vždycky po čase, zobrazí mezi těmi signatáři na tom našem webu. Tam jsou zároveň i aktuality, které k tomu vydáváme, protože jednak sbíráme podpisy, ale jednak se chceme jako iniciativa vyjadřovat k tomu, že třeba se sejde ten vojenský výbor na to a jedná a teď s jakým závěrem, tak zase k tomu chceme vlastně vždycky něco říct.
1: A teď je to druhé.
0: Čili obracíme se na všechny obyvatele.

0: České republiky,
1: kteří... Rozdělené společnosti.
0: Rozdělené společnosti, ale věřím tomu, že si všichni přejí mír. Jenom se neshodují na tom zatím, jakým způsobem se k tomu míru v tomhle případě máme dostat. A my chceme, aby se co nejdříve začalo vyjednávat, aby co nejdříve nastal klid zbraní. Ať je to jednání klidně dlouhé potom, ale ať už se přestane zabíjet.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, na shledanou.
0: Děkuju taky, na pozvání.
1: Naším hostem byl Matěj Stropnický.

I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy.

0: loving you. Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou, vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino,
0: ne.
1: Kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký
0: také
1: úřad,
0: také
1: ale
0: ne.
1: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo. Je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích.
0: Debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda, je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného a svět, respektive politické reprezentace se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Luboš Xaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr. Spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Xaver Veselý.
1: Good evening, everyone. To the flight deck, welcome aboard flight 341, non-stop service to Las Vegas. We're just about ready to go. We'll close the door here in just a couple minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo. Často a rád říkám, jeďte se tam podívat. Pokud počítám dobře, moje cesta v červenci 2015 byla v pořadí devátou a jak plynul čas a návštěv Las Vegas přibývalo, uvědomoval jsem si, že jen těžko půjde obsáhnout v této knize všechno, co bych chtěl. S trochou nadsázky občas vyprávím, že jsem byl vlastně poprvé do Las Vegas zavlečen proti své vůli. Může za to kamarád bavič Petr Novotný. Před pár lety organizoval ve svojí agentuře zájezd, team building pro nějakou firmu a zbylo mu jedno místo. V podstatě se rozhodnul, že tam s ním pojedu s chabou výmluvou, aby si měl s kým vyprávět. A nedal mi nějak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Midfarer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnohahodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě. kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobitý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin, a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není, a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil: nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte ušmudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo. Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas, město hazardu, mi přijde Las Vegas, město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé: vítejte v hlavním městě zábavy.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Na malo

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Aférovku a se mnou ve studiu, jako pokaždý, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já to beru úplně jako osudové, protože už jsme,
1: chtěli je to vidět na tobě.
2: Pár hodin do toho evropského velkého klání a evropského rozhodování a víš, že já tady bouřím a říkám nejdůležitější volby za období, co jsme vstoupili do Evropské unie. A tak se jdu z toho teďka vymluvit, protože chybí mě témata, no, chybí mě příležitosti, chybí mě, já nevidím ty politiky.
1: Vidím to velký skrývám drama se v tvojí tváři, musím říct. No, jasně, je to poslední Férovka před eurovolbama, který, jak si správně předeslal, jsou za nás oba nejdůležitější eurovolby, já bych řekl, no, v novodobé historii Evropské unie.
2: No, protože Férovka by volila, pojďme to říct.
1: To je jasný, ale protože Evropská unie skutečně stojí na existenčním rozcestí. A hraje se o její budoucnost a o naše budoucí životy, ekonomický blahobyt nebo klidně bídu a o to, jestli přežije evropský průmysl a jestli celá Evropská unie bude vlastně schopná konkurovat jak Číně, tak Americe, která, dá se říct, Evropu hodila přes palubu a v podstatě nám vyhlásila nepřímou obchodní válku, když tahá tradiční evropské firmy do Ameriky a už vidíme odliv investic, čili jsou to strašně důležité volby. Vidíme taky to, že Evropu dobíhá Green Deal a všechno to, co z něj plyne, ať už se to týká zemědělství nebo průmyslu, ale i našich osobních životů, protože Green Deal začíná nebo záhy zdraží i takzvané emisní povolenky neboli ekologickou daň, prodraží nám palivo do aut, prodraží nám bydlení, topení a tak dál. Čili opravdu se hraje o naše holé životy a já mám takovou otázku, prosím tě, nevíš, kde je teď premiér český nebo kdo je vlastně premiér v Česku, protože do eurovoleb zbývá pár dní, jsou takhle důležité. Mimochodem, vláda Petra Fialy má za sebou druhé české předsednictví Evropské unie, za kterého se mimochodem událo spousta věcí, z kterých plyne to, že jde skutečně o náš existenční život.
2: A o kterých se hrdině mlčí, by se chtělo říct.
1: A o který se úplně zamlčuje. A my místo toho vidíme, že Petr Fiala si furt stěžuje, že mu někdo si z něj dělá legraci, že je ukrajinský premiér. No ale může se sakra divit, když pár dnů před eurovolbami, a to ještě jako premiér a lídr trojkoalice Spolu, který vyhlásí všichni ostatní, jste nedemokrati, populisti, extrémisti, jste pod strachem Evropy a on si tady uspořádá jakýsi pseudosummit pro Ukrajinu v Praze, který má teda organizovat to skání munice pro Ukrajinu. Ale já mám pocit, že Petr Fiala jako kdyby na tu premiérskou funkci rezignoval už před delší dobou a místo, aby prostě vedl vlastně celou, řekněme, zastřešoval tu vládní pětku, ale hlavně trojkoalici Spolu do eurovoleb, tak já vlastně nevím, kde je, jestli je vůbec ještě premiér. Do toho tady máme ministra zahraničí z Pirátu Jana Lipavského, který se tématem Ukrajiny angažuje už od samé ruské invaze na Ukrajinu. A teď, když ho vidíme, jak ho stělesňuje volební kampaň Piráta Ferjenčíka jako jakýhosi cherubína mladického pubertálního. Já nevím, jestli to už výsměch všemu, nebo co se děje, ale já myslím, že tady sledujeme pokus o ohromné zamlčení těch klíčových voleb, těch klíčových témat eurovoleb ze strany vlády a hlavně premiéra Petra Fialy.
2: Já si dokonce myslím, Petře, že se hraje o to, co nejvíce lidí otrávit a vsadit na to pod rouškou tmy a mlhy, aby se vydali opravdu jenom ti přesvědčení, taková ta pevná voličská jádra a aby to v podstatě to tam složili do statu quo, do výsledku předchozích evropských voleb, protože to by si všichni vydechli a řekli v podstatě to je úspěch. Vidíš to i na tom, že vládní pětikoalice nedělá nic pro zvýšení volební účasti. Já teda na rovinu mám pocit, že vlastně příliš nedělá ani hnutí ANO a i u toho SPD dost pochybuju, jestli opravdu se rozhodli pro mobilizaci a proto, aby přišel někdo další.
1: Tady jenom ti technickou do toho dám. ANO se snaží o velkou mobilizaci den před eurovolbami a sice tou mimořádnou schůzí sněmovny k migračnímu paktu, což si myslím, že je chytrý tah, který přesně může mobilizovat. Ale máš pravdu, že celá ta kampaně k eurovolbám je prostě jalová. Zatím.
2: Víš, jako čekal bych propojení, jo? Čekal bych fakt nějaký fázování, já rozumím tomu mobilizačnímu poslednímu slovu, já rozumím tomu, že asi si říkají, čím dál víc lidí se rozhoduje na poslední chvíli, zvláště v takovýchhlech pro mnohé odtažitých, cizorodých, nejasných evropských volbách a upřímně řečeno zatím to veřejné prostředí proto příliš nedělá, aby bylo jako jasněji. Všichni už to postavili do ideologických pozic, tady už máš pocit, že vlastně už se vůbec nehraje o Evropský parlament, ale hraje se o lidstvo a podstatu a o mé neoblíbené, nehezké slovo narativy a to už se jenom chodí a...
1: Hele, prosím tě, s narativama se... buď opatrnej, šetři. Víš, kdo od Černá vede dohled nad narativama?
2: Já používám jenom narativy.
1: Je to plukovník, nosí rád maskáče a než začal mluvit o narativech...
2: A neusmívá se.
1: Neusmívá se vůbec, hodně se mračí, má trošku zlo ve tváři, tak mluvil o oficiální vlastně státní nebo vládní pravdě. Sice plukovník Foltín, tak dávej si bacha na slovo
2: já
1: narrativ.
2: Mám načtenou jeho literaturu.
1: Má za sebou literaturu?
2: Jo, má. Hele, to bys byl překvapený, to jako upřímně řečeno i šéf našeho generálního štábu má za sebou jako kvalitní knížky, kvalitní texty.
1: Váže?
2: A pak prostě se něco stane. Pak se prostě nějak spadneš do toho soukolí nebo málo se větrá, proto taky víš, že my na Ferovce hodně větráme, držíme tady i pitný režim, voda, čaj nás oklopuje, dobrá nálada, to je základ. A
1: všichni se tady smějou, jako
2: já doufám, že ne nám,
1: kokainu v Brně.
2: A bylo tady, ale nemáme tady tolik hodně mladých lidí a nemáme hlavně sochy, takže nenaplňujeme akci, kterou bych schválil Saša Vondra.
1: Ale smějem se a nikomu se nikdy nic nestane tady při natáčení.
2: To je pravda, zatím jsme nikomu ani nic neprovedli. Ale pozor, aby to taky nebyla diagnóza. Čili já držím jenom narrativy a raději jsem si to slovo zakázal, protože ho fakt nesnáším, jo? Že by nás to učili 20 let zpátky, to všichni objevili, spousta lidí má pocit, že to je pohlavní nemoc, ale přesto to používá, protože to vypráví ostatní a nevědí, jestli to je exotický avokádo anebo právě nějaká ekonomická jednotka, ale je to něco fuj, něco nebezpečného, takže já se k tomu přidávat taky nechci. Ale zvláštní je, že my když jsme se bavili o tom, co se teďka tak jako prapodivně tady vlastně neděje, že to velké mlčení bylo nahrazeno tím, že my máme opravdu vládu ministrů zahraničních věcí. Když se na to podíváš, tak naše vláda teďka vzývá jenom, co se děje v zahraničí, vzývá jenom zahraniční trendy, přebíjí se v tom, kdo vydá lépe míněnou radu, tu tamhle, tu jinde, tu exoticky. Já bych dokonce, ty říkáš premiér Ukrajiny, já bych dneska řekl, že vláda je spíš jako v podstatě nejen vláda Ukrajiny, ale vláda Izraele, vláda korespondenční volby, kdy má pocit, že automaticky to je záchrana na všechno okolo, vláda snížení volebního věku. A já se musím potutelně smát, protože víš, že já jsem ti už poslal takovou docela zajímavou analýzku, které se pak chytilo Politico a to bere Věci prověřený, z mnoha zemí, kde se nám ukázala velice nepěkná věc. Začíná se potvrzovat takzvané Kubáčkovo paradigma.
1: Počkej, nepěkný narrativ se nám tady ukazuje.
2: No já mám takový Kubáčkovo paradigma, abych tomu dal takový slovníkový efekt. Víš sám, že jak jsem vzpomínal, že zkušenost sousedního Rakouska, že všichni tam byli se v prsa a říkali, pojďme, dejme šanci mladým, snižme volební věk z 18 na 16, pomůže to rakouské demokracii, vyrovná to střed ne civilizací, střed světu, ale střed generací. A hlavně mezi náma, mezi řádky, samozřejmě sociální demokraté, zelení a další liberální platformy doufali, že vlastně mladým to naházejí. A ono, co se stalo? Mladí dorazili, ne moc reprezentativním věku, ale naházeli to svobodným a naházeli to spíš konzervativním stranám. A ejhle, teďka odhady evropských voleb ukazují, že mladí nejdou zdaleka za paní Danuší, Piráty, kterým mladí se stádli a už jsou středně staří a za dalšími, ale začínají uvažovat protestně, konzervativně, spíše se pohlíží po jakoby konzervativní pravici, napříč zeměmi od Portugalska přes Nizozemí, Itálii, Francii, Německo a mohli bychom pokračovat k sousedům naším. A najednou si myslím, že pan prezident Petr Pavel už za to tak horovat nebude. Najednou si myslím, že stanaři taky ustoupí a řeknou, hele, nechme to jak je, ať si pěkně zestárnou, když nechodí k volebním místnostem ani se pokoukat, žádný 16.
1: U toho Petra Pavla možná, protože teď vyšel průzkum, jak mu opadla oblíbenost a důvěra u lidí, což samozřejmě se dalo očekávat po těch jeho kouscích, který předvádí, ale drží mu mladí. Takže u něj možná uvidíme, jak to bude držet tam, ale máš pravdu, je to poslední trend, že mladí, já bych řekl takovým hezkým slovníkem, dnešní mládež nám nějak propadá špatným, nesprávným narrativům, a nedemokratům, populistům a extremistům, protože tenhle trend, o kterém mluvíš...
2: Čo, jsi jak paní Danuše?
1: Jsem,
2: tak jsem se úplně zasnil.
1: Paní Danuše, teď všude plno a prostě...
2: Ale nemá to, čas dojít, taky vyplňuješ.
1: Je to nakažlivý, ale trošku, no prostě...
2: A je to tady.
1: Nejde
2: to
1: se tady. Předtím ubránit. Paní Danuše je plná moudrých věcí a velkých narrativů, takže prostě nejde předtím utíct, ale co chci říct...
2: Virotikum je tady.
1: To, co jsi zmínil v Rakousku, to byl takový předvoj, když už používáme ten velký slovník takový, a teď vidíme podobný trend ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ve Francii. Marine Le Penová, to velký zlo pro všechny liberály a širitele správných narativů, tak já jsem četl průzkum, že nějakých 43% mladých lidí ve věku 18 až 24 let jí budou volit v eurovolbách, protože prostě propadají šarmu a kouzlu šéfa její strany Bardely, který, kde bys řekl, že je získává, kde šíří ten šarm, samozřejmě na TikToku, kde jí hotdogy a dělá si selfiečka, ale
2: a je prostě, téměř jejich prstaník, si
1: řekněme. Ano, to je druhá věc. A tenhle ten trend začíná být panevropský. Uvidíme, jak to dopadne totiž v těch volbách, protože v těch médiích nečeských vlastně poslední dobou vychází docela analýzy, že by Evropu skutečně mohlo čekat v tomhle ohledu, já nechci říkat zemětřesení, ale prostě výrazný posílení tohoto politického proudu a že by se přepsalo složení a tím pádem i směřování Evropského parlamentu a Evropské unie. Protože ten bude volit novou Evropskou komisi nebo schvalovat včetně jejího šéfa nebo šéfky a tam to už je přeci jenom velký vliv.
2: Taky vidíme, že stávající předsedkyně Ursula von der Leyen se teďka v podstatě...
1: Ta našla novou kamarádku.
2: Přesně tak, přilepila, přimkla George Meloni. Ta má být vlastně jejím klíčníkem do toho světa, který pro ní byl předtím dekadentní, podezřelý, nehodný zájmu. Často vůči němu vystupovala, často pro ní to byli v podstatě proto fašisti a jenom přidávala tak, kde zrovna potřebovala. Teď se to rázem mění, čili usuzuju, že Ursula von der Leyen bude mít dobré analytiky a dobré výzkumy a má dobré odhady, když začíná dělat tohle a dělá to samozřejmě čistě pragmaticky o sebe. Je smutný, že fakt teď mám pocit, že naše česká politika postoupila tak daleko nebo tak hluboko, že vlastně nechává to všechno na rozmaru předsedkyně Evropské komise, která najednou Green Deal začíná cupovat, protože prostě křeslo předsedkyně Evropské
1: svůj
2: komise...
1: Svůj vlastní Green Deal, tak, nutno říct, tak, svůj vlastní Green Deal, protože to hodně klíčový mýšlínil. Bylo schválený za poslední pětiletku.
2: Tak. Ale víš, tohle mě právě trápí, jo? Že bych si myslel, že nikdy nemáš boj rozhodnutý, pokud to nevzdáš. A fascinuje mě, jak teďka stávající vládní koalice si najela na strategii Pirátů, která jim částečně funguje, že v podstatě k řadě věcí mlčí, neprovokují, nedráždí, jako by nebyly a jsou na svých 12%. Tady je to kombinace, že se vlastně jako nemluví o těch tématech, vymlčují se, odvádí se pozornost ke všemu okolo nás, jsme neskutečně chytří na světový globus, to my poradíme Američanům, poradíme Izraelcům, poradíme Ukrajincům, poradíme Tchajvancům, víme, co s Čínou.
1: Vidím tu scénku, jak někde u obřího globusu stojí Petr Fiala s Lipavským, prostě točí s tím hele, a napadají ty velké myšlenky.
2: A říkají si, komu dneska zavoláme a poradíme, jak to mají řídit a vést. Ale výsledek je, že doma nám to zahnívá, že nám opravdu spousta věcí fakt jako protejká mezi prsty. A pak ještě slyšíš takový jakoby prazvláštní slovník typu, no tak když nám padne průmysl, tak se ty lidi přeorientujou třeba do služeb.
1: A to říkala paní Danuše mimochodem, to je chytrý.
2: Je to zajímavý tak, no je to takový, připomíná mě to doby dávno minulé, tak prostě soudruzi vezmeme tabulku, přeškrtáme to, rozdělíme to, každý si tady vemete. My vlastně provádíme vnitřní migraci, jo? Že my vlastně si řekneme, hele prostě každý si vemete tady z těch fabrik tolik a tolik, buď nastěhujete domů, nebo do služeb, anebo prostě vymyslíte něco nového, všichni budou ajťáci.
1: Což
2: já jsem se vyděsil, že já ajťák, tak tenhle svět skoro.
1: Ale najdeš si nějaký ten rekvalifikační kurz.
2: Na pastevce.
1: Já se blížím věku, kdy si lidi začínají dělat rekvalifikaci na práci s dřevořezem třeba.
2: A to je
1: takže to je krásná věc, vlastně manuální, taková mentálně očistná.
2: Pomáhá to mozku, je to nejlepší určitě. Prevence proti schizofrenii a dalším Parkinsonovi a dalším, takže to je perfektní.
1: Kvalitní rukavice, aby se neuříz prsty, ale
2: napadlo
1: mě... A budeš
2: být lemář, nebo na co se...
1: To ještě uvidím, ale napadlo mě, jestli Danuše Nerudová už byla tady s těma převratnýma myšlenkami kamarádkama svýma třeba v Mladý Boleslavi ve Škodovce, že by tam tak procházela tou fabrikou a říkala by, tady to zavřete, tamhle taky, tamhle to si přestěhujete někam jinam, no a vy, co nebudete mít práci, no tak budete na, rekvalifikaci.
2: No tak podle mě jako s noblesou sobě vlastní a hlavně sebevědomím sobě vlastní už chodila, říkala pastevci, kazatelé, učitelé, ajťáci, no ty sem ani radši nechoď, ty seš tady omylem, uklizeči, jo, takhle to ne, fakt tak úplně jako s blažeností určuje, kdo co rozhodne, kdo co bude dělat, ale je to, hele, je to fascinující, protože když se podíváš do zahraničí a víš sám, sleduješ hodně zahraniční prostředí, zahraniční periodika, ty věci se opravdu probírají, řeší se, co z toho, kde jaký stát bude mít a zatím naše taktika je typu, buď o tom vůbec nemluvím, anebo chodím jak Ježíšek už dávno dřív a tu dám kvalifikovanou většinu a zbavím se práva veta, tu rovnou skočím na euro, ať je to za kolik ideálně, ale za cizí, jo? Všimně si, že nikdy jsem od některých ministrů neslyšel přepočet jako na jejich vlastní, je to takový, no, oni to český domácnosti a český firmy nějak zvládnou a takhle rozdávají, choděj, ale rozdávají z cizího. Čili pro mě nejsmutnější je, jak se naprosto rezignovalo na legitimní, racionální český zájem, kdy všichni ostatní se o tom reálně baví, připravujou, aby to pětiletí pro ně bylo co nejdůležitější a co nejvíce prosadili, vytváří si už a priori koalice. Ne, my řešíme, kdo bude komisař a jestli vlastně za koho. Paní Danuše se teďka pořídila a pojistila stranictví, mám pocit, že to i naopak ještě přidá jako handicap, ale to je její boj.
1: Ale zase tam může, počkej, vytáhnout, když by šla na to grilování, může vytáhnout nějaký svůj vědecký článek z těch časopisů predátorských, kde publikovala, já myslím, že by to udělalo
2: velkou vlnu.
1: Velký dojem na Europarlament.
2: Ne, a musím říct, hele, vím, že to tady často vytahuju, ale musím říct, že fakt je pak tristní, když sleduješ ani ne tak německou debatu, tam jako teďka taky mají svých problémů, který vymlčujou, ale když sleduješ polskou debatu, rakouskou debatu, těch nejbližších, tak ti je opravdu smutno, protože si říkáš, prostě jdou do toho velmi racionálně, kupecky, vědí, že musí být připraveni hned na začátku, co je pro ně zásadní, kde je to pro ně výhodný, ale my máme rady na rozdávání, my máme právo veta na rozdávání, národní měnu na rozdávání, inflaci na rozdávání, no ty, ceny energií. Vem si, jako my nevedeme ani debatu, co bychom od toho pětiletí chtěli, aby se nám vrátilo v nějakém vhodném energetickém mixu. A neplatili jsme jak mourovatí za situace, kdy ještě si opravdu hrozí nám kolaps průmyslu. Ale, to si dobře tam vzpomenul, on nám jako velmi reálně hrozí problém i pro české domácnosti a malé firmy, protože v tom dalším období se staneme v podstatě nositeli emisních povolenek i my. Takže to už jako konec randy bude doslova utopení. To člověk bude stát utopení a bude říkat, já tě moc dobře vidím, černý pasažer. Ty nám kazíš rodinnou pohodu a rodinný rozpočet. To bude najednou jiná mela. A mám pocit, že tady někteří politici řeknou, ale teď my v té vládě v podstatě nebyli, teď jsme se o tom nebavili, nikdo se neptal.
1: Nám se taková pohoda. I premiér Petr Fiala, že vlastně nikdy s touhle vládou svojí vlastní neměl nic společného, protože když jsme u něj, tak on vlastně se snažil využít českého předsednictví EU, jako, jak on se zaštiťuje, protože ví, jaký průšvihy a nedostatky za sebou táhne v té domácí politice, ekonomický, sociální, tak vlastně se snaží to kompenzovat na tom, jako na tom geopolitickém pódiu a buď je premiérem Ukrajiny, nebo je premiérem Evropské unie zrovna takovým, ale cerebrálním, protože samozřejmě ani za našeho předsednictví Českou Evropskou unii neřídilo ani náhodou, ale snažil se vytvářet dojem, prostě, že to tak je. No ale za našeho předsednictví tak se schválil zákaz spalovacích motorů od roku 35, přesně tady ty emisní povolenky, které mají nastoupit od roku 27 už, což je za 3 roky. A řekněme, prostě to je ekologická daň a zdraží paliva pro jednotlivce i firmy.
2: Zdraží zásadně, skokově. Jo.
1: Výrazně zdraží vytápění domácí, zdraží i asi vůbec bude potřeba zateplovat si domy, protože ty domy budou na ně vstaženy nový ekologický normy a tak dál. Čili dohání nás vlastně jedna věc, kterou vlastně už za Fialovy vlády byla schválená. Já jsem naivní, protože Fialova vláda zaujala takový zajímavý postoj, že i u těch zásadních klíčových principiálních hlasování v Evropské unii se zdržujeme.
2: My nehlasujeme.
1: Minister financí Stanjura nám to vysvětluje tak, že zdržet se hlasování vlastně znamená ne, Ale ono to tak není, zdržet hlasování se znamená zdržet se hlasování.
2: Přesně tak. A v podstatě ve výsledku pomáháš ano, protože nebráníš dominantnímu názoru, čili v podstatě jsi alibista, s kterým se ale bohužel pak alibisticky jako nakládá. Jo? Takže my jsme opravdu v mnoha věcech slepí, hluší, ale k našemu neprospěchu a řekněme si otevřeně, a už to jako těmi kamnami těch institucí bruselských prochází, že s tebou fakt pak nikdo, že ti nikdo nebere vážně a nepočítá s tebou, protože si řekne, ty jsi v podstatě užitečný, jak bych to řekl hezky kultivovaně, alibista. Nejseš ani ano, nejseš ani ne, nejseš ochoten nést tu politickou odpovědnost, nejsi schopen ani udělat kompromis a vyhandlovat ho zase za nějaký kompromis, který my uděláme vůči tobě někdy v budoucnu. Smůla je, že to opravdu děláme proti našim zájmům, proti naší orientaci průmyslu, životních nákladů, protože i kdyby někdo nenáviděl český průmysl, nebo obecně průmysl, tak ale my nemáme nic jiného. Máme nádhernou krajinu, o tom žádná. Ale já nevím, jako jestli budeme tady všichni dělat průvodce po státních zámcích anebo pastevce, což bych poprosil, neberte mi to, na to se opravdu těším, už mám vyhlídlou pěknou louku, ovečky už předobjednané, bude mě krásně, když budete takhle něco chtít říct, já to vzkážu. Je to paráda, je to prej očistný. Holky poslechnou cokoliv, takže já, když jim tam budu pod břízou cokoliv vyprávět nebo střídavě pod dukem, snesou.
1: To nastoupíš cestu Jana Rumla, bývalého disidenta, budoucího ministra vnitra. To byl taky pastevec ovcí a říkal, jaký to bylo krásný, jak byl mentálně čistý, než
2: a to bylo,
1: potom už pinil politikou.
2: Když byl v politice, nebo
1: před,
2: potom?
1: Před.
2: Jo, protože ono bohužel někteří ty politici nás zaměňují právě s těmi ovcemi a pak se takhle... Jo, já, že kruté je... Aniž bych to myslel zle, ale myslím to zcela vážně,

0: od Petra Fialy do Evropské komise. Mohli jsme, takovýhle člověk nám v Evropské komisi nevadil, protože ona je stejně centralizovaná, ona tam stejně tam dominují byrokrati a komisaři jsou povětšinou ceremoniální a to jim jde pěkně a mají to rádi. Jo.
1: Já se obávám, že Petr Fiala je tak konsenzuální člověk, který nesnáší nějaký spor a konflikt, že i na eurokomisaře je jako moc, protože to jsme viděli přesně u toho Vítra Kušan, který prostě Fialova vláda, že ho začala říkat, zaprý všichni dobře jsou, ostatní jsou nedemokrati, populisti a extrémisti a směrem k Evropské unii, to jsou taky takový krédo Danuše Nerudové, chtějí bořit, my chceme budovat. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii, tak ji chce bořit, že jo, nebudem okopávat kotníky a tak dál. Solidarita, oni jako kdyby nepochopili prostě, že Evropská unie, že je to hájení národních zájmů v první řadě.
0: To by vždycky mohli vyhodit Francouze z fleku.
1: To už dávno, to už dávno. Ale že teď teda, já jsem zmínil ty ekologické věci a celý Green Deal. A Fialova vláda a její ministři a vlastně lídři těch vládních stran, myslím lídry do eurovoleb, najednou začínají přesně mluvit o revizi nebo zrušení těch opatření, které ale za jejich vlastní vlády jenom nedávno se odhlasovaly a oni je nechali prostě projít. Tady asi potřeba jenom vysvětlit tu historii toho Green Dealu. Bývalý premiér nebo předchůdce Petra Fialy v čele vlády Andrej Babiš, on podepsal něco, čemu bychom mohli říct, vlastně desky prázdný s nadpisem Green Deal a tam byly ty obecné cíle ekologické, kterým se má dojít. Je jasný, že když podepíše premiér nebo podepíše odsouhlasí i tohleto, takže se k těm cílům bude muset nějak dojít, že se k ním nedojde bez opatření. Je pravda, že tehdy tam ještě nebyla konkrétní opatření a že Andrej Babiš nějaký předtuše a věda, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, tak se tam dal tu výjimku, že teda Česko nebude muset přijímat taková opatření, které by přímo ničily náš průmysl. Pak přišla Fialova vláda a za tý už se schválil ten program
0: Fit for 55,
1: což už jsou vlastně ty konkrétní opatření, které se teď už jedno po druhém vkládá do těch desek s nadpisem Green Deal. A tahle ta vláda prostě teď sama před tím utíká. Tak proto vlastně asi chápu, že se Petr Fiala teď radši dělá neviditelným a Alexander Vondra najednou místopředseda jeho ODS a líder trojkoalice Spolu do eurovoleb najednou tady začne mluvit o tom, jak Green Deal je potřeba revidovat, ale ty nejbrutálnější opatření prostě mířící na náš průmysl a i domácnosti, no tak jdou za vládou jeho předsedy.
0: Jsou procesu. Je pravda, že teda rovnou si řekněme, že Andrej Babiš tím, nevím, buď tomu nevěnoval jako reálnou pozornost, nebo se řeklo, počkejte, ono se to celý vyvine a rozhodne detail, anebo to tam chtěl mít dobrý, protože většinu těch termínů vlastně odsouhlasil. Jo, že to byla taková prazvláštní hra, kterou známe u nás jménem RPSN, nebo drobná písmenka na konci smlouvy, případně prostě těch 37 nepodstatných příloh za smlouvou, neboli tam se začínou objevovat ta čertova kopítka, že jo, ty pověstný detaily, který ti to kráje. To je ale už spojeno se současnou vládou a je fascinující, protože spousta vyjednavačů ti i řekne, ale teď oni mohli směňovat. No, ostatní prostě aktivně si snažili vyjednat a dělali si aliance, byli jakoby standardním partnerem, předvídatelným partnerem a proto se s nima počítá a fungují.
1: No, ono to perfektně ukazuje ten zákaz spalovacích motorů, jak šel tou historií. Vlastně za Andreje Babiše, ještě když byl premiér, tak už to, co se odhlasovávalo, tak tam už bylo velmi přísné utlumení emisí u spalovacích motorů, ale nikdo si ještě tehdy nedovolil dát tam absolutní totální zákaz. A to přišlo až potom, po nástupu Petra Fialy se vlastně dostal tam zákaz, ale on se tam dostal i tak, že Evropská komise, vedená Ursulou von der Leyenovou, si tady uzurpovala svoji víc moci, než jí náleží a vlastně to propracovala, co jsme viděli na té normě Euro 7, do tak přísných podob, že nakonec ta norma Euro 7 se musela aspoň trošku změkčit, protože byla v podstatě ničivá pro evropský autoprůmysl.
0: Auto.
1: A tady vidíme i ten zákaz spalovacích motorů, prostě ten přišel až poté, no a vláda Petra Fialy prostě vyšle tehdejší, já bych řekl trošku nešťastnici politickou, ministryní životního prostředí Hubáčkovou, která to tam nechá projít, zákaz spalovacích motorů, tak neuvěřitelná věc. A znovu jsme u Petra Fialy ještě, byl to on, kdo v opozici říkal prostě zákaz spalovacích motorů v Evropské unii jen přes moji mrtvolu. Tak teď to vypadá trošku, že jakoby mrtvalou byl politickou, metaforicky řečeno,

0: To, že
1: on žije druhý život.
0: On žije skutečně nějaký paralelní život někde jinde.
1: Světového ministra zahraničních věcí. Jak ti říkám, tady se názorně ukazuje, mnozí vždycky snili o tom, aby bylo velkolepé Česko, velkolepá Česká republika, ať máme co nejvíce diplomatů, ministrů zahraničních věcí, ať jezdí, radí, doporučují. Tady se ukazuje, když máte vládu plnou zaminy, plnou diplomatů, ministrů zahraničních věcí, kteří mají pocit, že mají patent na rozum, že jezdí, že jim to na světových fotkách sluší, že si rádi nechají poklepat na rameno, jenže v politice poklepání na rameno a podání si rukou je často vykompenzováno velmi tvrdě za mnohé ústupky a nepopulární věci. A tady se dělá opravdu jenom v podstatě politika líbivá pro velké fotky. Hele, já rovnou říkám, já jsem z těch, že jsem rád, že máme aktivní vládu jakoby v zahraničních věcech. Ale jsem z těch, že očekávám, že ta diplomacie bude hodně racionální, bude posilovat tu českou pozici, bude pomáhat českému ekonomickému rozvoji, ekonomické diplomacii, biznisu zjednodušeně, a ne, že ho bude prostě zavírat a že ho bude, anebo že to povede k tomu, že nám v podstatě strategické firmy, strategická odvětví opravdu teďka v podstatě přemýšlí, jestli se mají přestěhovat do Ameriky dřív, nebo už mají zvážit něco v jihovýchodní Asii a tady si nechat účetní. Takže zatím vlastně politika diplomatů, a to je dobrá zpráva pro všechny účetní, dělá politiku, že nám tady zůstanou jenom pastýři a účetní. Protože velká spousta renomovaných firm s renomovanými značkami zcela otevřeně, teďka to vidíme u Zetoru, klasický příběh, stahujeme, bude se to dělat v jiných zemích, v lepším případě třeba ve dvou až třech, a tady nám zůstanou účtaři a možná pár designérů. Paráda, ale jak říkám, ostatní půjdou provázet na státní zámky. Máme jich hodně, hradů taky.
0: To je pravda.
1: O to žádná. Ale to, aby jsme se tam střídali a provázeli každý sebe navzájem a chodili jsme čtyři. Jo.
2: No kdo pak bude Zbyňku Stanjurovi plnit tu státní kasu, ale mě napadá.
1: Já myslím, že uvalej něco z speciální daň na zámky a hrady a z kulturního požitku. Hele, za krásnou krajinu. Bude chodit Zbyněk Stanjura a bude říkat, líbí se vám tady? Výborně, připočítáme. Pršívá tady, rosu tady máte, připočítáváme. Modro tady máte. Říkal jsem vám, že jsem z ODS. Připočítáváme, jo, vám se tady hezky dejchá a celkově tady dobře, jo, a daň z úsměvu, hele, písniček, to už tady všechno bylo.
2: No, ještě zpátky k Petru Fialovi, ono vlastně to, že jakoby nebyl českým premiérem, už máme potvrzený podruhý teď. To, jak se, zaprý, to, že lže a popírá vlastní sliby, to je fakt. Ale to, že on vlastně zkouší tak jako zamlčet klíčové věci nám, tak to se ukázalo vlastně nedávno ohledně toho, když se chystal ten summit v Paříži, který se týkal Ukrajiny. Mm-hmm. A těsně před ním slovenský premiér Robert Fico, ještě než na něj byl spáchán atentát, tak řekl, prostě uvažuje se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To já nikdy nepodepíšu, žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. A Petr Fiala říkal, o ničem takovým se nejedná, to prostě není pravda. Dorazil do Paříže a bum, a samozřejmě se o tom jednalo a francouzský prezident Emmanuel Macron si dal ještě velmi záležet, aby to po tom summitu sám za sebe řekl, že prostě Francie uvažuje o takovéhle věci. Takže tady jsme jako viděli, že jestli chceme se dozvědět pravdu, tak ona nepřijde od našeho vlastního premiéra, ale spíš začne přicházet od jiných premiérů z Evropské unie. Teď se to potvrdilo podruhý, vlastně jakoby přes kopírák ohledně migračního paktu, když nám tady Fialova vláda a v čele s ministrem vnitra Rakušanem, který teda migrační pakt v Evropské unii domlouval, tak a zase najednou nám tady lhal, žádná migrační kvóta tam není, vyjednal jsem Česku tu výjimku ohledně Ukrajiny a tak dál. A pak tady najednou se rozmluví před vlastními voliči francouzský premiér Attal a řekne, no tak migrační pakt je o tom, že jsme prostě přiměli ty východňáry tam ze střední Evropy, aby tohle to podepsali a ty migranti nebudou chodit do těch našich krásných měst tady a to, ty budou chodit tam do těch měst. A najednou tady máme podruhé potvrzení toho, prostě co říkala nejen opozice, ale i analytici té smlouvy, právníci, prostě tohle to všechno v tom migračním paktu je, co říkáte, že tam není, a co říkáte, že tam je, tak tam bohužel taky není.
1: No, hele, potvrzuje se to, už chápu, proč taky ubývá zahraniční politiky ve zpravodajství, protože je to nepěkné.
2: I to je vlastně nesprávný.
1: A občas se tam něco dovíš, je to přesně tak. A jen se potvrzuje, že bychom měli vysílat tlumočníky, anebo bychom měli ráno mít takové okénko jako zahraniční zahraničního tisku.
2: Napadá mě Jana Černochová, pokud by šlo v angličtině.
1: Hele, ta teďka hlídá naši hranici a vzdušný prostor a všechny aktivity.
2: Myslíš angličtinou nebo protože
1: já,
2: to je palba.
1: Já pevně věřím, že jenom tak jako duševně a že jí dali mapu a že to sleduje
2: bedlivě. To ale... poslední vystoupení, ten proslov v angličtině byla palba, to musím říct, ale to by odvrátilo
1: zálohy,
2: plný jo. Lodě největší s migrantama. Jenom tak na okraj řekni mi, proč nikdo neporadí. Ona ještě mluvila doma v Česku. Proč to nepřednesla česky a nenechala to přetlumočit?
1: No to je právě, Petře, to.
2: Ta snaha vypadat světově.
1: Světácky.
2: Světový lídr a světová lídrině.
1: Já třeba nevím, jak ty, ale já miluju film Světáci. Ho považuji vedle Bílé paní a Slavností sněženek, respektive Skřivánků a Ucha za jedny z nejmoudřejších filmů, protože prostě ukazuje, a Konec starých časů, abych teda byl kompletní, že ukazuje krásně tu lidskou povahu. Ne nutně českou, ale lidskou povahu. A tam víš, že mnozí žijí v představách, že když si nastudujou Salvatora Dalího, vemou si pěkně padnoucí oblek a objednají si něco kvalitního a zároveň hořlavého, takže budou světáci, že zažijou ten velký.
2: No, Jana Černochová má blízko
1: k hořlavým. Jak to tam je, jak tam říkají, prostě dělnický lid si taky někdy zaslouží konečně užít taky.
2: Tak myslím, že se stylizuje, že teda sleduje v noci světáky a stylizuje trošku do role vlastním Labrockýho ze světáku.
1: No, hele, vypadá to tak. Vypadá to tak, že teď to vypadá téměř, jak kdybych dělal tu analytiku já, ale je tam někdo podobně smýšlející a říká si, hele, co mě ještě projde. A se píšou takovýhle přesně ty stylový momenty typu ukážeme světu pupek a nejenže jim doporučíme, co mají dělat, ale ještě je budeme tak jako mistrovat a ještě to budeme dělat takových těch světových kulisách, no ale prostě, hele, pokud to v sobě nemáš a nemáš hlavně jakoby to strategické uvažování, tak to nikdy nenaženeš. A nepochopím to, protože nám to ukazují i ti nejbližší sousedi a já vím, já už jsem si zakázal se dívat do Maďarska, na Slovensko. Já jsem si to dokonce ulehčil, nekoukám ani do Rakouska, protože to je taková zajímavá země, která je vlastně s každým.
2: Ty nechceš být demokrat, populista, dezolát.
1: Tak, já jsem si prostě turismus ostříhal, já ti člověče vidím, blíží se hranice, už to stáčím.
2: A říkám na západ.
1: A říkám si, hochu, jako správný narativec, s tričkem nápis narativ je boží, to ti nemůže hledat.
2: Já teď počkej, ty jsi mě úplně vystrašil, moje manželka je pracovně na Slovensku, to je východně.
1: No, tak to teda, to byste si měli doma nějak kádrově vyjasnit.
2: No, mě to nenapadlo, než jela.
1: Ty pouštíš
2: normálně to zakázat.
1: No a pouštíš do hodně nebezpečných lokalit a doufám, že si potom, až se ti vrátí, čímž ji zdravím, tak si doma sedněte, vemte A4 a ti vypíše zážitky z cest, nech jí to podepsat, ideálně notářem někde ověřit, zastrč do trezoru, hele, a čekej. A oni přijdou.
2: A přiznání poslat Foltýnovi?
1: S obrázkem. Jo. A písničkou, protože to je svět hnedka lepší. Ale víš, je fascinující, že si řeknu dobře. Tak teda jsme si řekli, že ten východ a jih, to je nepěkný. To je jakoby, opravdu tam jsou špatný příklady. Tak se ti někdy ještě podívám, co ty Poláci. Jo. A štve tě to. Opravdu tě to fakt naštve, že si řekneš, probůh, můžu jim vyčítat spoustu věcí. Řadu věcí bych sem nepřenést, protože některá jejich jakoby konzervativně kulturní paličatost je neskutečná.
2: A tak jako
1: ale to, jak uvažují sami Poláci, do sobě jako o autoritě, je nesmírně inspirativní. Aha. A abych se dorazil, tak se ti ještě podívám třeba na země. Ano, Nizozemí je lidnatější, ale menší. Nebo víš, že tady často vzpomínám Dánsko, ale i to Portugalsko. A řeknu si, a to tě už úplně naštve, protože to si řekneš, a pro Bůh, proč oni mohou a umí a nepotřebují se pasovat na pupík světa. A my prostě jsme vždycky hrdinové, papežtější papeže, čím zdravím svatý stolec ve Vatikánu. Pokud poslouchá svatý otec, tak jenom chci říct, že to bylo tady na českou reálii, ne k němu. A proč jako neskusíme být mnohem větší realisti? Svědomím, ale že některé věci se mají hájit. Jo? Proto jak říkám, já nemám problém, když se jakoby vláda věnuje zahraniční politice, ale ať to přináší výsledky, má to hlavu a patu a hlavně, ať se plní domácí úkoly, protože stejně tě v zahraničí nikdo nebere. Když se podívá, jakou máš podporu doma, jak se neřeší strukturální problémy toho státu, jak vlastně ti svým způsobem se mění opravdu ve skanzen frustrovaných lidí, protože tomu státu nevěří. Takže ty víš, že ti stejně přijíždí v podstatě takové jako prodejce s teplou vodou, protože ti řekne, všechno je perfektní, my vám to dodáme a ty se podíváš k němu a řekneš si, ale co, přiveze mě problémy, protože jak se tady dosahuje k dohodě elementární politický nula tragédie. Vem si, jak tady probíhají dlouho byrokratický rozhodovací procesy. V podstatě se nerozhodne raději nic. Vem si, jak kolik peněz projídáme jenom tou zbytnou byrokracií, duplicitami, úřady pro úřady. Nemluvím